0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže, na piasku leže.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

myslel jsem, že těžší bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášť. Myslel jsem, že těžší bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášť.

0: Bye.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Buenas tardes.

0: savages roaming the street.
1: I'm a savage.

Mám bro, ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádou, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný bolognéze, rozmotám je do uší.

0: Vlna, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji.

Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Barry jel společně s Aténou Chlebovou fucking star. A to se hodí, protože s námi ve studiu je tu z Brusu nový zprávař fucking star Jirka Chábera.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ně má přes 300 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek podpora klesne, a to nejmíň o 500 korun. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. A to přesto, že se Washington zaručil, že by se izraelská armáda z palestinského území stáhla až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Právě demilitarizace Hamasu byla klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmo Gazy. Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpanové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze tří hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Film vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscaru, bude jasné na začátku prosince.
1: Sport.
2: Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení se skotskými Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají z Bromby Kodaň o třetí příčku a přesun aspoň do kvalifikace evropského poháru.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na východě země 32 až 37. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, právě začíná ráno se Sarah a s Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Guten Tag. Hello, ciao. Dobré ráno.
1: Ano, do tyrolských kopečků jsme se zatím bohužel se Sárou nevydali, ale vydáváme se na cestu skrze ráno se Sarah a Jakubem na Radio Wave. Jsme rádi, že nás posloucháte.
0: Přesně tak, 8 hodin a 8 minut k tomu opravdu magické čísla, to já mám ráda. 5. srpna, Kubo, ne, dokonce 6. srpna, ježiš, já teď
1: Saro,
0: nevím.
1: To, ale slyšíš ty trumpety, jo?
0: Já to slyším, no právě, že ty trumpety, já teď vzpomínám totiž na naší kamarádku Julu, které máváme, protože ta se teď do těhle hor bude vydávat.
1: A právě pro Julu je tato píseň Vlado Kumpan und seine Musikanten ein schöner Traum, neboli jeden krásný sen, no a my věříme, Juli, že jeden krásný sen zažíváš právě v těch rakouských Alpách. Já jenom to na chvilku, Sáro, ohulím, tak se říká. Tak. Jo, dobrý, tak můžeme pokračovat.
0: Protože Jula se nachází v celém ze, což je u průzračného jezera, je to městečko, alpské středisko v Rakousku, u průzračného jezera Celze. Nebo no. Jak se to čte? Celze.
1: Celze si řekla dobře původně. Prosím vás, tak ne, Rakousko, ať tady neděláme nějaké geografie, protože jak vidíte, úplně naše vědomosti na to nedosahují, na tuto úroveň, tak prostě...
0: Ty jsi tam byl ale několikrát.
1: No samozřejmě, tak Rakouska, jako průzračná nebo... horská jezera no? Jsou dobře, naprosto dobře. Nádhernou destinací a zároveň ideální spojnicí i s tím horským světem, protože jsou právě nádherná díky tomu, že jsou obklopena těmi Alpami tyrolskými a rakouskými.
0: No a teď si úžasné. Vím, že Jula se tam vypravila na 4 dny, jako žena horalka sama.
1: No, no a to kvitujeme to je, přece,
0: no,
1: to je
0: my úplně děláme tady prstíčky, prostě podporujeme,
1: ano, palce
0: palečky
1: nahoru,
0: držíme.
1: Tak,
0: no,
1: přesně, tak.
0: Palce nahoru, protože za mě je to neskutečně inspirativní. Takže pokud by vás něco takového, taky milé posluchačky, hlavně posluchačky, ale i posluchači, inspirovalo, vyražte někam sami.
1: Každopádně. Takže
0: Kubo, ty bys měl taky sám vyrazit, aby ses mohl sám se sebou konečně popovídat.
1: Mám to v plánu,
0: výborně.
1: Nebo i to je na programu dne, o tom se také nakonec budeme povídat. Chtěl bych dneska totiž nadhodit stezku Českem nebo stezku kolem Česka, ale o tom až později, čili na dálku. Zdravíme Julu,
0: zdravíme.
1: Ať se jí výlet vydaří. A Sáro, o čem si dneska budeme povídat, kromě toho cestování, jako již minule?
0: Výborně, Kubo, dnes začíná 20. ročník Povalče, samozřejmě pak taky Pop Mese.
1: Ano.
0: A taky je v plném proudu Prague Pride.
1: Je to tak, takže těch témat je tady samozřejmě mnoho. Nevynecháme ani hudební novinky na rádiu Wave. Například už teď The Strokes a The Fruits of Conquest, moje oblíbená. Tak,
0: tak ještě tam Posten sen, ten rakouský sen.
1: Myslíš ein schön Traum? Jak se říká, dobrého pomálu, čili teď už novinka na rádiu Wave.
0: Jo.

0: 6. srpna 8 hodin 23 minut, no a nám začíná druhý dnešní vstup a po vzoru Bořka Joury, je to tak, trochu jsme ho vykradli. Teď přichází, co přichází?
1: Kubo, co asi tak dělám?
0: Já nevím, hyperventiluješ možná to.
1: Když fouká severák, bude dlouho pěkně.
0: Pranostiky.
1: Pranostika, ano, na 6. srpna, na čtvrtek, nebo ze strnišť občas fučí, horko však stále mučí.
0: No? To je nádherný.
1: A to se hodí, protože opravdu ty teploty jsou tropické přes den i přes noc.
0: Je to šílený, já vůbec nemůžu spát, Sáro, nevím jak ty.
1: Já taky ne, takže severáku, pojď k nám trochu.
0: Protože nás právě neladíte žádné rádio EZO, ale rádio Wave ráno ze Saracha Jakubem. Nicméně prostě druhý vstup bývá vymezen těmto pranostickým a tradičním okénkům, řekněme.
1: Aspoň takhle to má Bořek s Krištofem.
0: Přesně
1: a nám se
0: tak.
1: To moc líbí.
0: Nám se to líbí, my to obdivujeme, řekl bych.
1: Obdivujeme a právě to kopírujeme.
0: Přesně.
1: Takže co máš ty za dnešní pranostiku?
0: Prosím tě,
1: pořekadlo.
0: Dnešní pranostika zní, a ona se netýká jenom dneška, ale celé období, a to zhruba od 3. do 10. srpna. To totiž bývá spojeno s dozníváním letních srážek a mírnou změnou povětří, což se teda teďka úplně neděje, ale říká se, když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
1: Oh.
0: Silná rosa na trávě značí, že se udrží pěkné a stále počasí. No, takže
1: no
0: tak.
1: Měli bychom určitě ještě nějaké možná astronomické, astrologické spíš okénko dát, protože jak se blíží povaleč, tak já mám bohužel ten povaleč spojený vždycky s deštěm, že předtím je krásně, sluníčko, všichni se těší, že v té valické přírodě na zámku a v tom krásném prostoru, tak prostě hezky si takzvaně pofelí venku, ale ono vždycky prší.
0: Je to pravda, tak doufejme, že
1: letos
0: se to vyhne, nakonec ty nám budeš o tom referovat, až se z povalče zase vrátíš.
1: No mají být bouřky, to jsi určitě slyšel, že mají přejít Českou republikou dvě silné bouřky. Nevím, jestli dnes už jedna v noci nepřišla na naše území.
0: No tak uvidíme.
1: Ale snad se to vyhne tomu Valči.
0: No a snad se to vyhne.
1: A Brníčku, protože tam je pop mese.
0: A snad se to vyhne všem oldřiškám, které dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší. No a Sáro, já mám ještě jednu otázku na tebe. Prostě dejchni na mě. Dejchni.
1: To je ten severák.
0: Ano, ne, ono je dneska totiž Národní den svěžího dechu, víš, takže jsem se chtěl jenom přesvědčit, jestli máš svěží dech a svěží dech máš, čili to je dobrá zpráva. No a kromě toho dnes také slavíme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní nebo Mezinárodní den boje lékařů za mír, takže dnes je opravdu o čem, je to tak?
1: Vždycky je o čem.
0: Vždycky je o čem, tak vždycky. Poslouchejte Radio Wave a dozvíte
1: vždycky
0: se všechno, co jste chtěli a možná i nechtěli. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Kubo, seš král nebo páže? Ale já vím odpověď, ty jsi král.
1: Já jsem kedy, víš, taky jak na golfu nosej ty hole, ale ano, v té rytířské terminologii bych řekl, že nejsem ani král, ani rytíř, spíš to páže.
0: A já bych byla královna.
1: To ne, rozhodně
0: nebo
1: byla.
0: Nebo princezna.
1: Jsi byla Cersei taková, jestli znáte Game of Thrones, jistě si to vyložíte po svém.
0: Teda Kubo. No tak ty by

0: okolo něj pravidelné rapové ostří. Taky oslava kamilství i těch nejvytříbenějších skills od rapperů přes producenty a grafiky až po fashion designéry nebo zlatníky. Moderují Jardič, Dončin a Casablanca každého z hostů, který přijde do tohohle Excaliburu, zapojí do tematického speciálu nabitého rubrikami a vybaví vás do plné polní svým rapovým přehledem.
1: Čili jak slyšíte, tohle byste si rozhodně neměli nechat ujít každé dva týdny, no a co čert nechtěli, je to zrovna dnes, znovu tedy připomínám od 9 hodin. No
0: a víš, Kubo, kdo tam byl, třeba Smack One, no. Darko Don, no. Ten tvůj oblíbený.
1: Ten náš dancehallový český král dancehallu Darko Don, kterého můžete pravidelně slýchat v playlistu Radia Wave.
0: A minulý týden, nebo předminulý týden Pyra Boys.
1: No vidíš.
0: Takže tak kdo bude dnes, to uslyšíte v 10 hodin večer.
1: Nechme se překvapit, přesně tak. No a já ještě chci jenom dodat, že se mi teďka hrozně líbí, my jsme se Sárou tady začali novou tradici, už nebudeme říkat Radio Wave děláme vlny, ale Radio Wave děláme radost.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave. Paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki paki

0: 8 hodin 45 minut nám dohrávají Meaningful Stone a jejich song 1 plus 1 rovná se 0, což samozřejmě není pravda.
1: To mi nevychází.
0: 1 plus 1 rovná se 2, ale pro účely songu to prostě nějak pozměnili. Je to tak, Sáro. Školský vzdělávací systém nás nesklamal ani v tomto. No a my bychom se teďka chtěli přesunout zase na nějaké ty letní tipy, co dělat. A třeba ideální tip je zajít na letní podcastovou scénu.
1: Přesně tak, to nám totiž vychází a letní podcastová scéna 2026 je už za půlkou. Odstartovala v červnu, trvá až do září, takže určitě ještě můžete stihnout nějaké super podcasty živě.
0: Ano.
1: A to v Trojském pivovaru. No a kdybyste chtěli už dnes na něco zajít, tak si trošku přihřejeme polívčičku, protože dnes tam vystoupí Adam Ernest a Petr Uhlík, takže naši chudáčci.
0: Je
1: naživo.
0: To tak, oblíbený podcast Radia Wave, chudáčci live v Trojském pivovaře dneska, no pivovaru, je to slovo, které se dá skloňovat takto dvojím způsobem.
1: Já bych řekla, že je to pivovaru, ale já pivovaře...
0: Já znám, no tak to je jedno, to nevadí. Každopádně dneska chudáčci, začíná to už od 19 hodin, vstupenky jsou stále v prodeji, tak toho rozhodně využijte. No a není to jediný z garáže podcastů Radia Wave, které na letní podcastové scéně zazněly. Co už jsme tam všechno měli, Sáry?
1: 14. července jsme tam měli Casablanku a 23. července Quest. No ale to už všechno odnesla voda, takže dnes opravdu chudáčci. Pokud byste je ale nestihli a stejně byste je chtěli vidět a slyšet naživo, tak 28. srpna máte možnost na Davidském podcastovém létě a také den poté 29. srpna na filmovém festivalu v Litoměřicích.
0: Sáro, člověče, to jsou chudáčci, oni se musí furt zapotit v tomhle počasí, furt někam takhle jezdit, Litoměřice.
1: Chci říct, chudáci, ty mají tolik práce.
0: Přesně,
1: chudáci.
0: To chudáci, no, ale jsou to fajn, chudáci máme rádi, takže už dneska letní podcastová scéna, chudáčci od 7 hodin.

0: 8 hodin, 51 minut, posloucháte Adele a její hit KGB, tahle slovenská megastar, nejenom už slovenská, ale světová megastar, nedávno zaznamenala velký úspěch, když vystoupila na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu, což se tuším z československého prostředí ještě nikomu dosud nepovařilo.
1: No a taky si ji pozvala Demi Lovato, aby jí předskakovala.
0: No, tak to už je něco. Myslím, že o téhle dámy nás toho čeká ještě hodně.
1: Určitě, a kromě KGB, tak si poslechněte její novinku Ain't LA.
0: No, to zní dobře. Ty jsi mi to tady vychvalovala, že i ty její videoklipy stojí
1: jsou perfektní.
0: Za to.
1: Ona má totiž baletní průpravu, je to bývalá baletka, takže jako choreografie, všechno extrémně super.
0: No, tak to jsem zvědavý, co ještě všechno o Adele do budoucna uslyšíme. Samozřejmě držíme palce, no a do konce hodiny nás čeká ještě Berlin Manson, Arleta, no a potom už druhé
1: dnešní zprávy.
0: Třeba
1: budou taky předskakovat někomu Demi Lovato.
0: Třeba jo.
1: Miley Cyrus.
0: Ale ne jako Adele.
1: Ne.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Arleta Private Poison. A taky 9. hodina raní a s ní už Jiří Cháber a naše druhé ranní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Na jihu Libanonu zahynuli 2 izraelští vojáci a další 4 byli vážně zraněni. Izrael z toho obvinil militantní hnutí Hizballah, které tím podle něj porušilo příměří. Izraelská armáda kvůli tomu podnikla další údery na jihu země. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo hovorů o konci války. Chráněná krajinná oblast Jeseníky slouží jako domov už 2 stálým vlčím smečkám. Vlkům se povedlo vyvést 2. generaci mláďat. Ochránci přírody vlky sledují pomocí fotopastí. Jedna ze smeček má střed svého teritoria v okolí hory Praděd. Návrat vlků do pohoří ale znamená problém pro některé chovatele. Na ochranná opatření proti vlkům můžou žádat o státní dotace. Rekonstrukce areálu Lodičky v Karviné začne v říjnu. Přestavba oblíbeného rekreačního a kulturního areálu za zhruba 47 milionů korun má skončit v květnu příštího roku. Součástí proměny bude nové zázemí, rozšíření dětského hřiště a workoutové zóny i výsadba nových stromů. Zámecký areál ve Valči na Karlovarsku hostí ode dneška do soboty jubilejní 20. ročník multižánrového festivalu Povaleč. Nabídne hudební a taneční vystoupení, přednášky, workshopy nebo filmové projekce. Na Povalči se můžete v rámci zahradního programu těšit taky na několik pořadů Rádia Wave, a to třeba na živé podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Chybět ale nebudou ani Startér živě či Boys, podcast Krištofa Šimka o tom, co dnes znamená být chlap.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 19 hodin k prvnímu utkání 3. předkola Evropské ligy proti tureckému Bešiktaši Istanbul. O hodinu dřív začne v Jablonci taky utkání nižší konferenční ligy domácího Jablonce s lotyšským RFS Riga.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na východě Moravy až 37. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, pokračuje ráno se Sarah a s Jakubem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: 9 hodin 9 minut, no a vy už slyšíte Anetku Langerovou. Důvod? Jaký je důvod, Sáro? Protože to tady běžně nehrajeme, no my dva docela jo, protože je to naše oblíbená píseň, ale neměli bychom tak, proč
1: to hrajeme. Já si myslím, že už
0: dnes?
1: Ji tu máme třeba tak po páté v rámci, my už jsme tu skoro rok,
0: no, tak takže v rámci roku,
1: našeho vysílání pár
0: si myslím, že je v
1: těch 10 měsíců. No proč, je to headlinerka po Valče?
0: Je to tak velmi
1: překvapivý
0: booking, dneska vyšvihli organizátoři, no ne dneska, letos vyšvihli organizátoři po Valče, když jako poslední.
1: No tak, já už se na to nalazuju, já tam
0: já
1: jdu
0: to
1: totiž
0: slyším,
1: dneska.
0: Ale pojďme předat trošku tu informaci taky, jo?
1: Dobře, tak je to totiž jubilejní 20. ročník už, takže kdo jiný by tam měl vystoupit, než úplně ta nejlepší jména, mezi kterýma je na vrcholu Aneta Langerová.
0: Což teď mi až dochází, Sáro, já tuším, že letos Aneta Langerová oslavila 20 let na scéně možná.
1: Fakt?
0: Tak jestli to není i tak jako nebyla poetické,
1: no,
0: víš,
1: ale to byla Eva Farná taky, no ale Aneta.
0: Tak ono možná podobně. No, nevím. Nevím, kdy byla poprvé v té zpěvácké show, kterou vyhrála tehdy, ale tuším, že to tak k 20 letům
1: to by mohlo
0: bude
1: být, mm-hmm, protože když to odpočítáš od našeho věku, tak by to vycházelo.
0: Sáro, každopádně ty dneska jedeš na Povaleč, budeš se muset asi zítra vrátit, protože máš nějaké jiné povinnosti, tak já jsem ti tady si dovolil sestavit ti jakýsi
1: itinerář.
0: Děkuji, přesně tak. Čili, Sáro, ty stejně nezačneš dřív než v 18 hodin a to tedy v 18.05 na Ačku, kde tě čeká Cold Cold Nights.
1: Ano.
0: Potom se přesuneš postupně na Cčko, kde hraje Prší Prší.
1: No Prší a Prší jen celé je.
0: Přesně
1: snad
0: tak,
1: nebude,
0: snad
1: ale.
0: Snad nebude, ale předpověď říká opak, že tedy opravdu bude, ale snad ne. No
1: to
0: a
1: tam
0: potom
1: bude zase bahna.
0: Na Pub Stage tě čeká tvoje milovaná Meluzína, kterou můžete znát i našeho vejvýho playlistu, mm-hmm, viď?
1: Hlasy Meluzín, yes.
0: No a co jsem ještě pro tebe připravil?
1: Na co se těším, 21.20, tuším William Valerian a Nadnárodní divadlo, protože William Valerian má úžasný hit Pivéčko, Pohodička, na ten se strašně těším, nic jiného neznám, teda známe se osobně, je to skvělý herec mimochodem, a takže na toho by šla já.
0: No,
1: a pak
0: to
1: samozřejmě oblíbený slovenský undergroundový rapper Fakul.
0: No jistě, kterého také můžete často slýchat v našem Wavevým playlistu. Ten vystoupí na Ačku od 23 hodin a 15 minut. No a já doufám, Sáro, že to všechno tak hezky zakončíš na Ventolinovi od 1 hodiny ráno.
1: No, anebo už budu spát.
0: Nebo, no, každopádně Aneta Langerová, kterou slyšíte v pozadí, ta
1: přesně,
0: bude hrát
1: valečtí lidé, nalaďte se
0: na Valeč až v sobotu,
1: nalaďte se na Anetu.
0: Tak si užijte tenhle skvělý bridge.
1: A Kuba bude mít FOMO, nebo Jomo, tentokrát budeš mít FOMO, co?
0: Možná na tu Anetku fakt budu mít trošku FOMO, tak si to užijte.

Serus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8, právě posloucháte Radio Wave.

0: 9 hodin, 18 minut k tomu a vy nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem.
1: Děláme vlny a taky se snažíme dělat radost.
0: Jo, děláme radost, ano.
1: To jsme dnes vymysleli, tenhle ten novej claim, ten se mi moc líbí.
0: Já doufám, že se chytne.
1: No kromě toho, že samozřejmě dnes začíná ten legendární 20. ročník Povalče, ano. Kde bude část tvojího týmu, tak ale vím taky, že část tvojího týmu bude v Brníčku na Popmese.
0: Je to tak, je to nešťastné, že se v podstatě tyto dva naprosto unikátní festivaly, ať už svou polohou,
1: a tím prostředím, ještě s tím
0: nebo tím line-upem, že se prostě střetávají ve stejný termín, ale prostě taková je realita, čili rozhodnout se budete muset, jestli dnes jet na Povaleč nebo do brněnského velodromu, je to tak, kde se koná Popmese.
1: Ale možná, jestli jste super žena nebo super muž, tak můžete stihnout obojí, protože ano. Dokonce vím, že jedna kapela, a to je kapela nebo kluci z Island Men, tak ty hrají jak na Povalči, tak prosím tě i na Popmese.
0: No, vidíš,
1: takže
0: no.
1: Na Popmese v pátek, na Povalči v sobotu.
0: Ale člověk nemůže být všude takzvaně.
1: A nebo jo.
0: Ale pokud seš ten interpret, tak je to samozřejmě ideální varianta být všude. No, to se hodí. No a to se dá říct samozřejmě letos i o Good Times Only, kteří také tuším budou.
1: Já myslím,
0: na obojím.
1: Že dneska hrajou na Povalči a pak na Popmese.
0: To
1: takže
0: víš,
1: možná
0: no.
1: Tam budou nějaký střety, nějaký schody.
0: No a kromě Good Times Only se samozřejmě na Popmese můžete těšit také například na Fulcruma, na Ida the Young, co dalšího, Island Men už byli zmíněni.
1: A taky vidím Mutanti hledají východisko,
0: výborně.
1: Který mimochodem vystoupí, ty v podstatě uzavřou Povaleč v sobotu.
0: A to už je taková tradiční kapela na Povalči, ne?
1: Já
0: že
1: myslím,
0: ty jsou
1: že,
0: tam
1: jo, že
0: každý
1: to je hodně oblíbená, no.
0: To
1: povalečtí
0: tak.
1: Lidé milují Mutanti hledají východisko. Samozřejmě taky zmíním headlinerku francouzskou zpěvačku Oklou, která mimochodem to mě zaujalo, byla členkou poroty filmového festivalu v Cannes, hrála na prestižních přehlídkách Coachella nebo Primavera.
0: No vidíš to, tak to teda se
1: to
0: máme rozhodně
1: jméno.
0: Na co těšit. No a za mě teda další velký benefit, kromě toho už takhle nabitého playlistu, nebo pardon, rideru, nebo jak to nazvat? Jak,
1: programu.
0: Programu, děkuji ti, vypadlo mi toto krásné slovo. Tak myslím si, že Popmese je unikátní, zcela unikátní tím, kde se koná a to je tedy ten brněnský velodrom, což je za mě velmi zajímavá,
1: specifická lokace.
0: Řekněme, taková sportovně industriální památka a lokace, kterou rozhodně stojí za to vidět takhle nabitou tou hudbou.
1: Takže se vidíme ve Valči anebo v Brníčku, Popmese a Povaleč. Let's work.

0: to stálo. 9 hodin, 29 minut nám dohrává Erika Rain a její Tekutý piesok.
1: A co myslíš, asi jsme už povedali všechno, nebo ne? To se teď zpívalo, víš, v tom textu.
0: Jo, takhle, tak to ani nevím, vidíš to, ale myslím, že my jsme povedali jenom část dnešního programu, nicméně, co se dneska všechno děje na Radio Wave, to je neuvěřitelné, protože dnes nás čeká opravdu velké množství nových dílů. Vlastně všechno je dneska, my tomu říkáme premiéra, ale prostě nový díl.
1: Tak si to pojďme projet, protože od 17:30 můžete teda slyšet nový díl Studovny.
0: Potom... No počkej, já nevynechej ještě od 16 hodin o hotspot, pozor.
1: Přesně, hotspot o jahodových knedlíkách, proutěných košících, plných hub a večerních táborácích.
0: Ano, ano.
1: To je léto.
0: To si jenom české
1: přečtu tohle
0: léto.
1: Úplně přesně, Czech summer. Takže od 16 hotspot, pak následuje Studovna 17:30 a pak naše oblíbené Čelisti, filmově kritický magazín.
0: Ano, ty budou dokonce živě tady, tuším, z proskleného studia Radia Wave. No od 19 hodin nás potom čeká Psycho a od 20 hodin také Špína, pak už tedy ten zmiňovaný Excalibur.
1: No, správně, a musíš to číst opravdu brr.
0: A čím uzavřeme ten dnešní den, Cáry, na Radio Wave?
1: No, uzavřeme od 23 hodin, od 11 večer Chudáčci. No, a
0: kdybyste náhodou si chtěli dneska střihnout dvoják chudáčků, tak vyražte od 7 hodin na letní podcastovou scénu. I tam vás chudáčci totiž čekají a vstupenky jsou stále k dispozici.
1: A dneska řeší v novém díle, jestli je ananas na pice hot or not. Tak co ty si myslíš? Máš rád tuhle pizzu?
0: Ne, já to, za mě je to totální flop.
1: No go.
0: No go, přesně tak.
1: Prostě... A víš co, já to miluju.
0: Fakt?
1: Jedna z mojich nejoblíbenějších.
0: Dobrá, takže vy
1: zase se tady
0: právě posloucháte poslední ráno se Saracha Jakubem, protože Jakub odmítá vysílat s kýmkoliv, kdo si dává na pizzu ananas.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na Rádiu Wave.

0: 9 hodin 39 minut nám na Radio Wave dohrává dancehallový král, aspoň tady České republiky, a to je samozřejmě Darko Don.
1: Darko Don, tvůj oblíbený, veď?
0: No jo, dejme tomu, my se přesuneme od hudby nyní k filmu, a to je samozřejmě téma především tady pro Sáru.
1: Jo, pustíme vám totiž nový díl Impactu, a to z letní filmové školy s filmovou historičkou Terezou Česány Dvořákovou a taky režisérkou, které má vám Norou Štrbovou.
0: Ano, ve filmovém průmyslu se mluví o příchodu nové generace. Například tady Sára Slavíčková, to je
1: až
0: hvězda.
1: Za pár let.
0: Ale prosím,
1: ale dejme
0: tě,
1: tomu tak
0: ty jsi
1: dva
0: zase
1: roky.
0: Skromná. No jo, no. Sáru si tam samozřejmě zvali do toho rozhovoru, tak ale Sára zrovna neměla
1: odmítla
0: čas. No tak, nebuď skromná, ne. Sáro. Myslí ale nová vlna také na ženy. Podle výzkumu tvoří ženy jen 19% hlavních filmových profesí v českém celovečerním hraném filmu.
1: Tedy skoro stejně jako na začátku 90. let. Tereza společně s Norou se baví o tom, jaké je dnes postavení mladých žen ve filmu.
0: Ano, přinášíme vám ukázku z nového dílu Impactu,

0: Celý díl naleznete na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Teď a příští
0: už...
1: rok já.
0: Ano, příští rok ty a teď už krátká ukázka.
2: Tenhle problém se začal teď vyjevovat i kvůli tomu, že třeba naše generace nebo ještě výrazně ty mladší generace už nejsou úplně ochotný jako celý svůj život stočit kolem své profese a jako vlastně padat kvůli tomu na hubu, což ty generace nad náma na to jsou zvyklejší a že vlastně často se jako odvolává, říkají se různý příklady různých žen, který to zvládly, skloubit kariéru s dítětem a přeci si nestěžovali, no protože byli vlastně, žili v nějakým jako... v nějakém takovém jako nastavení, že si nemají stěžovat a že tohle je normální, vlastně takhle makat. A to je něco, co třeba já silně pociťuju, že bych ve svém životě chtěla třeba někdy mít i prázdniny, což fakt nemám.
1: Jako měla statos, ještě ne.
2: V téhle profesi prostě nejsou. Jako, není čas, musí, člověk furt musí něco psát, furt musí psát nějaký fondy, nějaký žádosti, jako texty na žádosti o fondy, dělat prostě pořád připravovat nějaký projekty, do toho většinou má ještě nějakou práci, aby vůbec se uživil do toho. Já jsem třeba teď dodělávala ještě školu neumím si vůbec představit, že bych do toho všeho měla ještě dítě. Vůbec strašně obdivuju všechny, co to dokážou skloubit a zaslouží si velký respekt, podle mě.
3: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: právě posloucháte Jim Lexusy, I don't know. Kubo, vím, co znamená tahle ta zkratka.
1: Tak to seš dobrá, Sáro.
0: Ty už si tak koukal, že ježíš Maria, Sára zase neví, co to je.
1: Na to, že ti je 40 a víš, co I don't know, tak to ti teda...
0: Viď, nebo Baby No Dollar. Baby No Dollar.
1: Ano, je to tak.
0: Taky
1: to
0: náš
1: tak.
0: Oblíbený umělec, kterýho
1: prostě
0: tu hrajeme.
1: Radio Wave nás už lecos naučilo a samozřejmě, když jsem říkal, že Sáře 40, tak to není pravda.
0: Jenom děleno aby někoho, dvěma.
1: Aby přesně tak je sotva
0: 20. A cokoliv, co Kuba říká, tak musíte trošku
1: brát s rezervou.
0: A vydělit to těma dvěma.
1: Je to tak.
0: Je to vždycky taková polopravda.
1: Polopravda, no ne, já nikdy nelžu. Víš? Každopádně do konce hodiny ještě Holy Humberstone nebo Prawn, no a potom také zprávy.
0: Jirka Chadraba.
1: Ano, dnešní poslední zprávy.
0: Chábera.
1: Ano, to si řekla krásně.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátou hodinu raní nám otvírá Wetlek a jejich píseň Wet Dream, no a oběma nohama už pevně v proskleném studiu Rádia Wave stojí náš zprávař Jiří Chábera, který nám přináší dnešní z poslední zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Japonci si připomněli 81. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. Starosta města Kazumi Matsui při té příležitosti skritizoval světové velmoci za vedení válek. Vyzvali taky, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašujícího prostředku. Hirošima se v roce 1945 stala prvním městem na světě, na které byla atomová bomba svržena. O 3 dny později Spojené státy zaútočily ještě na město Nagasaki. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Ve veřejném sektoru můžou od srpna pracovat tzv. Peer pracovníci. Mají za úkol pomáhat lidem ve složité životní situaci, kterou si sami prošli, například závislostí, duševním onemocněním nebo dřívějším návratem z vězení. Do katalogu prací novou pozici zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdravotnické odbory ale kritizují, že nemá tato práce dostatečně vymezené kvalifikační požadavky. V Brně dnes začíná festival Maraton hudby. Přes 100 koncertů zazní v divadlech, klubech nebo i přímo v ulicích centra města. Až do neděle si mohou lidé poslechnout například jazz, world music nebo folk. Čtyřdenní akci večer zahájí v klubu Sono trumpetista Paolo Fresu a klavírista Omar Sosa společně s letošním rezidenčním umělcem kytaristou Nguyenem Le.
1: Sport.
2: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Ten v minulých týdnech navrhoval prodej části práv z mistrovství světa ve fotbale soukromým investorům. V pátek od tohoto plánu ale po kritice oficiálně odstoupil.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východní Moravě až 37 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno se Sarah a s Jakubem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: 10 hodin, 7 minut k tomu nám dohrává Stormzy, no a já jsem si teď uvědomil, Sáro, že my se nějakou dobu bohužel neuvidíme, protože já jdu na dovolenou. No a aby ses na těch svých cestách po světě bez svého mentora, to jest teda já, ses nějak nestratila, tak jsem si pro tebe připravil horoskop na měsíc srpen, podle kterého by ses měla tak nějak orientovat.
1: Výborně, to se hodí, protože já jdu na ten povaleč dneska, tak třeba mi tam vyvěštíš i něco s láskou.
0: Snad i s něco s láskou, ale začnu trošku od jiného konce, takže cituji.
1: Tak to mě nezajímá.
0: Horoskop pro pany na srpen. Ostrý jazyk i bystrá mysl vám opravdu chybět nebudou. V práci vyhrajete argumentem, ne silou. Takže Sáro, to si zapij za uši.
1: A čeká to je ale celoroční.
0: Pozor, ale taky tě čeká nečekaná nabídka spolupráce nebo nový zdroj vedlejšího příjmu. No
1: ale
0: a ten se vždycky hodí.
1: No tak na to se těším, na nějakou novou spolupráci.
0: A chceš tu lásku a přátelství teda?
1: To hlavně.
0: Tak prosím tě, někdo vás nejprve rozesměje, pak ale citově zasáhne. Hlavně díky Marsu. Jo, hlavně díky Marsu.
1: Ach jo.
0: Pozor na tajné přitažlivosti přímo v práci. Ajajaj. Erotika jde přes slova a zprávy. Zadané čeká pomalé svádění, dlouhé doteky a napětí. Ale to čeká jenom zadané.
1: No já právě
0: zadaná.
1: Nevím, co si z toho mám vzít, takže přes
0: víc
1: slova, slova a zprávy. No. A ještě, že se v práci budu na někoho.
0: A pozor, ještě přichází čas léčit vztah s matkou nebo se ženami z rodiny.
1: No to taky, tak celoživotně. No tak každopádně já mám horoskop pro tebe. Připravila jsem si zdraví a kondice.
0: To já potřebuji, protože moje kondice i zdraví tak lehce pokulhávají. Kor v těchto vedrech.
1: Takže pro střelce, protože Kuba je střelec, jak jinak, to všichni víme. Připravte na grilu směs sezónní zeleniny místo tučného masa. Nejeste příliš pozdě večer, ať nezatížíte trávení, ale užívejte. Pak tu mám ještě pro tebe nějaké aktivity na dnešní den. Výlet na horském kole po lesní cestě, návštěva Starého hradu, no vidíš, to je ale pro tebe. Sledování sportovního utkání, tak u tebe by to byl tenis pravděpodobně. Nákup vstupenek u pokladny.
0: Takže musím si vybrat hotovost a platit cash všude, no tak výborně.
1: Kup si nějaký lístek.
0: Taky nevím, co si z toho mám vzít, nicméně děkuji, Sáry, že i ty si na mě myslela.
1: No a griluj si rajčata ze zahrádky, to je must pro dnešní den pro střelce, pro tebe.
0: Dobře, tak já to udělám, no a vidíš, že ani v srpnu se tedy nestratíme, máme to všechno vyložené, ty karty, a uvidíme, jak to dopadne. Až se tady zase sejdeme, třeba v druhé půlce srpna, tak si povíme, jak to dopadlo. Co říkáš?
1: Určitě, a teď už co víme jistě, je, že následuje Jan Trej, Sody anebo Bokojut.

0: Dohrává Demolition Man, což je píseň, za kterou bychom mohli označit i ty úmorná vedra, mě teda demolovali naprosto maximálně, co tebe, Sáro.
1: Trošku i hlavu ti dneska demolují, viď? To by nebylo
0: no, to slyšet,
1: před chvilkou
0: bohužel, možná
1: úplně dobře, možná kvůli tomu vedru včera, říkal jsi mi, že jsi byl na sluníčku dlouho.
0: Dlouho.
1: No každopádně o tom je nový díl podcastu Fasády.
0: O tom, že jsem byl dlouho na sluníčku. Tak to
1: o
0: je
1: tobě
0: hezké.
1: Zase,
0: to,
1: o tobě a o vedrech.
0: Alence nedochází zajímavá témata. Každopádně přesně tak, v Česku padaly teplotní rekordy, to už platí nějaký ten týden. No a poslední červnové dny meteorologové naměřili přes 40 stupňů.
1: Nejtepleji bylo prý ve Strážnici na Hodonínsku.
0: No vidíš to. No a podle Jana Richtera, specialisty na adaptaci města na klimatickou změnu z pražského magistrátu, to byla teprve předehra.
1: Jsme připraveni na extrémní podmínky, ať už jako město nebo jednotlivci, odpověď Kuby je ne.
0: Ne, a zároveň odpověď možná budete moct najít v novém dílu Fasád s Alenou Harcníkovou a právě s jejím hostem Janem Richterem. My vám přinášíme krátkou ukázku, pokud by vás zaujala, celý díl naleznete na webu Rádia Wave a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
2: Bude to taky tak, že musíme počkat, až začnou ty nejhorší věci, až tady přijdou ty blackouty, abychom si vlastně fakt uvědomili, že to je potřeba, stejně jako u těch povodní, je to tím, že jsou míň hmatatelný třeba.
3: Je to neviditelný zabiják ve smyslu, že jednak jako samozřejmě není vidět a to vyčerpávání organismu a ten dopad té teploty přichází postupně. Jo. A když přijde povodňová vlna, tak vy fyzicky vidíte a ona vás fyzicky smete. A z toho takového vnímání toho mozku, toho pravěkého člověka, který v nás furt je, tak samozřejmě jako my, když vidíme v savaně toho lva, tak začneme utíkat. A když ten lev se plíží někde v té vysoké trávě a my ho nevidíme, tak vlastně pořád jako nemáme potřebu to řešit. Takže jako je tam i nějaké nastavení psychologické toho člověka, kdy to nebezpečí, které nevidíme, máme tendenci nějakým způsobem zlehčovat, nebo ho nevnímáme tak urgentně. A v tom je ta nevýhoda těch vln veder. Je to pravděpodobné, že až opravdu přijde, tak jako ve Francii letos, a budou vyschlé řeky, a i tady u nás, a budou plné nemocnice, tak potom vlastně i ta státní správa, veřejná správa, i obecně ta občanská společnost se řekne, aha, tak opravdu teďka musíme něco dělat. To je samozřejmě lepší než nic, ale myslím si, že už jsme natolik vyspělá společnost, že bychom měli být víc preventivní v tom konání a měli bychom se na to připravovat dopředu.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harcíníkovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 10 hodin, 31 minut, vysílání Rána se Saracha Jakubem se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru. Nicméně ještě předtím vás samozřejmě neochudíme o další kulturní tipy, a to konkrétně na kulturní tipy s rádiem Wave samozřejmě.
1: Protože nemusíte nás jenom poslouchat do vašich oušek, ale můžete se s námi potkat i naživo, a to na spousta místech. Samozřejmě akcí už bylo dost, ale jsme teprve v půlce. Srpen před námi.
0: To nejlepší je teprve před námi.
1: No co tak nás pojď,
0: jo, takhle, ty se ptáš mě, no dobře, tak dobře, tak počkej, tak kdo teda?
1: Tak já. Tak určitě nebude chybět Wave na Prague Prideu, který začal v pondělí, končí až v sobotu 8. srpna. No a právě v sobotu tam vystoupí Kevu se svým DJ setem v 16 hodin na Yellow Stage.
0: Ano, no a kromě letního počasí rozpálí příchozí 5. srpna v kinosálu Prague House, Pride House také Hotcast.
1: A to už bylo,
0: pod.
1: Kubej.
0: Jo, to už bylo, no vidíš to, no tak
1: takhle
0: jsme
1: rozpálili,
0: aspoň,
1: minulém čase
0: si to už
1: připomněli.
0: No tak pojďme pryč od Prague Prideu, na který určitě zavítejte na ty zbývající dny, a vyražme do Brna na Popmese, kde se představí Adela Šponerová s podcastem Impact, který živě natáčí v pátek 7. srpna od 17.30 na Pop Talk Stage.
1: No a jak už víme, tak dnes začíná ten 20. ročník Povalče, kde tedy Wave bude obsažen v hodně.
0: Ano, je to tak.
1: V sobotu 8. srpna můžete od 10.30 zajít na živé podhoubí s Majou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Chybět nebudou ani Starter živě či Boys. Podcast Krištofa Šimka o tom, co dnes znamená být chlap.
0: No a už dnes také další pořad Rádia Wave na letní podcastové scéně, a to samozřejmě Chudáčci dnes od 19. hodin. No a v srpnu také pokračuje koncertní a kulturní série Riviera, kterou Rádio Wave pořádá společně s Galerií hlavního města Prahy Zahrad.
1: K tomu
0: Trojského
1: se ještě
0: zámku.
1: Dostaneme, Kuby, viď?
0: Určitě, v příštím vstupu.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína. Pořad, který se vám zarije za nechty.
3: Špína.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
5: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.

0: Stále posloucháte Ráno se Saracha Jakubem na rádiu Wave. Nás čeká, poslední vlastně dva vstupy nás čekají. Sáro, čím je vyplníme? To mě zajímá.
1: Vyplníme ji Rivierou, Kubo.
0: Samozřejmě.
1: Máš rád Rivieru, ale která se může odehrávat v Praze?
0: Kdo by neměl rád Rivieru, natož v Praze? Teď to je úplně optimální. No Riviera je v podstatě...
1: Taková série už, opakující
0: tak.
1: Se. Dokonce nás čeká druhý večer, 11. srpna.
0: No, vydá. Počkej, já si to tady, protože já se v tom musím zorientovat. Celkově jsou ty Riviery 3. Mm-hmm. Ta první proběhla už 28.7. Mm-hmm. Byl to velký úspěch. Doufejme, že to bude mít gradující tendenci.
1: Možná můžeme ten projekt představit. Je to totiž projekt Rádia Wave a Galerie hlavního města Prahy a odehrává se v zahradách zámku Troja. Takže i ten prostor je vždycky

0: do téhleté akce nějak zakomponovaný. Mm-hmm. Minule jsme tam měli našeho kamaráda Kristiana Menzu, který tam vedl workshop a připravil si nějakou taneční performance.
1: Přesně tak. No a ta druhá Riviera, ta proběhne samozřejmě na stejném místě, bude mít podtitul Raj konfliktu a probíhat bude už 11.8. Co nás čeká, tak samozřejmě jako již tradičně performativní nějaká záležitost. V tomto případě to bude odhalení sochy Circle with Many Centers od Jakuba Choma a Hany Polanské. Co nás čeká dál, Sáry?
0: No a hudební dramaturg Rádia Wave Filipa Černý přibližuje, že leitmotiv letošních hudebních bookingů je v podstatě absolutní bezžánrovost, protože si myslíme, že to symptomaticky odráží, co se děje v současném hudebním světě. Na pódiu se tedy 11. srpna představí brněnská reperka Wooden.
1: Ano.
0: Dále italsko-český hudebník Matteo Ruggiero alias Silence.
1: Ano, výborně.
0: A rapper Josef K.
1: Přesně tak. A předcházet tomu bude jako vždy samozřejmě i debata Terezy Havlínkové právě na to téma Raj konfliktu. No tak já si myslím, že se máme rozhodně na co těšit.
0: Tak a kdo by nestihl druhou Riviéru, může ještě zakončit tohleto léto 25. srpna s Rádiem Wave a Galerii hlavního města Prahy.
1: Tak vyražte.
2: Hezký rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 10 hodin 49 minut, no ráno se Saracha Jakubem sice končí, ale něco krásného
1: a
0: začíná.
1: A Kubo, usměj se trošku,
0: a já se usmívám,
1: prosím. Je prajdový týden.
0: No to je pravda, to je velký důvod tomu se smát.
1: Právě.
0: To je usmívat, to je pravda. No a máme tady...
1: Rádiovi děláme radost.
0: Je to tak dneska. Kasi, dobře, tak zaprvé přivítám tady našeho milého moderátora, kolegu Kase.
2: Dobré ráno, krásné dopoledne, děkuji za uvítání.
0: Kasi, my jsme dneska trošku změnili claim Radia Wave, které zní samozřejmě děláme vlny, my jsme to přetlumočili na děláme radost.
2: Děláme radost.
1: To je dobrý,
2: děláme
1: ne?
2: Teplou radost možná.
0: No, proč ne,
2: když je ten Pride Week.
0: No,
2: zároveň tedy takový disclaimer, pokud budu dnes znít třeba trošku unaveně, tak je to tím, že jsem prostě drag queen během týdne hrdosti, což může být náročné, ale zároveň náladinda dobrá, komunita, přátelství a krásné akce celý týden.
1: A dal bys možná ještě nějaký tipy, protože je čtvrtek, tak ale Pride trvá do neděle. Mm-hmm. Tak co bys ještě doporučil?
2: Třeba dneska večer bych doporučil show, které se neúčastní, bohužel ani nestihnu, protože jsem samozřejmě busy drag queen, ale jmenuje se to Fiki Show. Mm-hmm. Bude to v PM Clubu a je to taková krásná, velmi srdečná drag queer variety show. Uvidíte tam arabské břišní tance, drag queens, drag kings, úplně všechno je to takový pestrý a veselý a takové srdečné to je.
0: Tak to si minimálně mě si rozhodně navnadil, předpokládám, že i naše posluchači. Nicméně, ty si tam včera, jestli se nepletu, měl hotcast pod naživo. Je to tam?
1: To muselo být hodně hot.
2: Bylo to hodně hot, tak celý tenhle týden je hodně hot, takže se potíme ve všech možných smyslech, ale bylo to hezký. Jsme s Pety samozřejmě naší největší drag pop superstar a taky mojí drahou sestrou, takže to bylo takové hezké a osobní. Mluvili jsme o lásce, o flopování, protože mám taky pocit, že trošku flopuju tenhle týden, tak jsme mluvili o tom, jaké to je občas selhat, ale potom se tomu postavit se svými sestrami po boku.
1: Je, Kubo, tak my se loučíme taky, ty jsi pro mě taky taková sestra.
0: No. Já totiž pořád především, ty říkáš, že flopuješ poslední týden, ale Kas Vladika a flop to jsou antonyma. Já si neumím vůbec představit, že by bylo ve tvém repertoáru
2: antonyma,
0: možné.
2: Antonyma, prostě. Doufám, že budu takhle chytrá taky během dnešního vysílání, že řeknu třeba nějaký takový slovo jako antonymum.
1: Kubo si vyhledal tohle slovíčko, viď?
0: No jistě.
1: Slobodné antonymum.
0: Tak každopádně, jak asi pocit to užij dneska, my jsme si to užili se Sárou, děkujeme vám za poslechy a mějte se
1: Kubo,
0: krásně.
1: Kubo, lásku všem, viď?
0: Ano, lásku všem.
1: A tobě.
0: Mějte se.
3: Láska je láska.
4: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
5: Stage Radia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
6: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
7: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

To byly Danny Brown a 8485 na Radio Wave 7 minut po 11. hodině a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně. Já tady pro vás budu dneska až do 15 hodin, no a už teď, než nám odbije poledne, tak nás čeká velmi nabitý program. Čeká nás například ukázka z houpaček, tentokrát o dentální hygieně. Dáme si taky novinku ze světa, a to konkrétně o sexy svištích. A potom taky kulturní tipy na podcasty a živé debaty dneska v Praze, takže krásný nabitý program, no a samozřejmě hudba. Jste už teď nová Chelsea Wolf, hned potom Mat 213 anebo Big Crit.

0: Hostkou nových houpaček je dentální hygienistka Anna Hajková. Řeč bude o důležitých věcech. Jak a odkdy dětem správně čistit zuby, jaký vliv na kazivost zoubků má noční kojení a můžeme čištěním proti vůli dětem způsobit jejich trauma? To se dozvíte v nových houpačkách, tady už je z nich krátká ukázka.
1: Kazy nejsou dědičný. Kaz způsobuje bakterie, která se jmenuje Streptococcus mutans. To znamená, že zubní kaz je vlastně bakteriální onemocnění. Spousta rodičů vlastně ke kazu přistupuje jako k nějaký hotový věci. Jako to se prostě děje, mně se to dělo, mojí mámě se to dělo, takže tobě se to bude dít taky. Ale tak to není. Jo? My tomu vlastně zubní kaz je plně... to jsou plně preventabilní onemocnění, to znamená, že já jim můžu tou dobrou péči předcházet. A to je důležité mít na paměti. Taky když já jsem rodič, který nemá sanovaný chrup, to znamená, mám někde kazy sama nebo parodontózu a neřeším to. A pak pusinkuju to svý dítě nebo mu olizuju lžičku a dudlik, tak vlastně přenáším ty kazutvorný nebo parodontální bakterie vlastně do pusy tomu dítěti a můžu mu tím způsobit, že bude mít vyšší tu kazivost.
2: Já no, to je hrůza.
1: Je to hrůza. Proto je důležitý myslet i na sebe v tomhle tom a jít příkladem. To je strašně důležitý, aby to dítě se naučilo mít ten návyk. Jo? Když to uvidí u mě, tak to snadněji převezme a bude to dělat taky. Jo? Takže že kazy jsou dědičný, nejsou. A pak mě ještě napadá, jo, že dítě nepoužívá mezizubní kartáčky, tak používá a několik velikostí, to už jsme si vlastně říkali před chvílí. A že dítě chodí na dentální hygienu a chodí i k zubnímu lékaři, ideálně čím dřív, tím líp. Já vždycky říkám k zubnímu lékaři už s prvním prořezávajícím zubem. Ono to má totiž svoje opodstatnění v tom, že ve chvíli, kdy to dítě má třeba nějakou poruchu skloviny, nějakou genetickou vývojovou vadu, kterou samozřejmě mít může, tak ve chvíli, kdy ten zubař to dítě může monitorovat už od úplného počátku, tak je schopen tomu vlastně předcházet. Ta voda způsobuje to, že ten zub je třeba náchylnější k té kazivosti.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
4: Český rozhlas, Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme

0: Máme 11 hodin 25 minut, to byl Jugend Mord na Radio Wave a já mám pro vás úplně exkluzivní novinku ze světa, která ještě ani není na našem webu. Týká se toho, že na OnlyFans už není jenom lechtivý obsah. Uživatelé této sociální sítě tam můžou narazit na velkou část různých videí. A právě jeden takový účet vytvořili výzkumníci na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, UCLA. V hlavní roli krátkých videích jsou svišti. Víc už nám poví Jiří Chábera, kterého vítám ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak pověs nám, pro posluchačstvo to může znít možná trošku matoucí, co dělají svišti na OnlyFans a co na těch videích je?
1: Tak oni se na těch videích teda nesvlékají, ten obsah není úplně lehtivý, tedy pokud...
0: A tak svišti už jsou vlastně nazí, ne?
1: Dobrý point, díky. Nicméně nejsou tam rozhodně v žádných kompromitujících pozicích. Vlastně já jsem si teda na to OnlyFans koukal, nemám tam účet, takže vidím jenom názvy těch videí. Přeložil jsem je jako naše samičky se tady rozhlížejí. Tohle je Jamba Juice, naše nová zdravá samička New in Town, anebo tohle je samec Dawn, ještě předtím, než to byl takový tlustěch. Takže tam jsou vlastně tyhle ty videa tohohle jako typu ukazují a ti výzkumníci z UCLA, o kterých jsi mluvil, oni vlastně se snaží jako propagovat svoji vlastní výzkumné centrum, tak aby veřejnosti nějakým způsobem dali víc najevo, co tam vlastně dělají a ukázali trošičku, poodkryli ten svět svišťů i tedy fandom na OnlyFans.
0: Na takových stránkách se musí za tenhle obsah platit, samozřejmě předpokládám, tak měli k tomu nějaké finanční důvody?
1: No, on je ten důvod, vlastně dobře jsi to naťuknul, on je ten důvod jako celkem hluboký a celkem složitý, protože podle jednoho z vedoucích toho projektu, Daniela Blumsteina, za to, že si vlastně vůbec museli takhle svišti založit svůj Only Marms nebo Only Fans, Marm je vlastně anglický svišť, jsou finanční škrty federální vlády Spojených států. Oni vlastně jsou, myslím, druhá nejstarší výzkumná laboratoř nebo výzkumné centrum ve Spojených státech, které zkoumá nějaké savce a teď prostě nemá peníze, takže si tímto způsobem, bohužel teda prodejem ne úplně vlastního a ne úplně těla, ale takhle svištích videí prostě vydělávají. Vydělali si něco málo přes 4000 dolarů, mají 17 sledujících nebo followerů, nebo jak se takhle na OnlyFans jim říká. A jsou to docela asi příjemné peníze.
0: To je slušné, já si říkám právě, že na internetu se dá najít spousta takového obsahu zadarmo, takže určitě musí něčím vynikat a být vlastně nápaditý něčím. Nevím.
1: Já bych je určitě
0: oblékal, já bych prostě si z nich udělal taky panenky.
1: Tak oni je určitě vynikají tím, že vlastně ta videa natáčí přímo, nebo jsou to videa z těch fotovlastí, myslím, že to jsou z oblasti Rocky Mountains v Colorédu. A nejzajímavější na tom je, že k tomu vždycky napíšou potom nějaký třeba komentář. Takže u toho savce Don, jak je to takový ještě předtím, než byl takový vypasený tlustěch, oni k tomu psali, no a podívejte se, jak on tady prostě mává tím ocasem, to je známé teritoriální chování u dospělých savců, takže vždycky k tomu přidají nějakou takovouhle jako hezkou vysvětlivku. Teď teda ještě se snaží dělat a referují tím na kalifornskou soutěž o vypasené medvědy, tak vlastně oni se snaží jako udělat soutěž o to, že si můžeš vsadit na toho, který svišť bude nejtlustší před tou zimní hibernací. Oni vlastně svišti nabírají hmotu, nabírají tělesnou váhu a můžeš si takhle jako vybrat,
0: jestli
1: před zimou v červenci, jestli oni takhle jako budou, který z nich se prostě nažere nejvíc a bude nejtěžší. Takže oni se takhle postupně váží, tak je z toho taková velká soutěž. Jinak, kdo nemá OnlyFans, může je sledovat i třeba na Instagramu. Myslím, že se jmenují RMBL Marmot Project, tak...
0: To byla ze mě úplně nádherná novinka, já ti děkuji, brzy bude určitě už i na našem webíku wave.cz, tak si užívejte svišti a mějte se, to byl Jiří Chábera.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
3: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
2: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
2: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 11 hodin a 39 minut ve čtvrtek 6. srpna a já mám pro vás tipy na dnešní dva podcasty a živé debaty, které můžete navštívit ještě dneska v Praze. Ten první tip putuje do Trojského pivovaru, kde můžete od 19 hodin zažít live podcast rádia Wave, a to Chudáčci. Chudáčci jsou nekonečná série herců a kamarádů Petra Uhlíka a Adama Ernesta o tom, když se úplně nedaří. Dnešní živák bude konkrétně o cestování a taky o všem, co se během cest může různě pokazit. No a můj druhý tip putuje do Pridehouse, tedy na dnešní debatu v rámci festivalu Prague Pride, konkrétně debatu magazínu Kult o queer seznamování a vztazích v časech aplikacích, která se bude ptát na to, jak dneska queer lidé navazují vztahy a jak hledají blízkost, co od toho randění vlastně očekáváme a v čem je to jiné od předchozích generací. Debatovat budou redaktoři magazínu Kult, ale taky dvě terapeutky, takže to bude určitě krásné a plodné v Pridehouse dneska od 17 hodin, což je v kině Francouzského institutu ve Štěpánské. Celý program Prague Prideu můžete najít samozřejmě taky na stránkách festival.praguepride.com.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: You real hard, you bitch a trippin', like a castle on the beach, you a bitch.
1: Na rádiu Wave dohrála Bass Victim, máme 8 minut po 12. hodině a pokračuje nám čtvrtek na rádiu Wave po 12. U mikrofonu je pro vás až do 3 Kasvladika, doufám, že se máte krásně. Čtvrtek 6. srpna, svátek má Oldřiška a taky se celý tento týden slaví Mezinárodní den klaunů, takže přeju všechno nejlepší všem Oldřiškám a všem klaunům, doufám, že hezky oslavujete. A před námi už jsou z našeho čtvrtečního playlistu Rico Nasty, Daylint a nebo Don Toliver.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Nenávistný a zraňující jazyk namířený proti queer lidem může mít psychologické, společenské i politické dopady. A některé mohou být tragické. Jak takové projevy vypadají, kdy a proč přerůstají do fyzických útoků a co dělat, pokud jsme v roli přihlížejících? O tom se s filozofem jazyka Tomášem Koblíškem v Novém nádechu baví Lucie Zajda. Celý díl najdete na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas anebo všude tam, kde rádi posloucháte podcasty, a před námi už je ukázka.
1: Hate speech proti queer lidem nebo proti LGBT lidem může mít mnoho různých cílů a také, že může mít mnoho různých stupňů. To znamená, opravdu to někdy může být ten brutální výkřik ve vztahu k někomu, ale někdy to může být i taková letmá poznámka, která možná ze strany toho mluvčího nepůsobí tak tvrdě, ale někdo, kdo je tímhle typem poznámek vlastně obklopen každodenně, tak to pro něho může být docela velká zátěž. Ty nenávistné projevy, třeba i méně explicitní, vede k tomu, že ti lidé vlastně sami nechtějí tolik vystupovat ve veřejném prostoru, protože vědí, že jakmile se projeví nebo nějakým něčemu se vyjádří, tak na ně bude útočeno. V některých výzkumech se ukazuje, že mnoha nenávistných projevů ti šiřitelé vlastně ani nevědí, že používají nenávistný jazyk. Často ty nenávistné projevy pro ty lidi vytvářejí cosi jako jazykové prostředí. Je to ten nenávistný jazyk, je cosi, s čím se setkávají velmi často, je to součást světa, kterého obývají, a po určité době vlastně to, co se jim přihodí, to, co začnou pociťovat, je výsledek toho, že už nějaký čas žijou v tomhle světě. To je výsledek nějakého dlouhodobějšího procesu. Samozřejmě velká skupina těch dopadů jsou nějaké dopady psychologické, mohou to být deprese, traumata, sebevražedné myšlenky, že někdo, kdo žije v tomhle nenávistném prostředí, v prostředí, kde je typický nenávistný jazyk ve vztahu ke queer lidem, a on sám třeba jako teenager si uvědomí, že vlastně je součástí téhle skupiny, tak on se může jednou ráno probudit a říct, jestli jako ještě vůbec mám být jako na tomhle světě, protože on jako je obklopený tím portrétováním sebe sama jako někoho, kdo by tady neměl být. Tak to je jeden z těch nejvážnějších dopadů, a ty dopady někdy bývají i dost tragické, bohužel. Reagovat na nenávistné projevy nutně nemusí znamenat reagovat na toho nenávistníka nebo na toho hejtra. Reagovat na nenávistní projev často může znamenat, jak oslovit spíš tu oběť, že to by mohlo být ten prvním typem reakce. A už jenom to, že mu vlastně napíšete, vyjádříte nějakou podporu, může být často dost důležité.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, Rádio Wave.
3: Já jsem nadšená.

0: byl T za touchdown na Radio Wave, bylo 12:30 a já mám pro vás krátkou pozvánku za dnešní 19. hodinou a premiérovým dílem podcastu Psycho, který bude tentokrát na téma rychlá auta, honičky jako z GTA a pocit, že za volantem platí trochu jiná pravidla. Karolína a Pavel v novém dílu podcastu Psycho totiž řeší, proč nás rychlá jízda ve filmech baví, ale v realitě může mít tragické následky a proč má smysl mluvit o rizikovém chování v dopravě jako o psychologickém tématu. To všechno v Psychu dneska v 19 hodin.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer.

12 hodin 42 minut, to byla Jessie Ware na Radio Wave a v našem nabitém čtvrtečním playlistu pokračujeme se skvělou novinkou. Americká zpěvačka, herečka a tanečnice Tina Shey otevírá novou popstar éru singlem Crash Out, který navazuje na období, kdy po odchodu od velkého labelu znovu převzala kontrolu nad vlastní tvorbou, což je za mě vždycky nejlepší. Po úspěchu virálního hitu Nasty dál propojuje pop, klubovou elektroniku i současné R&B a na nové skladbě tak trošku s nadhledem komentuje tlak, který na umělce vytváří internet i kultura neustálého hodnocení. Album Popstar vyjde 25. září, no a podle ukázek to zatím vypadá na velmi povedenou desku, která bude sebevědomá a hravá. To už můžete posoudit sami podle novinky Crash Out. Novinky.

0: Ve 12 hodin a 52 minut na Radio Wave doznívá Dylan Brady s Bankříkem Stay High. Ještě než bude 13 hodin, tak nám zazní Tyla, Billow anebo skvělá Douchi. No a hned po jedné na vás čekají Slow Motion Dancer nebo Muramasa a Led by Her. U mikrofonu je pro vás až do 3 Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.
2: Jaj bože můj!
3: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
4: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Radio Wave. Boys. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To byly Muramasa a Led by Her Ninja na Radio Wave. Máme 6 minut po 13. hodině. Pokračuje nám čtvrteční teď už odpoledne s Kasem Vladykou, tak doufám, že si ho užíváte. Jsem tady pro vás do tří, no a ještě než odbije druhá, tak pro vás budu mít například více kulturních tipů, kam si dneska zajít do kina pod Širákem. Dáme si taky ukázku z nového Podhoubí, no a z playlistu už je před námi nový John Glacier s novinkou Bond Girl, hned potom Gorillaz anebo Aminée.
1: Novinka. Novinka na Rádiu Wave.
2: A jsem nadšená.

0: Co potřebuje zajíc, aby přežil v dnešní zemědělské krajině? A co potřebuje myslivost, aby se stala skutečnou péčí o přírodu? V Novém Podhoubí mluví Prokop Pithart s myslivcem a zemědělcem Miloslavem Chlumským a výzkumníkem Richardem Ševčíkem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Před námi už je krátká ukázka.
1: Na rovinu, sám přemýšlím vlastně nad jako smyslem té myslivosti jako takový, jako proč to vlastně děláme. A jestli to je pro mě zábava, pro mě není zábava jít s flintou a prostě tady střílet zajíců. Prostě není zábava. To má být jako prostě práce, nějaká činnost, abych snižoval tu populaci, jo. Ale nebudu z toho dělat prvoplánově to, že se jdu pobavit s flintou na rameni, že tady mu střílím zajíců. A já jsem z toho vždycky otrávený, na podzim znechucený. Jako mladší jsem se na to těšil, že jo, měl jsem to v sobě, že jo, jako naučený, ale pak jsem to časem prostě zpracoval, že jsem viděl, že to je vlastně jako úplně takový jako k ničemu, jakože. A teď se obhajuje různě, jako proč se to vlastně dělá, ale vždycky slyším prostě tak jako zasloužená odměna, se pobavit, jako prostě říkám, ty se jdeš bavit tím, že jsi prostě střílet tady zajíc. To je prostě nesmysl. To je prostě činnost v té krajině. Ty tu krajinu ovlivňuješ, tak to musíš nějak pro něco dělat. Dobrý, máme tady 1000 zajíců, není to dobře, musíme jich 300 prostě střelit, nebo ulovit, nebo chytit, nebo něco, jo. Ale prostě dělat z toho zábavu a jít a dělat to vlastně proto, abych mohl jít na podzim nahoru na toho zajíce, tak to je hrozný. Já toho jenom jako využívám trošku, nebo jako jsem u toho, protože prostě líp se mi to ovlivňuje, když jsem u toho, než když od toho uteču, že? Tak to neudělám nic.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radio Wave.

Jahodové knedlíky, proutěný košík plný hub a večerní táborák. Čím dál častěji na sítích vídáme, že představa ideálně straveného léta se odhrává v kulisách českých chalup, luk a rybníků. Proč jsou cottagecore a takzvaný Czech summercore tak populární? A jak estetizace a romantizace českých prázdnin efektivně maskuje realitu života na venkově? O tom všem bude nový hotspot s Bárou Součkovou a Sarah Abulkasim, který můžete poslouchat dneska v 16 hodin. We'll be right back.

Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: dva tipy na krásné kulturní zážitky dneska večer v Praze. Pokud byste měli náladu na film, a to na film Pod širým nebem, tak rozhodně vyražte do prostorů Baden-Baden na ostrově Štvanice, kde od 21 hodin budou hrát film Raději ze šílet v divočině. Tedy dokument režiséra Mira Rema, inspirovaný knihou Aleše Palána a Jana Šibíka o šumavských samotářích. Film se ptá, jaké to je žít mimo pravidla společnosti, mimo spěch, hluk a očekávání ostatních, což zní krásně. No a o tomhle všem můžete popřemýšlet ve velmi příjemném ostrovním prostředí Baden-Baden, kde je dokonce vstup zdarma. No neber to! A kdybyste chtěli místo filmíku zažít spíše hudební zážitek, tak doporučuji zajít hned vedle Štvanice, a to do Holešovické burzy 4, kde od 20 hodin zahraje kapela The Bulbuls, tedy instrumentální psychedelic bluesová kapela z Prahy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Here we go again.

0: 13 hodin 47 minut na vlnách Radia Wave doznívají Man Sing a Katy Catani Didn't Need You Anyway. Ještě než bude 14 hodin, tak si dáme Oxford Drama, Kruh 19 a nebo Ball Slop. No a naší poslední společnou hodinku po druhé otevřou Mannequin Pussy nebo Steve Lacy. Až do 3 je tady pro vás Kasladika.
1: A jsem nadšená.
2: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: To byl Steve Lacy s trackem Nice Shoes, pěkné bodky. 6 minut po 14. hodině na rádiu Wave. U mikrofonu je pro vás ještě poslední hodinku do 3 Kasvladika. V 15 hodin mě tady vystřídá Jarda Petřík, ale ještě do té doby nás samozřejmě čeká krásný nabitý program. Dáme si více tipů na festivaly, konkrétně třeba na Prague Pride v Praze, kam na tento lidskoprávní festival vyrazit, na filmy, debaty, kam si jít zatančit. Dáme si taky už za malou chvilku ukázku z nového questu, konkrétně z vášnivé herní debaty z letní podcastové scény. To už za malou chvilku, teď jsou před námi z playlistu Darkodon, Sudan Archives anebo Louds One.
1: A jsem nadšená.

0: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
1: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Dobrý den.
3: Dobrý večer.
2: Vás, dobrý večer. Vítáme vás na živé epizodě Questu, kterou natáčíme na letní podcastové scéně v Troji. A úplně poprvé, my už natáčíme ty živáky docela dlouho, už pár jich za sebou máme. A úplně poprvé dneska máme vyprodáno, takže za to jsme vám chtěli strašně moc poděkovat, že jste za náma dorazili. Opravdu si toho vážíme.
3: A to tleskáte sobě.
2: Tleskáte sobě a tleskáte si správně, protože přece vy jste ten důvod, proč my jsme tady. Mé jméno je Jarda Mévald, společně se mnou je tady Lukáš Grigar.
3: Dobrý večer ještě jednou.
2: A netaktně jsem nechal na poslední místo, ale rozhodně ne svým šarmem, důrazem a vším možným. Šárka Tmějová, ahoj.
4: Dobrý večer, dobrý večer.
3: Myslíš šarkmem?
2: Dneska téma dnešního dílu, protože my jsme loni dělali takovou politickou, nepolitickou satiru. Byl tady s náma Jan Špaček. Původně jsme chtěli, aby byl tajným hostem i dnes, aby dorazil a zasedl si někde mezi tady vás do publika. Třeba se to stane, protože on mi říkal, no možná, uvidím. A což je takový velmi konkrétní samozřejmě. Téma dnešního dílu není o politice, ani apolitice, ani nepolitice.
4: Ani o ptácích.
2: Ani o ptác.
4: Ani o špačcích.
2: Ano, to je pravda. Chvilku mi to trvalo, než mi to docvaklo.
3: Počkej, tyhle vtipy mám dělat já, ty jako nejlasnější.
2: Dneska to bude o hrách, které ještě nikdy nikdo neudělal. Protože já, když jsme si dávali dohromady toto téma, tak jsme zjistili, že společně jsme hráli ne stovky, ale možná tisíce her, a je těžký nás překvapit. Je těžký překvapit člověka, který se hraním her živí. A člověk by si řekl, a to je přece super práce, živit se hraním her. Člověk jenom hraje hry, pak hraje hry.
3: Pak hraje hry dál, protože nemá na jídlo, protože to není dobře placená práce.
2: Ano. je to odvětví, ve kterém je to složité, zejména teda v roce 2026. Šárka by o tom mohla velmi vyprávět.
4: Mě ještě nikdo nepropustil na rozdíl od tisíců různých lidí, kteří se živili děláním her, ne teda hraním, ale možná i tím hraním. Testaři.
2: Ano, ale naše herní zkušenost kolektivní je taková, že když člověk si řekne, no počkej, ale tohle ještě nikdo nevymyslel, tak často někdo z nás řekne, ne, počkej, hra z roku 97, která se jmenovala XYZ, nebo Z třeba, jenom, tak...
4: Tam jsou ty diamantový krochny,
2: Jardo. Tam jsou, já to neřekl.
0: Quest. Hrajeme s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
5: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 14 hodin a 28 minut ve čtvrtek 6. srpna a ještě než se rozloučíme, tak mám pro vás poslední své dnešní kulturní tipy, a to na festival Prague Pride, který, jak název napovídá, probíhá v Praze tento týden až do neděle. A není to samozřejmě jenom sobotní průvod hrdosti, ale taky spousta dalších doprovodných diskuzí, filmů, večírků, drag show z divadel, takže tady je pár takových mých osobních tipíků na dnešní odpoledne a večer. Pokud chcete na Pride, tak bych určitě doporučil vyrazit na Střelecký ostrov, kde je opět tradičně Pride Village, kde si můžete dát nápoj, sednout si k vodě, projít si různé stánky, prostě si to tam tak udělat hezké, třeba i nabrat kondomy zdarma, což se vždycky hodí. No a v 19 hodin dneska na Střeláku vypukne Wacking Inferno, tedy velká taneční party, kterou moderuje naše oblíbená kolegyňka z rádia Wave Eliška Soukupová, takže to bude krásné, pokud se vám chce tančit. No a pokud by se vám chtělo vyrazit třeba spíše na film, jenom tak si sednout na film a doprovodnou diskuzi, tak můžu doporučit například kino Atlas, kde dneska od 7:30 můžete vidět dokumentární muzikál 1+1+1, a nebo potom také letní kino Cross Club, kde můžete pod čirákem vidět v rámci také festivalů Mezipatra a Jeden svět dokument Queer jak punk. Všechny ostatní programové záležitosti samozřejmě najdete na webu Prague Pride. Přeju příjemnou zábavu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Ve 14 hodin a 40 minut na rádiu Wave doznívá Baš s trackem Brokat. A ještě než se rozloučíme, tak mám pro vás jednu domácí novinku. Pražský rapper Cringe Prince vydal letos v květnu své druhé studiové album Toxic 7, no a hned o 2 měsíce později se her rovnou hlásí s další novinkou. Spirit of Truth je deska inspirovaná šílenými náboženskými kazateli, což prozrazuje už třeba úvodní track Svatý písmo. Do naší rotace doputoval track s názvem Who Did.
1: Novinka na rádiu.

14:48 na rádiu Wave doznívá Food House s trackem Kutná hora. Ještě před třetí zazní například Amelie Siba, The Lemon Twix a nebo Dave, no a přesně ve tři už začíná čtvrteční odpoledne s Jardou Petříkem. Užijte si ho, mějte se krásně a od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka.

0: Jasné. Quest.
1: S vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Praze, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tak šejce dneska nepotřebujete, minimálně v Praze je zataženo v podstatě celý den. No a jaký je to pocit, když najednou není skoro 40, ale jenom 30? Já jsem si malem vzal svetr, jaká byla zima. Každopádně vás zdraví ze studia Rádia Wave Jarda Petřík. Tohle byli Táňa Lvovská a David Machovský a jejich spolupráce Karamel. Nicméně naši dnešní první odpolední hodinku jsme zahájili s Agnes a podstatně opulentnějším songem Love and Appreciation. Opulentní jsou taky nový The Strokes, minimálně co se týče používání autotunu, protože ho je prakticky každá skladba plná. Stejně tak věc, kterou si z té desky hrajeme, skladba pojmenovaná The Fruits of Conquest, která vám za chvíli poputuje do uší z téhle už sedmé studiové řadovky s názvem Reality Awaits. Jinak do čtvrté třeba taky Brankos Bridge, Dukla, Vírsky, Toyota, Vangelis, Jantraj a Essay, Athéna Chlebová, takže spousta jmen z domácí scény. No a máme čtvrtek, takže vás určitě nemine ani nový díl podcastu Hotspot a taky nová studovna. A spousta kulturních tipů, máme toho hodně, tak pojďme rovnou na nové The Strokes.

modře, vytahuje nože, dělá mega hit, sladím se

kože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: got it, though.
1: Kruciální otázka. Je ananas na pice hot or not? Chudáčci se v nové epizodě vracejí do gastrovod a proberou některé právem i neprávem zatracované jídelní kombinace. Dozvíte se ale třeba taky, že Petr nevlastní žádné šortky, nechápu v těle vedrech, a potí se mu kolení jamky. To chápu v těchto vedrech. A samozřejmě spoustu dalšího. Celý díl na wave.cz a v podcastech, teď ve vysílání ukázka.
2: To byla opravdu menu, kde si člověk musel vzít záložku, aby jako nestratil stranu, kde si chtěl objednat.
3: Bylo tam 320 položek.
2: Což je neuvěřitelný.
3: A bylo to jako
2: stejný.
3: U každého druhého jídla byl vtip, ale takovej ten vtip z rodu, jak dneska rádi říkáme, cringe.
2: Můžu?
3: Jo? Ano, no samozřejmě.
2: Holandský řízek. Asi stravkou, ne?
3: A stravkou napsáno s dvěma F.
2: S dvěma F.
3: Stravkou, jo? Jako takovýhle, ale a názvy prostě Pivrncův roztoč kolotoč, směs ústeckého mocnáře, pikantní směs šéfce Matěje, směs, pikantní směs pana Šejtročka, která se od Matěje lišila tom, že jedno bylo kuřecí, druhý bylo z vepřovy, a jinak to bylo vlastně všechno kaťák.
2: No,
3: a já jsem tohle...
2: Ale oni tam měli i specializovanou kubánskou. Oni to měli na státy,
3: no,
2: přece.
3: Jo.
2: To bylo jako neuvěřitelné.
3: A já jsem to sbíral a bylo to naprosto nádherný, protože druhý den po divadelní premiéře si jako nechcete dát fine dining prostě, nebo zajít si někam na finger food. Chcete prostě, aby toho bylo hodně, aby tam byly hranolky, aby tam byla tatara,
2: a
3: aby,
2: česká vlajka,
3: aby to v tom plavalo. Ano, smažený sýr měl v sobě zapíchnutou českou vlajku. Takže jako lípa byl klenot a opravdu mi chybí.
2: Jo, chápu.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Festivalové tipy? No máme, tak pojďme na ně. Začneme v Plzni, v Šafaříkových sadech. Ještě stále pokračuje letošní ročník Inspiral Garden. Dneska mimo jiné vystoupí Wild Tides, Zandome nebo Dominika Plonka. V Praze pokračuje Prague Pride, festival letos z hlavní lokací nově na ostrově Štvanice, co se týče Pride Parku. No a v sobotu tradičně vyvrcholí průvodem, který vyrazí z Václaváku, projde historickým centrem a dorazí právě do Pride Parku. Dneska startuje další ročník festivalu Povaleč ve Valči, neboli festivalu bez plotů a s doporučeným vstupným. Vstup do areálu festivalu tedy není zdarma, ale výše vstupného je nechávána na lidech. Na všechny návštěvníky však festival apeluje, aby přispěli logicky aspoň nějakou minimální doporučenou částkou. A potom můžete vidět jména jako Fakkult, Meluzína, Ventolin, Anki, Om Square, Good Times Only, Tolstoys, Chendos, Slat, Frankie and the Deadbeats, Lumen, Tuskent, Josefina Dusk, Island Mint a spousta dalších k tomu. Dětská stage, divadlo, čítárna a taky podhoubí Rádia Wave. Ode dneška až do 8. srpna Povaleč ve Valči. Webovky www.povalec.cz. A jestli se chystáte do Brna, s největší pravděpodobností to bude na popmese na Velodromu. Festival, který letos zve na jména jako Okeylu, Overmono, Einstürzen den Neubaut, na Richarda Millera, Anu von Hauswolf, Bena UFO, Sherel, to by byl hlavní důvod, proč bych vyrazil do velodromu já, Veval, 58G, Kengding Ray, Hurtle, anebo třeba taky náš Impact s Adélou Šponerovou. Webovky festivalu Popmese jsou jednoduché, popmese.cz. Festival začíná dnes a trvá taky až do neděle.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.
4: CB on the beat, CB on the beat, CB on the beat.
5: I like long walks with my nigga to the bank.

Dukla, kluk jako já ve vysílání Rádia Wave krátce po půl čtvrté. Já jsem vám pár minut zpátky dával tipy na to, co dneska, ale vlastně spíš o víkendu, můžete zažít v rámci festivalové sezóny. No a co se týče pop mese a festivalu Povaleč, tak jsem taky zmínil, že se tam částečně objeví i Radio Wave, ať už to bude Podhoubí nebo Impact. Ale nebudou to samozřejmě jediné možnosti a varianty, kde nás ještě v průběhu srpna zažít. Ať už to budou další dva díly Riviéry, dva srpnové úterky, ten první termín je 11. A nebo celkem obsáhlý program, který vás čeká například na zmiňované Prague Pride a nebo také ještě na festivalu, filmovém festivalu v Litoměřicích Fifely. No a co se týče září, tak tam můžu pozvat třeba na multižánrovou akci ve Vimperku, kde se představí Krištof Šimek z Boys a taky Podhoubí. Kde nás v průběhu léta ještě budete moct potkat, tak to všechno najdete shrnuté na našem webu a nebo sledujte naše sítě sociální, facebookové události a tam to všechno taky určitě neminete. Dukla kluk jako já za námi, Šura Elevator Girl před námi právě teď.

0: Yumizuma Desert Mile. Máme 15 hodin a 48 minut. Čtvrteční on air na Waveu, za chvilinku už v podání Jess Williamson a ten Chlebové nebo Fouls. A potom už se můžete těšit na nejnovější díl podcastu Hotspot, který se věnuje tomu, že čím dál častěji na sítích vídáme, že představa ideálně stráveného léta, toho českého, se odehrává v kulisách chalup, luk a rybníků. Proč jsou takzvaný cottagecore anebo Czech summercore tak populární a jak estetizace a romantizace českých prázdnin efektivně maskuje realitu života na venkově? Poslouchejte v novém díle Hotspotu se Sarah Abulkasim a Barborou Součkovou od 4 odpoledne. Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
4: Můj rozhlas.
2: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
2: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Sbírání borůvek, houbaření, koukání se na západy slunce.
4: Ta populární estetika českého léta v sobě samozřejmě nenese veškerou tu práci, co chalupa obnáší.
5: Český léto kor vytváří trochu nostalgie po krajině, která ale pomalu vlastně přestává existovat.
4: Vzhledem ke klimatické změně se to taky stává dost utopický ideál. Jak kdybychom neviděli všechny ty problémy, které hlavně během letních měsíců a extrémních vln veder tu krajinu sužujou.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
4: Ahoj.
5: Čauky.
4: Já jsem Sarah Abulkasim.
5: A já Barbora Součková.
4: A společně vás vítáme u dalšího dílu Hotspotu, pořadu o trendech, které nás pálí.
5: Jsme uprostřed léta, veprostřed období naprosto příšerných veder, která se dají zvládat nejlíp někde u vody a hlavně mimo město. Kulminuje sezóna letních dovolených a proto jsme se rozhodli, že se v dnešním díle na ně zaměříme.
4: No ale spíš než turismu bychom se chtěli dneska věnovat tomu, jak si podle sítí představujeme ideální léto. Čím dál častěji totiž vídáme obsahy, které vyzdvihují estetiku takzvaného českého léta. Takovej ten smaltovaný hrnek plný borůvek, povoskovaný ubrus, co pamatuje tři generace, vůně posečený trávy, repelentu, buřty, který si opíkáš s blízkýma dlouho do noci, minisámoška, kde tě prodavačka pozná a řekne, že jsi vyrostla a že to není možný, protože si tě pamatuje ještě v kočárku, trhání třešní přímo ze stromu a nechala jsem se uníst, ale asi každý chápete, o čem mluvíme.
5: Já jsem úplně v tomhle vibe, Sáry.
4: No, takže tohle bude taková feel good epizoda a nás bude zajímat, proč se právě tenhle způsob léta stává tolik populární.
5: Přesně tak a pokusíme se rozebrat tuhle české léto core estetiku, nějaký pojmenovat, říct si, na čem stojí, ale zároveň nás taky bude zajímat, jestli je tenhle návrat k létu na chalupě nějakou třeba protireakcí na různý dovolený v Dubaji nebo v jiných exotických lokalitách.
4: Takže ano, i tenhle díl si malinko zatěžkáme. Zároveň tahle představa českého léta a toho, jak bychom tohle období měli strávit, na nás může vytvářet určitý nátlaky a zároveň nemusí být pro všechny úplně dobře dostupná. Takže tohle všechno se pokusíme v dnešním díle rozebrat, ale ještě než se do toho vrhneme, tak si dáme naší rubriku Hot or Not.
1: Hot or not.
5: Tak Sáry, pověz, co je v tomto hot období pro tebe hot.
4: Já jsem s obrovským zpožděním dala šanci tetralogii od Eleny Ferrante, italské spisovatelky, i když se samozřejmě hodně diskutuje o tom, kdo to vlastně je, protože to je jenom pseudonym, ale do toho se nebudu pouštět, protože to je dost složitý. A ty knížky se jmenují Geniální přítelkyně a já nejsem schopná to odložit. Teď během víkendu u babičky jsem přečetla celý druhý díl a už mám rozečtenou třetí knížku. No. A příběh je zasazený do Neapole, sleduje dvě kamarádky a jejich hluboký pouto, který ale není přikrášlovaný, což se mi na tom hrozně líbí. Naopak, Ferrante totiž píše o přátelství tak, jak ho většina knížek psát nedovolí nebo neumí, aspoň za mě. A protagonistky Lenu a Lila se milujou, ale zároveň se celý život poměřují. Závidí si, kradou si navzájem sny, muže a tajně doufají, že ta druhá selže, aby ta první nezůstala pozadu. Takže ten obdiv a rivalita jsou do sebe tak moc zamotaný, že je nejde oddělit a mě hrozně baví právě ta syrovost, se kterou je jejich pouto prezentovaný. Zároveň je tam hrozně zajímavá Neapol, která tam není jenom jako kulisa, ale prostředí, který postavy celoživotně formuje. Takže tam vidíte chudobu, domácí násilí jako samozřejmě samozřejmost, italskou mafii Camorru, čtvrť, ze který se prostě nedá dostat. Co je tam hodně srdcerivný, je postava Lily, která je od začátku vykreslovaná jako naprosto geniální, sečtělá holka, pak teda žena, kterou ale její kořeny nepustí dál, což je extrémně nepříjemný číst. Každopádně je to strašně pohlcující příběh, fakt ho doporučuji. Vím, že těch dohromady asi 2000 stránek dokáže odradit, ale zatím to za mě rozhodně stojí za to.
5: No mě teda osobně ten počet stránek hodně děsí a díky vlastně za tohle doporučení, protože já jsem to docela vídala na svém Instagramu a nebyla jsem si úplně jistá, jestli ty knížky jsou nebo nejsou dobrý, takže podle tebe, jestli dobrý jsou, tak na tebe fakt dávám.
4: Já jsem to hrozně dlouho měla zaškatulkovaný jako takovou béčkovou literaturu.
5: No přesně, přesně.
4: Já nevím proč prostě, no ale úžasný. No a co ty, Baru, co je tvoje hot za uplynulej týden?
5: Mně přijde teda hezky tematický, že jsme si na díl o českém létě obě vybrali jako hot knížky, takže já taky dneska předám svůj knižní tip a za mě je hot kniha pojednávající doslova o hot tématu a je to soubor reportážních sociologických esejů od Vratislava Maňáka, která se jmenuje S Wittgensteinem v gay sauně. A já jsem ji teda četla na chatě vlastně taky dost jedním hltem, ale je to neskutečně zajímavý pojednání o gay zkušenosti, maskulinitě a prožívání vlastního těla a obecně i o normách, které tematizování těchto věcí svazují, tabuizují nebo je nějakým způsobem stigmatizují. Vrátě je tam hodně osobní a vychází z vlastních zkušeností, ale prolíná je právě s takovými filozofickými zamyšleními a mě hrozně bavilo, že queer zkušenost reflektuje fakt i skrze kánon hodně klasický literatury, což bylo pro mě vlastně hodně osvěžující nebo takový jako nový na to takhle koukat. Je to celkově neskutečně chytrý, poučný, citlivý, takže to moc doporučuji a Vrátě je skvělý spisovatel. A zároveň se tohle hot za mě teda hodí, protože tenhle týden je v Praze ve znamení Prague Pride Weeku, takže tímhle bychom se chtěli přidat k jeho oslavám, k oslavám queer hrdosti a doporučujeme taky kouknout na program Prague Prideu, protože je tam spousta zajímavých performancí z hudby, ale i edukativních akcí.
4: Ano, mega, taky se připojuju k oslavám. Zároveň ta knížka, tu mám taky hrozně dlouho na reading listu, jenom tím, jak jsi sama zmiňovala, že je to chytrý čtení, tak teď momentálně nemám náladu na nic chytrýho, takže si to nechám pěkně na podzim, až se zakutám do deky a budu si zase chtít číst tyhle ty chytrý knížky. Ale
5: jo,
4: zní to skvěle.
5: To určitě je. Musím říct, že některé ty pasáže vlastně můžou působit lehce hutnějc, ale zároveň je to fakt moc dobře napsaný, takže neděsila bych se toho zas až tolik.
4: No ale ještě k tomu Prideu. Mě třeba v tom programu zaujala moderní sebeobrana queer edice, která se bude konat v pátek, takže zítra, pokud to posloucháte ve čtvrtek, kdy hotspot vychází a já bych si strašně přála, aby to samozřejmě nebylo potřeba, ale ze situací nejen uplynulých týdnů je podle mě hrozně super, že tam něco takového zařadili, i když by samozřejmě bylo ideální, kdyby se proměnilo především chování těch lidí, co násilí na queer lidech páchají.
5: Naprostej souhlas. Tohle třeba hodně ukázal berlínský Pride, během kterého došlo k teroristickému útoku, během nějž zemřela jedna žena, dalších 29 bylo zraněných. Bohužel fakt to jako ukázalo, jak obrovská a odporná ta nenávist některých lidí může být a bezpečí queer lidí je velký téma, který by se obecně mělo daleko víc akcentovat. A nejde jenom o fyzické útoky, ale pro většinu queer lidí je to na denní bázi bohužel často taky psychický násilí, kterýho jsou oběťmi a mně vlastně přijde, že docela bohužel jako trefně to za mě ilustrovalo video, který jsem dneska ráno viděla. Bylo to právě ze zahájení Prideu, kde vystupoval Jan Cina poprvé jako jeho alter ego Čikačeka Palasanta a bylo pod ním skoro 2000 komentářů, kde lidi psali opravdu odporné věci, ať už od takových těch klasik, jakože sice jsem z téhle komunity, ale tohle už je moc, nebo ať si každý dělá, co chce, ale tohle nám necpěte a hlavně ne našim dětem.
4: No hlavně ty děti, no. To je vždycky argument, úžasný.
5: Takže tímhle se vlastně docela dost přesouváme do not. To mě hodně zamrzelo číst.
4: Ty komentáře jsem si nedala, neviděla, ani si je nedám, ale dodám jenom to, že jsem viděla to představení, které mi přišlo neskutečně radostný, zábavný, hrozně uvolněný a naopak to na mě teda dejchalo hrozně příjemnou atmosférou.
5: Jako na to, že to bylo teda první drak vystoupení Honzy Ciny, tak mě taky přišlo báječný. No ale teď už se teda pojďme přesunout k těm not věcím, když už jsme tak do nich zabrousili tímto. Sáry, co za tebe je not?
4: No, já musím zmínit letní úzkosti. Jakože mít úzkosti v zimě taky není úplně top, ale v létě máš prostě pocit, že se mají všichni okolo tebe nejlíp na světě, jsou nonstop venku s kamarádama, kamarádkama, na dovolených u moře, u rybníka a ty jsi prostě doma a říkáš si, proč se taky nemůžeš mít takhle hezky. No a mě samozřejmě najeli okamžitě po deadlineu diplomky, který jsem si teda odsunula nakonec, ale jako do poslední chvíle jsem dělala všechno pro to, abych nemusela.
5: Což je naprosto v pořádku.
4: Ano.
5: Odsouvání věcí pojďme taky nějak destigmatizovat.
4: Přesně tak, takže ano, děkuju, to jsem potřebovala, tento proslov.
5: Já to budu ráda opakovat ještě do té doby, než ji budeš odevzdávat finálně teda.
4: Tak jo. No, takže mi najeli okamžitě po deadlineu úzkosti, kdy vlastně najednou mám ten čas a prostor přemýšlet a nemám takovou tu svoji každodenní náplň dne, na kterou jsem byla teď 2 měsíce v kuse zvyklá. Já už jsem na to teda docela zvykla, protože mě většinou ty úzkosti přesně zastihnou v tyhle momenty, kdy najednou nemám co na práci, mám čas na přemýšlení a podobně. Ale...
5: Jo, tak ono je to i takový logický, protože prostě seš ty 2 měsíce v kuse zaťatá a koncentruješ se najednou si jako i trochu dovolíš popustit jakoby vlastně ty emoce a dojede ti to tak. No.
4: Jo, to je i vlastně jako s fyzickýma symptomama. No a tím, že to nejsou moje první letní úzkosti, tak musím říct, že mi nejvíc pomáhá odprostit se právě od všech těch společenských tlaků na to radostný, bezstarostný léto. No, takže not. To by podle mě vůbec nemělo existovat a posílám velký obětí všem, co něco podobného prožívají, protože v tom opravdu nejste sami. Jenom se to na ty socky dává hůř než koupačka u bazénu nebo u moře.
5: Mě to hrozně mrzí a objímám tebe takhle na dálku přes mixážní pult, naproti kterýmu tady sedíme a symbolicky vlastně všem, pro který je tohle téma taky aktuální, moc na vás myslím a Sáry, díky, že si to sdílela, protože si myslím, že je hrozně důležitý tyhle věci říkat nahlas a věřím, že se neříkají úplně lehko.
4: No a Baru, co je tvoje not?
5: Já asi zůstanu i u not ještě u knížek, protože jsem teď měla na Instagramu naprosto přeplněný feed kauzou AI gigantů, konkrétně teda společnosti Anthropic, pod níž patří třeba Claude. A ta skupuje knihy, který rozřezává a potom na nich nechává trénovat svoje modely umělé inteligence. A samozřejmě ty samotné výtisky potom zničí a dělají to teda hlavně proto, protože ty firmy přišly na to, že materiály, z nich se ty jazykové modely učí, už jsou hodně prolezlý generovaným textem a knihy se tak ukazují být jako vlastně hodně ideální materiál k tomu, aby se mohli učit z nějakého originálního lidsky psaného textu. No a celkově je prostě problém, že ta firma skupuje knihy z antikvariátu za naprosto minimální částky. Je to věc, kterou prostě někdo vytvořil a napsal, ale ta firma to potom použije jako materiál na trénink svého AI modelu a samozřejmě těm autorům a autorkám z těch knih Anthropic vůbec nic nezaplatí, takže to prostě je mega not. No,
4: no to je obrovský not. Jakože pro mě, jakožto milovnici knížek, já pláču.
5: Ty videa jsou ještě takový vlastně dost hnusný, jako na ten nůž uřezává vlastně tu vrchní vazbu. Na to se vlastně docela i hnusně kouká.
4: No taky se mi na to nekoukalo úplně hezky. No ale teď už se pojďme víc podívat na to, jak vlastně podle Instagramu a TikToku má vypadat ideální český léto.
1: Hotspot.
5: Tak Sáry, pojďme se podívat na to, jaký je zatím tvoje léto.
4: Já už hrozně nechci otravovat tu diplomku a tohle je opravdu naposledy, co jí zmiňuju, ale vzhledem k tomu, že jsem 99% času strávila na dní, tak jsem léto stihla registrovat jenom skrz ty příšerný vedra. A léto mi tím pádem začíná až teď a extrémně se těším na brněnský festival Popmese, který mě čeká teď o víkendu, kde bude mimo jiný moje velmi oblíbená francouzská hudebnice OK Lou. tak jsem ráda, že svoje léto odstartuju hned takhle z Ostra.
5: No tak mrzí mě, že vlastně tohle je pro tebe oficiální začátek léta, ale popme se z ní jako super akce, jak to tvý léto začít, takže ti to moc přeju a doufám, že si to užiješ.
4: Jsi hodná. No ale co tvoje? Máš aspoň ty lepší letní zážitky?
5: Já s žádným úplně velkým prázdninovým příběhem taky nemůžu přispět, protože letošek speciálně pro mě hodně v takovém pracovním módu, vůbec mi tenhle rok nějak jako nevychází vyjet, alespoň třeba na týden někam na dovolenou, což bych moc chtěla. Vždycky jsem to tak dělala, ale prostě pracovně to nějak nedávám. A spíše to vždycky o nějakých jako pár dnech někde, což zase jako jo, byla jsem třeba na dvou filmových festiácích a to bylo super. A taky se mi docela daří jezdit ven do přírody, protože moji rodiče mají chalupu, kde to mám čím dál tím víc ráda. A hodně se tam vždycky těším, buď třeba na víkend nebo i na prodloužený, s tím, že tam odtamtud třeba i nějak jako pracuju, ale můžu sedět na zahradě, kde právě jako zpívají ptáci, k oběru si uvařím něco z věcí, co jsme si vypěstovali na zahrádce, to je báječný. Zavařuju marmelády, ale to už jsem stihla udělat 3 druhy, potom taky peču koláče s ovocem a drobenkou, to je teda moje extra oblíbená aktivita a taky jsem letos udělala svoje první ovocní knedlíky, které se mi mega povedly, takže vlastně jo, jako docela si to svý český léto užívám.
4: Ježíš, ano, to zní úplně jako takový to typický český léto, který bych si přála.
5: Jo, docela vlastně, jako když jsem to říkala, tak si vybavuju to, jak to jako na tom Instagramu potom vypadá. Hmm. Všechny ty fotky těch knedlíků, kterých teda mimochodem letos vídám strašně moc.
4: Já taky, dělají knedlíky. Mám na ně extrémní chuť nonstop. Hmm. Každopádně já z tohohle důvodu právě hrozně ráda jezdím do Aše, kde sice nemáme chatu, ale barák s velkou zahradou, kde rodiče pěstují rybíz, jahody, třešně, všechno možný. A musím říct, že letos tenhle únik mimo pražský schon hrozně postrádám.
5: Tak snad k němu budeš mít prostor teďkon během tvýho zkráceného léta.
4: No určitě, minimálně k tomu tíhnu a plánuju si to. Každopádně pojďme se na to, co to vlastně je, to český léto, podívat trochu blíž. Já si toho, že se lidi na sítích k téhle estetice uchylují, všímám cca od covidu, kdy se samozřejmě logicky lidi, kteří nějakou chatou, chalupou disponovali, přesunuli tam a i víme, že se obrovsky zvedly poptávky po těchto rekreačních nemovitostech. No a co si budem, ta estetika českého léta je s chalupama neoddělitelně spjata. No ale od té doby ten trend neustává, spíš naopak. Vidím těch příspěvků pořád víc a víc.
5: Jo, já si vlastně mimo covidu takového toho bažení po tom českém létě, který voní loukou, vodou, těma drobenkovýma koláčema a třeba večerním táborákem, všímám zhruba od minulého roku, nebo vlastně na konci zimy, případně nějak jako hodně brzo na jaře, na to začaly týzovat takový příspěvky, kde se jenom ve smyčce ukazovaly fotky těch výjevů a do toho byl přidaný třeba zvuk letní louky s tím, že tam u toho bylo napsáno, že jako za pár měsíců bude snět znít a vypadat zase takhle, což teda alespoň na mě v té šedivý zimě vždycky hodně dopadá a dodává mi to optimismu, protože tyhle výjevy na mě prostě platěj a začínám zjišťovat, že jsem teda možná daleko víc letní člověk, než jsem si myslela. Kdyby teda nebyly takovýhle hrozný vedra, který fakt nedávám, tak mám možná léto vlastně i fakt nejradši z těch období.
4: To mám stejně, no. Jako musím říct, že letos to vedro strašně špatně snáším.
5: Každopádně, abychom si nějak zarámovali, jak tahle síťová představa toho českého léta vlastně vypadá a co je pro ní typický, tak bych vlastně asi začala tím, že ji hodně definuje v první řadě to prostředí a ty aktivity, které se tam dělají. Takže přesně ty chalupy, chaty, lesy, louky, pole, koupání v rybnících a lomech, sbírání borůvek, houbaření, koukání se na západy slunce. Vlastně obecně, když se na to zaměříme, je tam důležitý k tomu za mě i to světlo, který tím vším vlastně hrozně prochází. Má to takovej nazlátlej tón, letní teplý sluníčko, který jak kdyby tu představu i tak lehce jako šisovalo a má to za mě až takový jako analogový vibe celá tato vizualita.
4: No přesně a do toho vlastně i oblečení, jako různý kostičkovaný šaty nebo šátky ve vlasech, kostičkovaný deky, ty umělohmotný ubrusy, který jsem zmiňovala, proutěný košíky. Celkově je takovej vintage styl těch starých chalup, kde je třeba 50, možná i víc let starý nádoby opravený drátama a podobně.
5: Přesně tak. A jak jsi tady zmiňovala třeba ty kostičkovaný šaty nebo vlastně jako různý oblečení, který má právě tenhle ten trošku jako kotičkor vibe. Mám pocit, že se to docela dost i propisuje do nějaký jako produkce, kterou můžeme vídat třeba v různých jako obchodních řetězcích. Mm-hmm. Takže tohle myslím, že je nějaká jako estetika, která už určitě přesáhla nějakou jako tady jenom malou tuzemskou hranici. A zároveň jsou teda, myslím, když se ještě vrátíme k tomu popisu tohodle trendu, tak jsou tam podle mě důležitý i takový ty každodenní aktivity, který tenhle typ léta doprovázejí, a to je zejména to čtení knih, jízda třeba na starým rozvrzaným skládacím kole, pak to opejkání buřtů nebo třeba spaní pod širákem a
4: křížovky,
5: celkově křížovky taky, a ty mám teda hodně ráda.
4: Taky.
5: A potom teda celkově vlastně mám pocit, že je to definovaný takovou tou náladou klidu, zpomalení, to, že se tam vlastně jako utváří nějaká ta obrovská nostalgie a nějaký ten návrat ke kořenům. A vlastně mi ještě přijde, když se takhle na ty trendy koukám, tak důležitý pro tu celkovou impresi je, že má i svoji hudební složku, a ta hodně často vychází třeba z různých soundtracků, z takových těch jako kultovních českých rodinných filmů z období normalizace, jako je třeba Ať žijí duchové nebo Jak dostat tatínka do polepšovny. Což je teda, by the way, můj mega oblíbený film z dětství.
4: No, to miluju naprosto. Já ten film, my na něj koukáme vždycky o Vánocích, ale taky ho mám spojený i s létem samozřejmě.
5: Každopádně tenhle film tu esenci v sobě teda hodně má za mě, a je to přesně to prostředí té české vesnice, toho starého domku s plotem, kde jsou ty vypadané plaňky. Na některých z nich jsou ty hrníčky obrácený a spí se tam v těch pruhovaných peřinách, pečou se ty buchty a podnikají se teda všelikerý ty různý prázdninový dobrodružství.
4: No a když už jsme u tohohle český létokor popkulturního okénka, tak zmíním i svůj filmový kánon.
5: Pojď do toho, že jsem zvědavá.
4: Rozhodně je to Vesničko má středisková, ke kterému mám ale hodně takový rozporuplný vztah, protože přece jenom teď už se tomu nedokážu smát, tak jako jsem se tomu dokázala smát, když jsem byla menší. Hmm. Už se na to koukám samozřejmě úplně jinak. Dál Slunce, seno, Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek, to jsou asi moje dva nejoblíbenější díly.
5: To s tím souhlasím a musím se přiznat k tomu, že obecně teda mi produkce Zdeňka trošky přijde velmi braková, ale jestli jako je něco, co českýmu národu opravdu jakoby zanechal jako klenot, tak si myslím, že je to Slunce, seno. Tomu jako chci zase přiznat.
4: Obrovsky, přesně za tohle si kredit zaslouží, podle mě. No dál tam mám Na samotě u lesa, přesně Jak dostat tatínka do polepšovny, a taky Chalupáři, který jsem ale zkoukala teprve před rokem, ale totálně to miluju. A vlastně přesně, jak jsi zmiňovala i ty, jsou to všechno komedie z dob normalizace, kdy byl i největší pík toho českého chalupaření. Většinou tam máš takovej ten klasický motiv Pražák versus v uvozovkách vesničan, přičemž se klade důraz na rozdílný vnímání soukromí, volného času, čehokoliv. Z čehož pak vzniká spousta vtipných i míň vtipných scén. No a je to většinou spíš karikatura samozřejmě, ale tím, že jsem se na to koukala jako malá, tak jsem si k tomu utvořila hodně specifický pouto.
5: Já taky, já vlastně jsem za něj ráda, že teď už vlastně na ty filmy koukám dost často jinak, přesně jak si třeba zmiňovala u té vesničky, ale jsem ráda, že vlastně možná nějakou takovou nostalgii z toho jako prvního zhlídnutí někdy kdysi dávno, tak furt v sobě nějak tak mám, no.
4: Každopádně z hudebního pak klasiky jako Čerešně, jo, Třešně zrály, jak si nazvala ty třešňové písně.
5: Jo, Třešňové písně.
4: Ale megaletní pro mě byla třeba Voda, čo ma drží nad vodou od Elánu, což ukazuje, jak jsem už odmala měla sklony spíš k těmhle posmutnělým písničkám. No ale co musím nutně zmínit, je loňský album od Kellynovo alter ega Skippy McDippy, s názvem Skippy McDippy, kde nahradil svůj klasický rapovej sound za takový kytarový riffy, a je to pro mě totální zhmotnění českého léta. To si 100% dejte, třeba Bohatá paní nebo Oda na cigárko, nebo tam má cover písničky Růže z papíru od Nedvědu, což mi přijde vlastně krásně symptomatický, protože to je přesně ta nostalgická trumpská melancholie. Růže z papíru,
5: dala si. Já musím vlastně s tímhle tím docela souhlasit, jak už takový ty trampský písničky, já se hodně pamatuju na takový ty zpěvníky Já písnička, to jsme vždycky se sestřenicí si projížděli na chatě a ona to drnkala na kytaru a já jsem k tomu zpívala, to bylo hodně hezký. A pro mě ještě tím hudebním soundtrackem a tam rozhodně prostě patří Valdemar Matuška, kterýho jsem dostala od dědy na CDčku, když jsem byla hodně malá, bylo to mý jediný CDčko, který jsem v té době měla, takže jsem si to furt pouštěla a to je taková srdcovka hezká. No,
4: no já se k tomu navracím až takhle zpětně, no. Já musím říct, že jsem poslouchala samozřejmě úplně jiný písničky, ale přesně Čerešně, nevím, Slunečný hrob, to všechno jsou písničky, které jsem si potom znovu objevila skrz různý filmy a podobně.
5: No a k tomu letu to za mě teda hodně patří, no. Je to takový táborákový všechno. Každopádně, když se od té hudby nebo právě od těch filmů, který jsou často zasazený právě do toho prostředí nějaký vesnice, víc odpíchneme, tak mi přijde, že je na tom vlastně docela dobře vidět jedna věc, kterou ten cottage core nebo český léto na vesnici core, jakkoliv to nazveme, velmi efektivně maskuje a to je celkově ta romantizace toho života na vesnici. Jak když jsem se nad tím zamýšlela, tak si tady pro tenhle ten svůj argument zase propůjčím ten film Jak dostat tatínka do polepšovny. On tam je vlastně ten děda, který žije, že v nějakém tom polorozpadlém domku, kde ani není koupelna, myjou
4: se
5: tam
4: se v tom vědru, ano.
5: Buď ve vědru, to udělá, že jo, ta máma, anebo u té pumpy. A jako jo, je to film teda ze 70. let, ale myslím si, že nás to obecně dovede docela dobře dovíst k tomu, že sice ten vesnický život vidíme jako strašně romantický a estetizovaný, protože to má být to místo toho klidu, autenticity, tomu návratu k té přírodě, ale naprosto přehlížíme ty reální problémy, se kterými se vlastně ty venkovský regiony potýkají, ať už jde třeba obecně o horší dostupnost služeb, zdravotní péči, doprava, horší dostupnost pracovních míst, na což se nabaluje to, že mladí lidi z těch lokalit se stěhujou do větších měst a hezky se to dá ilustrovat třeba i na republikovém srovnání kvality života, třeba konkrétně podle indexu prosperity a finančního zdraví z letošního roku se na posledních místech porovnání kvality života umístili poměrně nepřekvapivě kraje z bývalých Sudet, což je Plzeňský, Karlovarský a na posledním místě Ústecký, což jsou ale často taky regiony, který má celý český Instagram moc rád právě kvůli tomu, že se tam dá odjet na hrozně romantický víkend na malebnou chatičku v horách. A jako já nebudu zastírat, že se mi ta představa taky nelíbí, ale jenom, že na tohle bychom prostě neměli zapomínat. No,
4: no rozhodně, tady si podle mě narazila na důležitou věc, protože ta populární estetika českého léta v sobě samozřejmě nenese veškerou tu práci, co chalupa obnáší, třeba sekání zahrady, dříví, úklid, nevím, ucpanej septik a když to uvedeme na našem dětství, na těchhle chalupách veškerou tu dřinu okolo dělali naše rodiče nebo prarodiče. To je podle mě taková ta stereotypní klasika, kdy byla žena, takže mamka, babička celý dny za plotnou zavařovala, pekla koláče s drobenkou, prostě si pokaždý našla nějakou práci v kuchyni. Na druhou stranu ty chlapy si otevřou pivko a sekají dříví, opravují různý věci na baráku, nebo si tam vymyslí prostě nějaký svůj malý projekt a zase si vždycky najdou nějakou práci okolo toho domu. No a zatímco ta chlapská práce je většinou ohraničená a je vidět, ta ženská nikdy nekončí a každý ji bere jako samozřejmost. No a co si budem, ten trend docela svádí k tomu trochu si zoufat po těch starých dobrých časech, ale je potřeba vidět, pro koho vlastně ty starý dobrý časy dobrý byly. A minimálně za mě je potřeba tam vnímat i tu paralelu s konzervatismem. Protože když si vezmeme třeba trend Tradwives, tak tam už je vazba na tu ženskou v kuchyni explicitní, ale tady ji vidím taky jenom prostě skrytou.
5: To je skvělý point, tohle propojení. A obecně ta nostalgie po starých dobrých časech je vlastně mega problematická. Ono nás to jako tak nějak jako svádí k tomu, že minulost vidíme jako hrozně třeba bezpečnou, jednodušší, ale tohle vzpomínání je strašně selektivní a staví jenom na tom dobrým a to, co bylo vlastně méně dobrý nebo fakt špatný, tak to naprosto vytěsňuje. A ať už jde třeba o ty nerovnosti, o kterých jsme mluvili, nebo právě třeba o nějaký ty společenské normy nebo dokonce i práva, tak starý dobrý časy prostě nebyly úplně dobrý zrovna třeba pro ženy, menšiny, ať už třeba etnický nebo sexuální, ale celkově ta dřívější doba se prostě vyznačovala obecně horší socioekonomickou úrovní, zdravotní péčí, dostupností vzdělání a tak podobně, takže to mě vlastně k tomu taky napadá, že je docela dost problematický. Ale Sary, říkám si, proč nás i přes tohle všechno vlastně k té nostalgii po tom starým dobrým českým létu to jako tolik táhne a jak si ho vlastně uspůsobuje mladá generace, která přece jenom má nějaké svoje návyky a potřeby.
4: Velkou roli tam bude hrát snaha uniknout tomu rychlému tempu každodenního života. Ty sama si ale třeba zmiňovala, že si tam občas bereš práci, že si tam vezmeš notebook a pracuješ odtud, což je vlastně dost častá věc. Vezmeš si home office a pracuješ odtud a přijde mi, že tím ta mladší generace to prostředí dost proměnila, protože chata nebo chalupa dřív byla tím jediným místem, kam ses jel nebo jela schválně odpojit, místo mimo práci, kam výkon prostě nepatří, kam si ho nebereš sebou a my jsme si tam ten výkon přivezli. A alespoň já pak ten trend vnímám jako stesk po době, kdy jsme se ještě uměli nudit, kdy jsme nemysleli na všechny ty maily, co na nás čekají při návratu do práce a podobně.
5: Jak se třeba hodně za covidu, když jsme byli všichni na tom home officeu, říkalo, že hlavně nemáš pracovat tam, kde spíš a odpočíváš od té práce, což teda mimochodem pro lidi s garzonkama velká challenge.
4: Jo, to jsem zrovna já prožívala takto.
5: No, ale tak tohle je vlastně další místo, kde si tak jako zaplevelujeme ten prostor určený primárně pro trávení volného času a pro odpočinek právě tím, že do něj vneseme povinnosti a práci, respektive vlastně nějak jako naše zaměstnání, což je pro naší dobu taky hrozně symptomatický. Mi přijde, že se od té práce vlastně skutečně neumíme odpoutat a já to teda vidím i na sobě, když jako náhodou mám ten víkend, kdy odjedu k nám na chalupu a nevezmu si tam sebou počítač, protože třeba nemusím, tak já si jsem ten celý víkend schopná užít s tím, že vlastně vůbec netuším, kam jsem odložila telefon, to je jako hrozně super, ale když ho potom třeba k večeru někde najdu, tak stejně otevřu ten mail a zkontroluji si, jestli náhodou nepřišlo něco, co bych měla urychleně vyřešit.
4: No jasně, mám to samozřejmě úplně stejně a zároveň to není tvoje nebo moje slabá vůle, nebo aspoň si to říkám. Ale ono se to prostě strašně snadno říká, dej si úplný detox od sítí nebo obecně od technologií. Spousta z nás si to reálně může dovolit jenom, když si vezmeme dovolenou a ta taky není nevyčerpatelná, bohužel. A i tak je to hrozně obtížný, protože se ti sice může podařit se odpojit fyzicky, přesně zapomeneš, kde máš ten mobil, ale ne mentálně, nebo aspoň tak to mám já, že bych si strašně přála to umět a vím, že je extrémně zdravý vypnout v hlavě myšlenky na práci okamžitě po tom, co mi skončí pracovní doba, ale já toho prostě nejsem schopná.
5: Když jsme vlastně u té práce, abych tady ráda ještě vypíchla jednu věc, kterou český léto kor velice dobře maskuje, respektive dost ten prožitek léta estetizuje. Ať už to jsou třeba právě nějaký jako ovocný knedlíky, ovoce ze zahrady, chata. Ono to vlastně jako všechno hrozně krásně odvádí pozornost od toho, že léto je taky pro velkou část lidí, hlavně teda mladých lidí, jediný čas, kdy si můžou přivydělat na nějaký letní brigádě, která je často náročná. Ne třeba úplně moc dobře placená, často v těch ohromných horkách, ale je to vlastně jako jediná možnost získat nějaký peníze a zároveň i pro spoustu lidí je prostě obecně nemožný si dovolenou během letních měsíců vzít, takže jejich realita prostě vypadá tak, že každý den se prostě plahočíme do těch rozpálených kanclů, ta práce je v těchto teplotách ještě víc vyčerpávající, takže tyhle trendy na sítích celkově pak můžou prostě vytvářet tlak na to, jak by správně prožitý léto mělo vypadat a co bychom měli v jeho průběhu prožít a třeba s kým ho prožít a tak dál.
4: Já si myslím, že to hodně navazuje i na to, co jsem říkala v Not o letních úzkostech, kde přesně ten nátlak společenský na bezstarostný léto prostě hrozně funguje a myslím si, že i v tomhle případě může být hodně nápomocný se alespoň pokusit, i když je to extrémně náročný, se od toho společenského nátlaku odprostit.
5: A zároveň prostě jenom tak je dobrý možná si uvědomovat to, že můžeme tu dovolenou nebo nějaký jako klidnější období mít, je prostě hrozně privilegovaný.
4: Rozhodně. Zároveň, když se ještě podíváme na to, jak tenhle trend pracuje s představou určitý krajiny, můžeme si všimnout, že vzhledem ke klimatické změně se to taky stává dost utopický ideál, který si spíš romantizujeme a estetizujeme, ale jak kdybychom neviděli všechny ty problémy, které hlavně během letních měsíců a extrémních vln veder tu krajinu sužujou.
5: To je hrozně důležitý bod celý té kritiky, alespoň teda za mě, protože český léto kor vytváří trochu nostalgii po krajině, která ale pomalu vlastně přestává existovat. Všechny ty zelené louky, koupání v čistém rybníce, ty lesy plný hub, jako tohle už podle mě bohužel vlastně vůbec není pravda. Jako Česko zažívá extrémní vlny veder. Mně třeba přijde hodně zajímavý shrnutí od projektu Intersucho, který dělá Akademie věd spolu s Mendelovou univerzitou, podle kterého byl letošní červenec vlastně vůbec nejteplejším v historii měření. A v kontextu třeba půdního sucha se v celém půdním profilu na 95% území vyskytují odchylky od toho nějakého obvyklého stavu. Extrémní sucho pozorujou až na 31% území a výjimečný sucho až na 12% Česka. Klesají taky zásoby podzemních vod, takže chatoření, chalupaření je v současnosti spíš než třeba ta zelená tráva před chaloupkou, spíš jenom jako sežehnutej žlutej trávník a věčná třeba debata taky o tom, jestli si můžeme dovolit umýt nádobí teď, nebo počkáme, jestli třeba trošku nezaprší, nebo jestli si můžeme dát sprchu, nebo tím vyčerpáme úplně veškerý zásoby vody, který ve studni máme.
4: No jasně, a zároveň ten trend podle mě hodně akcentuje i třeba právě rybníky a koupání, což je sice aktivita, která asi jako jediná umožňuje ty hrozný horka přežít, ale v přírodních vodních zdrojích se to taky stává čím dál tím víc složitý. Vysoké teploty totiž mají vliv na rozvoj sinic, kvůli nimž může být koupání v takových vodách i zdraví ohrožující. Zároveň se ta voda přehřívá, což je taky fatální pro vodní živočichy i rostliny.
5: No je to přesně tak, jak říkáš. A sice je hezký, že se třeba máme tendenci možná navracet do českých chalup a k českému létu místo toho, abychom museli jezdit do všemožných exotických lokalit. Evidentně nás tohle láká čím dál víc, ale zároveň nelze to dělat bez toho, aniž bychom ignorovali ty podmínky, ve kterých se ta naše krajina nachází.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Můžete si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury.
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoolky.cz.
3: Seru se, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

Český rozhlas. Radio Wave. Dělá

0: Karolína Beranová za námi, stejně tak jako nejnovější hotspot, který byl tentokrát zaměřen na takzvané české léto, neboli prázdniny trávené tradičně na chalupách, na chatách, na vesnicích, zkrátka takový, řekněme, rurální feeling. Pokud jste ho nestihli celý, tak v našem vysílání, tak samozřejmě ho najdete na wave.cz i v podcastech. Před námi teď do 17. ještě US Girls, Jan Trey a Essay se stále aktuálním songem Heatwave, který byl napsaný během těch prvních červnových čtyřicítek a vzhledem k tomu, jak máme aktuálně venku, tak je aktuální pořád a něco mi říká, že ještě během srpna párkrát bude. No a Role Model tuhle hodinku uzavřou se songem Forever and More.
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na www.

Laser Viking a jeho opravdová láska teď bude vystřídána chladnou Chelsea Wolf, která za 2 týdny vydá nové album. Deska pojmenovaná The Dark tak nějak předjímá, že to rozhodně nebude žádný žánrový veletoč, co se týče toho, že by Chelsea Wolfe vyrazila vstříc pozitivním a prosvětleným písním. Myslím, že opět se celkem s jistotou můžeme těšit na tvorbu, kterou už tak nějak 2 dekády do nás hustí, ať už je to kombinace gothic rocku, doomu a folku, anebo i experimentální elektroniky. Ta album vyjde konkrétně 21. srpna, je to už 9. studiovka a my si z ní od téhle skladatelky, multiinstrumentalistky a zpěvačky ze Spojených států hrajeme věc pojmenovanou Cold. Tohle je nová Chelsea Wolf.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Mimo Praští prominou, ale v tuhle chvíli zůstaneme v našem hlavním městě třemi tipy, mezi které se vejde jeden koncertní, jeden filmový a jeden podcastový. Začneme muzikou. Na Bluze 4 dneska od 8 hodin večer instrumentální psychedelik bluesová kapela z Prahy The Bulbuls. Pokud chcete vyrazit na snímek Raději zešílet v divočině, můžete zajít do Baden-Baden na Štvanici. Od 9 hodin večer tam promítají právě tenhle dokument režiséra Mira Rema, inspirovaný stejnojmenou knihou Aleše Palána. Vstup je zdarma a pršet snad nebude. No a podcastový tip vás vezme do Trojského pivovaru, kde se dneska uskuteční živě chudáčci od 8 hodin večer, neboli Petr Uhlík a Adam Ernest o tom, když se úplně nedaří. Dnešní živák bude o cestování a o všem, co se během cest může pokazit.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na Rádiu Wave.
5: New York City, you listen to me. If you're near a convenience store right now, go into the store right now and put your hand in the cash register for no reason. Their money is your money.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Radio Wave. Český rozhlas.

0: Madonna. Ukázka z nové desky, která se jmenuje Confessions s Římskou dvojkou, vypalovačka Dance Teria nám protnula 17:30 na rádiu Wave. No a ve čtvrtečním on airu před námi do té 18. už v uvozovkách jen nejnovější studovna. No a v té pro vás máme připravený rozhovor s Bárou Tomáškovou, která založila produkční a distribuční společnost Crystalloid a světu filmu se věnuje už od svých 17 let. V dnešní studovně, navazující na předchozí díl, moderátorku Anetu Štokrovou zajímalo téma filmu i třeba to, co dnes ve světě kinematografie oslovuje mladé diváky a divačky. Celý díl poslouchejte právě teď v našem vysílání, pak ho samozřejmě najdete i na našem webu a v podcastových aplikacích. Já se s váma pro dnešek loučím, po šesté si užijte nejnovější čelisti, dneska takový, řekněme, dendrofilní speciál. No a Jarda Petřík na Wave zase zítra výjimečně ráno s Krištofem, tak si na to přistaňte.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
2: Jaké to je pohybovat se ve filmovém průmyslu a co chybí mladým lidem v kinematografii? Ve studovně vítám opět Báru Tomáškovou, kterou znáte z minulého dílu, kde jsme probrali s ní a s její ségrou Terkou cestu soutěží Středoškolák roku a dnes se víc ponoříme do toho, čemu se vedle školy Bára věnovala. A to je film, konkrétně filmová produkce, asistence režie, producenství, distribuce. Vítej znovu ve studovně.
3: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
2: Já jsem si tě všimla na sítích, kam si dávala svůj vlog z toho, jak jsi v Cannes během filmového festivalu. A máš tam schůzku s producenty, hledáš tam filmy do distribuce, chodíš si po Cannes v rámci toho festivalu. To mě zaujalo a říkala jsem si, že je obdivuhodný vidět 19-letou a nadšenou holku v tomhle prostředí. Tak pojď nám udělat takovej audiovlog a říct nám, jak to tam vypadalo, jak jsi cítila, co tě tam čekalo.
3: OK, jo, tak to je hustý. No Cannes, já jsem tam byla teda podruhý, vlastně poprvé jsem byla minulý rok a musím říct, že já to tam miluju, to je prostě úplně něco neskutečného. To je fakt jako ráj pro filmaře. A no, já jsem tam měla teda už s naplánovaným programem víceméně, takže můj kalendář vypadal tak, že jsem měla akce, které se překrývaly přes sebe a vždycky vlastně v té pomoci jsem si akorát říkala, hele, kam já vlastně půjdu. Ale je to vlastně o tom pro mě, jako vlastně pro někoho, kdo je součástí distribuce, tak jsem tam měla hlavně schůzky se sales agentama, což znamená, že to jsou takový ti prostředníci mezi producentama a distributorama a oni vlastně vám nabízí film do distribuce, takže třeba do kinodistribuce. A takhle těch schůzek jsem to měla asi tak kolem 20 a pak zbytek byly různý networkingový party a party na lodích a už taková ta větší zábavička. Ne, že by tam to nebyla zábava, jo, ale tohle to byla taková ta, no prostě, když se vám řekne jako Cannes Film Festival, tak si vybavíte spíš ty party, než schůzky se sales.
2: Ty jsi tam jela jako zástupkyně a zakladatelka společnosti Crystalloid, kterou si založila v roce 2025. Pojď ji trošku představit. Vy jste parta mladých lidí, představ nám prosím tu myšlenku za celým tím projektem a společností.
3: Já ráda říkám, že jsem ji spíš spolu založila. Vlastně založili jsme to ve třech. Vlastně já, teďkon můj partner Honza a pak ještě jedna slečna. A musím říct, že založili jsme to v únoru, no a během té doby jsme tak jako by stihli už pár věcí. Není to samozřejmě nějak extra moc, je to je přeci jenom rok a půl. Ale jednoznačně prostě od začátku náš cíl, naše moto bylo, že podporujeme mladou generaci ve filmařině, to znamená, že naše filmové sety jsou vlastně víceméně složený hlavně z Gen Z lidí, filmařstva, ale jako určitě není to tak, že jako prostě se vyhraňujeme a nebudeme spolupracovat se starými lidmi, to vůbec ne. Ale jenom prostě spíše to takový, že se snažíme dávat ty příležitosti tak, jako tehdy nám někdo dal příležitost. Důležitý je doplnit, že dáváme příležitosti, ale určitě to není jako, že za cenu nějakého duševního nebo fyzického zdraví, protože vlastně tehdy, když mě někdo dal tu příležitost, tak to bylo hodně za cenu duševního zdraví. Takže právě tam jsem se nějak tehdy naučila fungovat a všimla jsem si, nebo zjistila jsem, jak to nechci dělat a teď doufám, že to dělám tak, jak to chci dělat.
2: Takže tě k tomu vedla nějaká osobní zkušenost a vlastně věděla si, co tobě chybí a to se teď snažíš
3: přesně tak
2: dělat. Mhm. Co tam máš na starosti přímo ty?
3: Ono to je takový, jako určitě to není prostě nějaká, když si vezmete nějakou produkci velkou, tak tam máte vyloženě každý asi dělá nějakou konkrétní činnost. U nás to tak není. My děláme vlastně všichni všechno a je to hodně od projektu. To znamená, že já jsem na jednom projektu jako koproducentka, to je teď celovečerák, který nám půjde snad příští rok do kin, ale zase na druhém projektu jsem jako programátorka kin, anebo ještě k tomu prostě jsem domlouvala tu akvizici, takže prostě dělám několik těch činností a ve finále to, jestli pak já postnu na Instagram nějaký příspěvek, tak jako jasný, děje se to, takže u nás je to tak jako, že je to hodně od projektu a pak vždycky na ten konkrétní projekt si řekneme, hele, tohle je potřeba, tohle si vezmu já, tohle si vezmeš ty. A ve finále pak vlastně i u těch medvídků, co jsme měli v kinech v prosinci, tak jsem dělala režii českého znění. Protože já jsem vlastně začínala profesně jako u režie českého znění a vlastně to byla i taková jako moje první práce, když mi bylo 17. No.
2: A k tý se dostala jak? Už jsme mluvili o těch prvních příležitostech.
3: Aha. Vlastně úplně random, to vždycky tak krásný, když se tam člověk dostane náhodou, ale byla jsem v talk show, kde se mě vyhlídnul režisér českého znění Kuba Hejdánek a byl jakože, hele, ty se mi líbíš, pojď se mnou dabovat. A já jsem byla jakože, jasný. No a vlastně vzal mě k ním do studia a ukázal mi všechno a naučil mě to, jakým způsobem se to dělá a teď vlastně jsem za to vděčná, protože v tom studiu jsem taky zůstal, občas pro ně něco dělám nebo s nimi pracuju, ale hlavně dělám jako vedle u nás v Krystalidu tu režii českého znění a teď už to teda učím další lidi, aby to přebírali za mě.
2: Jak vypadá tvůj pracovní rozvrh? Mluvíš o projektech, které trvají strašně dlouhou dobu, tak jak to vypadá? Jsou to nějaký intenzivnější třeba vlny práce, pak klidnější období? Jak to máš?
3: Je to hodně o těch vlnách, přesně. Prostě teď třeba byly 3 měsíce, 4 měsíce jako klid. Vlastně, když jsem maturovala, tak jsem neměla žádný projekt vyloženě aktivně. Ale potom prostě teďkon jsme podepsali právě smlouvu na film a vím, že teďkon ten následující půl rok bude zase jakože náročnější. Což já to miluju, tyhle ty náročnější vlny, protože prostě konečně v ten moment se můžete realizovat. Ale pak samozřejmě, když jsou právě tohle je všechno distribuce, to je to do těch kin, ale když pak vlastně máme produkci, tak to je ještě o to náročnější, protože samozřejmě musíte být na setu, nebo nemusíte, ale jakoby ten set se děje a prostě děje se to třeba 3 týdny a je to prostě fakt jako náročný chvíle, protože ve finále vy jste ten, co jste za to zodpovědný, no, takže... Nebo tam jsem byla jako producentka, takže to bylo ještě dobrý, ale teď, co budeme mít, tak už za to budu zodpovědná. Tak to je taky stresující docela.
2: Ty jsi v minulém díle zmiňovala, že jsi prošla kurzem na Prague Film School. Spousta těch věcí v té produkci se naučíš určitě tou praxí. Tak jak jsi to měla ty, co ti naučila ta škola, co ti dalo to, že už jsi vlastně tu práci

0: nějakým způsobem mi předali to know-how, ale teďkon, tak jako po tom roce zpětně, když se na to koukám, tak vidím, že už taky jako hodně čerpám hlavně z věcí, které jsem se naučila třeba na tom festivalu, nebo který jsem poznala na tom festivalu. Takže jako je to takový proces, no, a člověk se hlavně učí prostě v tomhle věku prostě pát vstane, no.
1: Když jsi s filmařinou začínala, tak jaký byly ty tvoje představy? A představy versus realita, co tě překvapilo mile nebo nemile?
0: Tak představy, to bylo jasný, to prostě během jednoho roku natočím tady film, vydám ho hnedka, všechno bude super, všichni tím mi budou chtít pomoct, se všema jsme kamarádi. Ha, tak to bohužel nevyšlo. Já jsem vlastně měla dlouho problém s tím, že jsem říkala až moc věcí lidem a pak vlastně ty věci používaly proti mně. Takže vlastně to jsem jako se naučila, že prostě oversharing je prostě blbej. A teďka už je to takový, že zase na druhou stranu, jasný, neříkám toho tolik, ale myslím si, že prostě, já nevím, já chci být se všema kamarádka a prostě když vím nějakou informaci, tak se o ní podělím a prostě proč si to mám nechávat pro sebe, když je to prostě něco zajímavého, co jsem se naučila třeba v Cannes, nebo co jsem se dozvěděla v Cannes. Ale to vím, že to hlavně ti starší, to starší filmařstvo má, jakože hodně si nechávají věci pro sebe, což ano, je to super, ale já to úplně nezastávám, no.
1: Jak to máš třeba s budováním nějakého respektu? Já jsem studovala chvilku, dělala filmovou produkci, byla jsem na FAMU International, takže asi podobná zkušenost. Byl to skvělý, byl to úplně úžasný rok, akorát jsem do toho studovala ještě žurnalistiku, takže to bylo těžký nějak časově zvládat a tak dál. Bylo to super, ale na konci to bylo jako velmi vyčerpávající. A občas mi to přišlo těžký v tom, že máš tým, kde máš třeba zkušenýho staršího režiséra, kameramana, je to hodně mužský prostředí. Mm-hmm. Jak jsi to měla s tím budováním respektu, důvěry?
0: No blbý, no. Přesně jak to popisuješ, je to na nic. Jako, a to není určitě problém, který byl, pořád je. Jako vlastně nikdo neví můj věk v zahraničí vůbec. To by mi neotevřeli ani dveře, bohužel, když to takhle řeknu. Takže já jsem vlastně jsem se vždycky říkala, jakože jasný, tak to se může maximálně vlastně jenom zlepšovat prostě s věkem. A nějak jsem si to nebrala, ale vím, že právě když jsem byla v tom studiu tehdy, ten 3/4 roku, tak to bylo o to horší, protože tam vlastně fakt mě jako i ten producent strašně gaslightingoval, jakože seš mladá a nic moc nevíš, tak prostě mě poslouchej a mlč. A já jsem byla jakože jo, jasně, já se chci učit, já budu poslouchat. Ale vlastně nenechal mě říct ani svůj názor, takže v ten moment pak jako, nebo jeden moment to prostě přeteklo a byla jsem jako hej, to už nejde dál. A to, samozřejmě těch věcí bylo víc, tohle to by bylo úplně marginální. Ale teď, když se podívám na krystalit jako takový, tak vlastně do středoškoláka, než jsem dostala tu cenu, tak nikdo nevěděl můj věk. A hrozně jsem si ho hlídala. Jakože fakt extrémně. A teď vlastně, jak jsem odmaturovala, tak jsem si říkala, hele, už na to kašle prostě, tak je ti 19, prostě je to tak a akorát v zahraničí doufám, že se to ještě nedozví.
1: Mm-hmm. Celkově je to strašně náročný na energii. A já si pamatuju, když jsem měla třeba zkouškový právě ve škole, do toho něco roztočeného, tak jsem měla fakt jako kousíček k vyhoření a bylo to strašně náročný. A dokonce jsem z jednoho jinak úplně skvělého projektu musela prostě odstoupit a říct si, hele, to fakt už nedám a prostě odejít. A bylo to strašně těžký. Zažila jsi něco podobného?
0: Jo, jo, asi určitě, no, jako, nebo ne, asi určitě ano, protože třeba teďkon během maturity, tak jsem měla jako projekt, sice jenom krátký film, který jsem produkovala, ale, a vlastně to už bylo i po maturitě, ale já jsem vlastně byla potom tak unavená, že jsem si říkala, hele, fakt, jako by si zasloužíš tu pauzu. A prostě jsem se s nima domluvila, že teďkon z toho projektu odejdu, že jim budu nápomocná, samozřejmě, jak nejvíc to půjde, ale že to nebudu prostě produkovat, protože prostě už toho bylo na mě moc. Takže a takovýhle projektů už pár bylo. A myslím, že asi i bude. Já se samozřejmě teďkon snažím hlavně nebrat si projekty, které prostě už vím, že nezvládnu, ale ono to člověk moc neví dopředu. Že fakt jako, že já si ho vezmu a jsem jako, že v domnění, hele, to bude super. Moc se mi to líbí, ten scénář je úžasný, ale pak vlastně to dojde k tomu, jako že a to samozřejmě to ještě není v produkci, jo, to je třeba nějaký development nebo předprodukce, ale pak to vlastně dojde k tomu, jako že najednou toho máš moc. A seš jako, že no bohužel prostě musíš něco vyškrtnout. Takže, ale teďka, no jako fakt, to jsem takhle udělala třeba dvakrát, třikrát A prostě teď už se snažím to nebrat, no, nějak to spočítat dopředu.

0: jdu prostě analyzovat.
1: A dokážeš si teď už líp hlídat ty hranice, ať už to je přesně v tom neberu si projekty, anebo i na tom pracovišti, že prostě nebudu pracovat s lidma, který mě nepustí ke slovu a nedovolí mi říct svůj názor.
0: Jo, jo, určitě. Jako s těma projektama jasný, tak to určitě vím už víc. Nepracuju, vlastně dala jsem si takový jako pro sebe vnitřní nějaký moto, že prostě nebudu pracovat s lidmi, kteří vás neocení. Jako zní to asi hloupě, ale prostě nebo kteří prostě mají pocit, že tam jste jenom omylem, nebo že tam jsou zatím nějaký jiný, vnější vlivy, vnitřní, to je jedno. Ale tak jsem si řekla, že s těma lidma nebudu pracovat a i když se pak s vámi chovají, že jsou nejlepší kamarádi, prostě pak přijdou, hele, já mám film, pojď ho dát do distribuce, tak prostě ho nedám do distribuce, nebo nedáme ho do distribuce, protože prostě s nimi nebudu pracovat. I když teď se jim to hodí a tehdy se to třeba nehodilo, no. Ale jako je to, není toho moc, je takhle znám třeba pár lidí.
2: Studovna. Studovna. Podcast o škole a studentském životě. Na rádiu Wave.
1: Ty jsi na Instagramu sdílela i příspěvek, kde jsi popisovala právě v těch 17 to vyhoření a tu zkušenost s tou společností. Jaký to bylo, když se na to teďkon ohlídneš z té pozice, co už tě to vlastně všechno naučilo? Co by ses tehdy poradila jako ty úplně začínající filmařce?
0: Já jsem to strašně hrotila, já jsem strašně chtěla, aby mě měli rádi, aby vlastně, abych to místo tam měla, jako že mě tam jako budou chtít, když to řeknu fakt jako hloupě, ale já, no hlavně to, tu nějakou zadosti učinění, nebo to zadosti učinění a jak se to řekne, jako, no aby prostě člověka měl někdo rád. Takže to, takovýhle pocit jsem se tam nesla a vlastně ten producent byl velmi chytrý, bohužel tím špatným způsobem, že vlastně on to uměl, jako dát tomu člověku ten pocit, jenomže on mu ho dával jenom když chtěl. A když on jako pak se rozhodl, že hele, prostě teď se třeba nezachovala hezky, nebo já nevím, neudělala si tu práci tak, jak jsem chtěl, nebo nepřinesla to, co jsem požadoval, tak vlastně pak s váma třeba nemluvil. A to byl pro mě vlastně ten nejhorší trest, že vlastně, nebo na vás házeli jenom pohledy, jakože co ona tu dělá, ona už tu nemá být. A my jsme se dostali do jednoho bodu, kdy jsme byli, jakože já jsem chtěla odejít a on mě chtěl vyhodit. Jenomže nás tam držely právě projekty a jak jsem tam měla nějaký, jakoby ty závazky vůči projektům, tak to nebylo možné. A já jsem hlavně nechtěla odejít, nebo to byl ten nejhorší pocit, že já tam vlastně nechci být, ale chci tam být, protože se jinak k filmařině nedostanu. Prostě bohužel vám nedá nikdo šanci v 17 letech jinde, nebo v 18 už tehdy. Takže jsme se tak jako drželi v takovým mřížce, no a pak nakonec jsem to vlastně rozsekla já, kdy už fakt jako to byl strašný malér, to, co se tam stalo jako pro mě morálně, a tak jsem si řekla, hele, tady už nebudu. A prostě vzala jsem si počítač a šla jsem za producentem a ten rozhovor byl už strašný, když jsem odcházela. No. Ale zvládla jsem to. Bylo to den před Vánocemi, takže docela hustý. Ale já jsem to chtěla mít vyřešený na nový rok. Prostě už jsem to nechtěla být. Nechtěla jsem si to táhat do nového roku.
1: Co ti to dalo do současnosti tahle zkušenost? Jak třeba teď k tomu přistupuješ?
0: No extrémně moc. Jako to, ať už je to ten přístup k lidem, anebo je to třeba právě to, že dáváme tu příležitost těm mladým lidem klidně, ať jim je 15, 17, prostě když mají co říct a chtějí něco říct, tak prostě ať to říkají a mají tady ten prostor. Takže si myslím, že to je určitě o tom přístupu a o tom, jakým způsobem budovat ten safe space a taky, co vlastně člověk chce tím to audiovizuální nějakou produkcí dosáhnout, no, tak to mi tak hodně nastavilo docela mindset.
1: To mě úplně hřeje, že existují takovýhle lidi, kteří tenhle svět budou dělat lepším a vytvářet lepší podmínky pro další generace filmařstva. Co tobě chybí v české kinematografii?
0: No, já nevím, jestli je tu vyložen nějaký aspekt, který by mi chyběl. Když mi to chybí, tak si to snažím vytvořit. Takže asi bych nedokázala říct jako jedna konkrétní věc, která mi chybí, to jako asi třeba na to někdy přijdu. A nebo taky třeba to je, jako neřekla bych, že to je perfektní, samozřejmě nic není perfektní, jsou tu problémy. Ale myslím si, že kdybych měla říct jednu věc, tak to je to, že vlastně se mi trošku zdá, že s námi ti profesionální, nebo to profesionální filmařstvo moc nemluví. A jakoby přesto, že se potkáme třeba na festivalu v Cannes, kde jako se pozdravíme, tak v České republice děláme jako, že neexistujeme. Jo, že nebo oni nás jako nevnímají jako součást. Což je v pohodě, my jsme zatím neudělali nic velkého a třeba to právě přijde s časem. Takže jako já jsem v pohodě, nějak mě to nestresuje, ale jenom mě to vlastně mrzí, že pak jako na festivalu o sobě víme, ale v Česku o sobě nevíme.
1: Co ty vyhledáváš za témata, když se bavíme o tom, že se rozhodneš na nějakém projektu pracovat nebo ho dát do distribuce? Co tebe baví?
0: Tak my jsme měli vlastně v distribuci, v té kinodistribuci, jsme měli zatím pouze jeden film, což byly ti medvíci, což bylo pro nás, my jsme tu společnost znali, takže to bylo takový, jako že zatím není žádná velká hluboká myšlenka, spíš jenom jsme si to fakt na tom chtěli otestovat a naučit a tím, že jsme to znali, tak to byla ta nejlepší příležitost. Ale teď na další projekty, a to už se odráží v tom novém filmu, co budeme mít Nákaza species, tak je to určitě, že chceme filmy, které byly a možná trošku i doteď jsou na nějakým jakoby na nějaký hraně společnosti, jo? Že vlastně je ta společnost nepřijímá a jinak by se do českých kin nedostali. Takže to znamená, že tam jsou queer motivy, bohužel pořád to tak je vnímaný, nebo tam je teď mě nenapadá konkrétní motivy, jo? Ale jsou tam jakoby, je to vystavený tak, že by se to do český kinodistribuce jinak nedostalo. Což takhle, ale já to chápu, jo, není to úplně mainstream, jako je tam spoustu aspektů, proč to ti distributoři nechtějí, není to jenom o těch motivech, tématech, ale jako pro nás to je úplně ideální film, protože my tomu dáme celý půl rok, nebudeme mít nic jiného a prostě, když se to najde publikum, a já věřím, že ano, tak vlastně to bude to, ten pocit, který ho chceme dosáhnout.
1: Takže tvoříte i nějakou alternativu pro mladý diváctvo?
0: Určitě. I jako co se produkce týká, tak si vybíráme filmy, které jsou nějakým způsobem třeba jako woke, jestli se to tak říká, nebo prostě, že pracují s novou perspektivou, nebo právě tam jsou nějaký nový příběhy, nebo motivy, témata. A je to určitě queer tematika. Jako to je naše víceméně gro. Teď máme třeba v rámci americké koprodukce jeden queer short, který dělám producentsky a s ním mám obrovskou radost. Takže jsou to určitě takováto témata, které byly dlouhodobu na kraji společnosti.
1: Kdybys měla teď neomezený budget a mohla bys si něco natočit, úplně cokoliv, co by to bylo?
0: Damn, to bych strašně chtěla. I wish. No, co by to bylo?
1: Tak žánr třeba.
0: Muzikál, stoprocentně. Jako mým cílem a snem je vyprodukovat muzikál hraný. Takže jako, a teď snad se k tomu postupně budeme blížit. Teď třeba s Českou televizí máme ve vývoji, respektive měli jsme ve vývoji, teď se to bohužel stoplo, tak snad se to znovu rozjede, ale byl to seriál, muzikál. A pro děti. Já jsem z něho byla tak nadšená, když nám to vzali do toho vývoje, ale pak bohužel se stala ta situace, která nastala a doufejme, že se to znovu rozjede.
1: Tak to budu držet palce, to zní úplně úžasně. Čeho ty chceš do budoucna dosáhnout? Co je tvoje vize?
0: Moje vize je určitě mít možnost distribuovat více filmů za rok, ať už jako a produkovat, takže aby se to prostě rozjelo tak, že člověk nemusí čekat jako, nebo i klidně půl rok, ale aby prostě jsme měli příležitosti distribuovat víc filmů, ale tak to je o tom prostě, aby vám jeden film prostě vyšel. Ale jinak jako to je to marginální, nejdůležitější pro mě je určitě, aby ta myšlenka toho, že chceme dávat prostor nový generaci, tak aby vlastně fungovala dál. A aby to se třeba nějakým způsobem překlenulo i do té jakoby praktický fáze, teď je to tak jakože jasný, prostě když mi člověk napíše, chci být na setu, tak ho tam vezmu, ale není to tak jakože by to bylo jako na denním pořádku, takže já doufám, že prostě jednoho dne bude ten status takový, že prostě se to děje, že ti mladí tam jsou s náma pořád, nebo prostě mladí, jako ještě mladší než já, když to řeknu takhle.
1: Ty budeš nastupovat letos na studium práv na Univerzitu Karlovu. Proč zrovna práva? A proč jsi třeba nešla studovat filmovou produkci? Mm-hmm.
0: Já vlastně s tou filmovou produkcí jsem měla takový ambivalentní vztah. Já jsem nad tím dlouho přemýšlela, ale pak jsem si řekla, že si to tak jako spíš tu cestičku vyšlapávám sama a že úplně nechci být na FAMU. Takže, nebo na nějaký jiný filmový produkci, takže jsem si říkala, co jiného studovat. No a šla jsem velmi pragmaticky, že jsem si řekla, kde se naučím autorské právo. Mm-hmm. Takže právo, no. A celkově už teď vnímám, že Moje mamka je právnička, takže to, jakým způsobem to právo hraje roli a jak velkou roli hraje v té filmařině, tak to je, když to člověk umí, tak to bude super.
1: Takže to bereš tak, že pořád ta tvoje cesta je ta filmová a to právo je tak jako k tomu. Nechceš být jako právnička nikdy v
0: kanceláři. Vůbec, ne, ne. Já jako jsem šla na práva s tím, že nechci dělat práva. Takový random, no, jako dobrý obor.
1: Tak to je takový univerzální, že to se rozhodně, jak říkáš, to se nestratí, to se hodí ke každému oboru. Pojďme na tipy na tvoje oblíbené filmy. V minulém díle zazněly oblíbený nebo tipy na knížky od tebe a tvojí ségry, tak pojďme na filmy.
0: OK. No jsou to muzikály určitě. Ať už je to La La Land nebo Dear Evan Hansen, to je takový trošku skrytý klenot v muzikálech. Vlastně jakýkoliv muzikál bych vyjmenovala, tak to je všechno na mém top listu. Kdybych se měla odprostit od těch muzikálů, jo, tak já jsem měla dlouhou dobu, jsem měla film, který je extrémně klišujidní, ale extrémně mi pomohlo se nějak tak zorientovat ve věcech, tak to byly Hvězdy nám nepřály. Mm-hmm. Takže to mě hodně zasáhlo a myslím si, že doteď je to ten film, který jako je top jedna. No a fakt jako muzikály, pak už je to prostě The Greatest Showman, La La Land, za zvukama hudby, nebo jak se to jmenuje v češtině, a tak.
1: A ty Hvězdy nám nepřáli tě zasáhly tematicky, nebo tím, jak to bylo třeba natočený?
0: Tematicky, no.
1: Tematicky.
0: Jo. Ono trošku se to prolínalo v naší rodině, no, to téma. Takže, ale myslím si, že, a to bylo, když jsem byla ve druháku, ve třetíku, tak mi to hodně pomohlo, že jsem tam tak jako utíkala z té reality pryč.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Kdybys měla poradit sama sobě jako holce, která teď začíná u filmu, co bys jí řekla před prvním natáčením?
0: Před prvním natáčením vyloženě. No, tak moje první velké natáčení bylo, že každý druhý den jsem se hroutila. Takže nehruť se, nestojí to za to, buď v klidu. A skutečně, přestože to byl prostě velký set, kde byli všichni v fotovkách staří, nebo prostě bylo jim třeba na 40 a tak, tak vlastně jsem, pro mě to bylo jako, byl na mě působen, nebo tak jako vytvářen takový velký tlak. Takže určitě, ať si ten tlak člověk nebere, ať prostě je tam, dělá tu práci tak, jak nejlíp umí, ale ať je v klidu. Prostě zase, ten klid je nejdůležitější.
1: Hostkou studovny je Bára Tomášková a pokud vás vyprávění a Báry příběh zaujal, tak si rozhodně pusťte i minulý díl. Já ti, Bár, moc děkuju za sdílení, za všechny tvoje tipy a přeju ti štěstí do další cesty.
0: Děkuju moc.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffi Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálny partner je Radio Wave.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Čelisti.
5: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: písnička Jiřího Ludvíka nám krásně zahájila téma dnešních čelistí, kterým je dendrofilie, neboli erotická láska ke stromům, která bude prolínat vlastně celý dnešní díl. Právě proto, že jsme zvolili tohleto téma, tak tady dneska nemáme ani Vítka, ani Aleše, ani Tomáše, kteří tomu tolik neholdují, ale sešla se tady vlastně taková dendrofilní buňka uvnitř čelistního týmu, což jsem já, Antonín Tesař, ale je to taky Martin Pleštil a Šárka Gmiterková. Ahoj.
1: Ahoj, krásný podvečer.
2: Ahoj, krásný den v korunách stromů.
0: No a my tohleto naše stromovité dřevnaté povídání vlastně zahájíme takovými vlastně několika otázkami, které jsem si připravil pro své kolegy. Propojíme tu dendrofilii s kinematografií. A první otázka je, jaká je vaše oblíbená scéna se stromem?
2: Tak chcete začít? Mám začít. Tak, no já jsem si to připravil, jako, chci dát props filmu Fantastický pan Lišák, kde celá ta rodina bydlí ve stromě doslova. A vždycky, když jsem byl malý a ten film jsem viděl, tak jsem si v tom stromě taky jako přál být, protože to je hrozně hezký, jak to tam mají všechno zařízený, takže Fantastický pan Lišák, nejlepší obydlí, na stáří se tam chce taky přestěhovat.
0: Tak to byla lišácká odpověď. Já do toho teďka s dovolením vstoupím, protože můj oblíbený filmový strom je Sequoia z filmu Vertigo Alfreda Hitchcocka, kde oni tam ty hrdinové mají takovou odbočku dějovou, ale velmi podstatnou pro ten film a právě, že ten sekvoj prastarý tam je rozříznutý, jsou tam ty letokruhy a ta postava tý Kim Novak tam říká právě, že tak tady jsem se narodila a kousek tady, tak tady umřu a je to prostě pro ten strom jenom takový pouhý vrtkavý okamžik a tam já jsem si něco uvědomil právě o sobě a o těch stromech právě. Který strom tě něco naučil ve filmu, Šárko?
1: Já jsem si vzpomněla na to, jak jsou stromy důležitý ve filmu Piano, protože mám pocit, že tam jako trošku ty domorodci jako masturbujou o ty kmeny, nebo ty děti.
0: Ale samozřejmě zcela v pořádku, podporujeme, ale není to piano vyrobený taky ze stromů náhodou.
1: Přesně tak, taky, a to je taky erotický nástroj vlastně, ale vlastně moje oblíbená scéna se stromem, já bych si tady dovolila ocitovat kolegu Miroslava Libichera, který měl kdysi článek v jednom tematickém speciálu časopisu Cinepur, který byl věnovaný bollywoodské kinematografii. A tam vlastně celý ten článek jakoby rámoval taková otázka, co to znamená, když Indové tančí kolem stromů ve filmech. A to znamená, že ten pár už spolu pravděpodobně provozoval nějaké intimní aktivity. Takže vždycky, když uvidíte, zejména v těch starších jako bollywoodských filmech, dvojici, jak prostě skutečně tak jako tančí kolem nějakého bytného kmene stromového, tak to je příznak toho, že prostě se jedná opravdu už o secvaklou dvojici.
0: Já si myslím, že to platí i v realitě. My to provozujeme s manželkou pravidelně tohleto. Doporučujeme všem samozřejmě. A tak druhá otázka, který strom, teď už se to opravdu jde do tuhého takzvaně, do tuhého dřeva, který strom je podle vás nejvíc hot ve filmu?
2: Já jsem si vybral strom z krásného němého filmu o Cottage on Dartmoor, který byl natočený na samém sklonku té němé éry, jako černobílý, esteticky vytříbený film o osudovosti, pudech, útěku z vězení, taky třeba neoblomnosti lásky. Tak tam je takový krásný velký kopec, kde je takový jako pochroumaný expresionistický strom a vždycky, když ho vidím, tak mám pnutí teda.
0: Pořádku, Šárko.
1: Strom, který je ve filmu nejvíc hodně, se to trošku prolnulo s tou předchozí kategorií, takže já se teďka...
0: Může to být bollywoodský film, to nevadí.
1: Takže já se teďka vrátím zpátky k tomu, co jsem chtěla říct předtím. A to, že vlastně já si v těch hraných filmech ty stromy zas až tolik nepamatuju. Jo? Že mám pocit, že mnohem víc si pamatuju stromy z animovaných filmů, takže mě jako naskakuje ten nádherný baobab, třeba Velvým králi, kde se jako tančí, zpívá, tak zase tam mám ty tanečky, no, prostě. A nebo je to ten strom v Avatarovi taky, že jo, který hraje prostě o 106, no.
0: No stromy v Disneyovkách, ty jsou obecně strašně hot, ale já jsem si vybral spíš takovou... Martine, nesouhlasíš?
2: Nesouhlasím samozřejmě.
0: Já jsem si vybral spíš takovou ideu, která mi přijde velice hot v souvislosti se stromy a to je ve filmu In the Mood for Love, což je celkově vlastně hrozně hot hongkongský snímek, takové romantické melodrama, vynikající tlumená záležitost a tam právě je taková jako legenda místní, která říká, že když máte nějaké tajemství, o které nemáte se k ním komu svěřit, ale zároveň vlastně vás to tajemství strašně pálí, tak máte si najít díru ve stromu a tam je pošeptat. do toho, do té díry ve stromu a tím, že se to jakoby vlastně dojde k tomu smíření, ale já jsem si teda pustil ten konec toho filmu znovu, protože jsem si říkal, že i si najdu který druh stromu, do kterého druhu stromu v té poslední scéně ten hrdina šeptá to tajemství a bohužel jsem zjistil, že on tam přijde do nějakého chrámu a zašeptá to do díry prostě v nějaký stěně tam,
1: ale
0: do zdi.
1: To je zase empatický a citlivý, protože představ si to ten chudák strom, jako kdyby tam každý chodil několikrát denně šeptat nějaký tajemství, ten by byl obtěžkaný prostě věcma, který by nesměl pustit.
0: A jako to je právě to, že ty stromy to unesou. Když by to byl nějaký sekvoj, já si představuju, že za těch 200 let, že je mu to jedno prostě.
1: Už to nechává stéct po těch kořenech, jasný.
0: Tak to je spíš taková idea, která mi přijde hot v souvislosti se stromem. A konečně teda poslední otázka. Který strom má v nějakém filmu horší pověst, než si zaslouží podle vás?
2: No jednoznačně musíme revitalizovat vrbu Mlátičku z Harryho Pottera, protože ona tam prostě je tam staletí a pak jí tam postavili tu školu a ty studenti akorát týrají, jsou na něj zlí a bourají do ní trabantama, přitom ona chce mít prostě jen svůj chill, takže vrba Mlátička je neuznaná postava podle mě.
1: Nemám tuhle kategorii.
0: Nevíš, jo. No já jsem si vzpomněl na svůj oblíbený horor Evil Dead, který je prostě takový, jakože ho mám celkově velmi rád, ale zároveň velmi macešský k těm stromům, protože tam je vlastně jenom jedna scéna, ono se to odehrává v lesní chatě odlehlé a tam je jedna scéna, kdy ta zděšená jedna postava vyběhne z té chaty a tam se kolem ní ovinou nějaké větve, nějaký, jsou to nějaký jehličnany, ale nevím, co to je za druh stromu a normálně ji prostě znásilní ten strom. A to si myslím, že teda se neděje v realitě, že to je jako silně přehnaná reprezentace.
2: Musíme je destigmatizovat pořádně.
1: Protože ve filmech Sama Raimiho jsou pouze jako realistické scény, že?
0: Přesně tak. A teď ještě na závěr tady toho úvodního dendrofilního vstupu, samozřejmě i další vstup bude silně dendrofilní, ale na závěr toho úvodního jsem si pro vás připravil takový krátký Smash or Pass quiz, který bude samozřejmě dendrofilní, budu vám říkat jména stromu a vy budete říkat, jestli smash nebo pes, jo. Takže jalovec obecný.
1: Pás.
2: Jasnej pes, to je normík.
0: Jasan stepilý.
1: Je to stepilý, takže pás.
2: Smash, za mě smash.
0: Pás, jo, dobře. Jilm sibirský.
1: Smash.
2: Za mě tak já se ho spíš bojím, já bych dal radši pes, já jsem si, že mu bude moc ostrej a ledovej.
0: A teď něco pro Šárku, jabloň domácí.
1: Já mám prosím vás k tomuhle tomu takový jako moravský přístup, to znamená strom, který dává plody, které lze sežrat, vypálit nebo nějakým jiným způsobem zpracovat, tak je fajn, takže samozřejmě pás.
0: Velmi teda zjištný takový přístup,
1: jo, bych
0: řekl,
1: jo.
0: Taková zlatokopka stromová.
1: V pořádku, ale za mě.
2: Jasnej smash.
0: Palma olejná.
1: Smash.
2: Jasnej smash.
0: Bříza bělokorá, prosím tě.
1: Tak určitě pás, máme rádi březové hajky.
2: No za mě pes, ale já myslím, že myslím, že odpovídáme jinak, že smeše, že to posíláme dál, ne?
0: Přesně
2: že bychom
0: tak
2: to jako smešli a pes, že to přecházíme.
0: Pes je špatný.
1: Aha. No by nevysvětlil pravidlo této hry.
2: Rozbitej koncept, absolutně.
1: Dobře.
0: Lípa srdčitá. Smeš je dobrý, jo?
1: Takže smeš v tom případě.
2: Za mě pes, já bych se s ní asi nudil.
0: Mm-hmm. Smrk stepilý.
1: Ten je takový nudný pás.
2: Za mě taky pás.
0: A borovice pínie?
1: Borovice pínie určitě smeš, protože je to jehličnatý strom, který je typický pro Středomoří, kde bych teďka chtěla být. Typický svým deštníkovým habitatem, Tondo.
0: Tak jo, deštníkový habitat si samozřejmě v tomhletom vedru přejeme všichni a myslím, že takový deštníkový habitat nám přinese i následující písnička, která je také prudce dendrofilní. Je to písnička Stromy od dvojice Uhlíř Svěrák. Tohle jsou Čelisti na Rádiu Strom.

0: Stále posloucháte dendrofilní speciál podcastu Čelisti. A po minulém čistě dendrofilním vstupu se dostáváme k hodnocení filmu, nicméně vybrali jsme si snímek, který myslím, že tady s tou naší fixací, s tím fetišem, který sdílíme tady se Šárkou a s Martinem, dobře rezonuje, a to je snímek Tichá přítelkyně, Silent Friend od maďarské režisérky Ildikó Enyedi, nicméně film, který vzniknul asi v dominantně německý koprodukci a je to hodně mezinárodní záležitost, nicméně soustředí se kolem teda majestátního Jinanu dvojlaločného, který sídlí v srdci botanické zahrady univerzitního města v Německu.
1: Marburgu.
0: Připadalo vám, mně to přišlo jako vlastně hodně dendrofilní ten film. Je to vlastně film plný takových až lascivních záběrů na ten Jinan. Já se vás zeptám, jinanovali jste u toho trochu? Já teda musím říct, že několikrát. On je to dlouhý, má to 2,5 hodiny, takže se to dá stihnout i víckrát. Pak mě z toho kina teda vyhodili, ale takže jsem to nedokoukal. Ale to je jedno. Vzbuzovalo to ve vás tyhle ty emoce taky?
1: No, já se přiznám, že ve chvíli, jsem četla anotaci k tomuhle tomu filmu, tak jsem si říkala, že neexistuje žádná lidská síla, která by mě dohnala na 2,5 hodinový film o stromu. A nakonec samozřejmě Tonda nám sestavil takový pěkný program, že jsem se na to podívala. Podívala jsem se to teda doma a hořce toho lituju, protože si myslím, že tenhle ten film fakt jako potřebuje velké plátno. A ano, několikrát jsem se u toho tak jako smyslově zasnila, protože prostě ty stromy tam opravdu jako mají velmi bohatý, pestrý vnitřní život, smyslový i sexuální, řekněme.
2: Určitě, ale zároveň jako ono se jako svádí to k tomu říct, že to je ten film, který sleduje lidi optikou stromu, ale ono tak úplně není. Ono je to jako výsostně humanistický film, který není manieristický, což mě jako na té režisérce obecně dlouhodobě fascinuje. Zmíníme jí film o těle a duši, pokud se nepletu, který stojí na bázi toho, že tam máme handicapovaný pár, který společně sdílí sníh, kde se mění ve zvířata, ale ona tyhle ty vlastně výsostně poetické a imaginativní věci dokáže předkládat takovým hodně nepatetickým, takovým tím nekrasodušským způsobem. A tady v tom vlastně pokračuje, je to film kapitolový, rozdělený do 3 částí, které se tak jako asociativně prolínají, komunikují spolu právě skrze jako postavu toho stromu, který mimochodem v ženském rodě, teda to jsme jako zapomněli zmínit.
0: Je to samice, ale přestože smrděj, tak je tam v tom, v té botanické zahradě taky samice.
2: Je to tak. A
0: to se tam řekne v tom filmu, to ano, není ano. Žádnej tady.
2: Žádný spoiler to není. Ale jak se tam stylisticky nakládá s tím, je to jednoznačně oddělený, máme tam teda černou bílou pasáž, až pak 16mm film, takový hodně impulzivní, impresionistický. Pak ta pasáž vlastně z té současnosti taky na digitální kameru jako odosobněná, že každá z těch kapitol má nějaký vlastní stylistický i narrativní klíče. Je to extrémně důmyslný, ale zároveň extrémně zenový. Je to fakt film, kterým se tak jako necháte rád unášet a postupně začnete zapomínat i na nějaký kritický myšlení, což si jako třeba v mém vztahu k tomu filmu dost uvědomuju, že jsem na něj možná až příliš příkraj, protože jsem se tím nechal tak jako svévolně unášet a ten film mě pohltil. A jako obecně zamyšlení se nad nějakou tou lidskou konečností, vztahu k přírodě a tak dále, což jsou jako věci, které se napříč těma filmama objevují často, tak tady jsou hozený takovým dost nenásilným způsobem, který na jednu stranu nás k té interpretaci jako vybízí, ale netlačí nám ji nějak násilně do chřtánu, není vůbec návodný, spíš nás tak jako hodí do toho přírodního mikrosvěta a řekne nám, hrajte si a přemýšlejte si o tom, a to na něm dost cením.
0: No, já bych řekl, že on to není až tak úplně jako emotivní film, on je jako ano, on jako působí na emoce určitě jako esteticky krásný a spousta těch scén je jako inscenovaná tak, aby působila emotivně, ale zároveň on je dost jako eseistický. Mně přijde, že vlastně hodně takovým ústředním tématem ono by to svádělo k tomu, že to bude takový ten film, který se snaží nás tak jako odvést od toho antropocentrického vnímání světa, ale ono to tak není. On je vlastně furt jako to, co on studuje, to, co on k čemu poutá naší pozornost, tak jsou vlastně lidský postavy, který se snaží přiblížet k těm stromům jako k nějaký životní formě, která je jim vlastně strašlivě vzdálená. A tohle to je to, co ten film zkoumá. Takže jestli je i tak, jako je to spíš jako nějaká taková meditace nad tím, jak se z toho antropocentrismu vlastně nedá utíct.
2: No, jako je to vlastně takový hezký mostek mezi nějakými festivalovými trendama. Já když to stáhnu, sice tohle bylo odpremiérováno loni v Benátkách, ale když to stáhnu například festivalu Berlinále, kde dlouhou dobu ta dramaturgie trilogie fungovala tímhle tím způsobem, že to šlo k perspektivě Hrocha, k perspektivě artefaktům. Stále nás to zbavovalo toho té lidské perspektivy a teďka se to obrátilo, že se vracíme třeba k pozornost k matkám, k mateřství, obecně těm jako mezilidským vztahům, tak tohle je takový hezký mostek, který tyhle ty dvě tradice nějakým způsobem pojí dohromady, podle mě.
0: Šárko, jak se ti chodilo po tomhle mostku?
1: Krásně, úplně jsem si připadala, jak když chodím ranní rosou, jako jo, a ranní trávu, ale ne, opravdu, jakoby ta změna toho pohledu, změna přesně, jak už tady zaznělo, té perspektivy je v tom filmu vlastně strašně nenásilně vedená. Není to prostě žádný takový ten jako salónní prostě film, nad kterým by byla větší radost jako debatovat v kuloárech, než ho opravdu sledovat. Naopak je to film, o kterém se nám, myslím, docela jako těžko mluví, jo, protože prostě ten zážitek jako do jistý míry je nepřenosný. A ano, určitě souhlasím, že mnohem důležitější než jako nějaký jako naladění se prostě na ty stromy nebo rostliny, protože moje nejoblíbenější postava v tom filmu je pro nás růžový muškát, který se naučí otvírat branku, jo. Takže ono, a takhle to zní úplně jako bizarně šíleně, ale je to fakt jako úplně taková jako napínavá zápletka, jo, jako jestli jako koho teda vidí radši jako z těch lidí, kteří se o něj starají.
0: No to takový zběsilý milostný několika úhelník tam probíhá mezi právě muškátem, pak nějakou paní, která se tam o ten muškát stará a projevuje o ní vědecký zájem a pak je tam prostě týpek, který tam je se tak přispolubydlí k ní nějakým takovým způsobem a k tomu má ale ten muškát takový jako hezčí okamžitě vztah. Takový hezčí vztah a ten právě takový víc jako easy going, no, ten kluk.
1: No, takže vlastně potrhu to, že režisérku jako ve finále mnohem víc jako zajímají ty jako lidský obrazy a ten lidský pohled jako jo, na ty věci, že já vlastně, my jsme tady zmínili, že jsou to jako tři příběhy, ten jeden je vlastně z kraje 20. století, kdy sledujeme jednu z prvních ženských studentek přírodovědy právě na tom německém kampusu, potom vlastně vidíme ten příběh z těch 70. let, který je na rozdíl od té černobílé, prostě starší části natočený na takovou, na materiál, který asociuje to 16mm zrno a pak právě nějaká jako teda chladná osobně taková hodně jako zrcadlová prostě estetika tý jako čerstvě covidový doby. A tak mně se nejvíc líbí právě ten černobílej příběh, kde si myslím, že jsou, že jednak jakoby začínáme fakt jako velmi nekompromisně přijímacím řízením ke studiu, kdy tu studentku opravdu jako nechutným způsobem jako grillujou prostě čtyři páni profesoři. U toho se mi teda kroutili i palce u nohou.
0: Starý dobrý oldschoolovej šovinismus.
1: Přesně tak. A vlastně tenhle ten příběh končí tím, že tahle ta dívka, ona je vlastně jakoby nucená na té katedře ty rostliny tak zvláštně jako pitvat, opravdu jako slupovat ty jednotlivé vrstvy těch rostlin. Úplně jsem si říkala, to je vlastně bolí, že jo. A nakonec skončí tím, že se stane, nebo zdědí jakoby fotografický ateliér a začne ty rostliny fotit trošku jako v duchu třeba obrazu Georgie O'Keefeový, že jo, která taky fotila ty nádherný jako poupatá květy a tak dále. Takže u ní tadyhle to jako víc jako smyslový okouzlení těma rostlinama a vlastně i svým vlastním tělem, že jo, s kterým jako dojde k nějakému smíření, protože ho taky fotí, tak je jako takový jako velmi jakoby velmi krásný jako epilog, velmi krásný závěr toho jejího příběhu.
0: Jemný, citlivý film a v podobném duchu budeme pokračovat. Zůstaneme pořád v lese, zůstaneme u dřevin, podíváme se do českého ráje, ale teď už fešáci.

0: Posloucháte dendrofilní speciál podcastu Čelisti a my se přesouváme do Českého ráje s Adamem Kolomanem Rybanským, který v této krásné lokalitě natočil svůj nový film Dovolená v Českém ráji. A já na úvod ještě tohoto vstupu bych řekl hlavní lesní dřeviny, které najdeme v Českém ráji. Je to borovice lesní, smrk stepilý, buk lesní, ten dokonce tam vytváří cenné bučiny údajně. A pak je to obecně taková bříza bělokora a lípa srdčitá z těch listnanů. A tak jaké cenné bučiny jste si odnesli z tohohle filmu?
1: No, já jsem si zabučil hodně, mě se to dotklo jednak na osobní rovině, jednak jsem si uvědomil, jak moc nám tady chybí autorští komediální tvůrci vedle jako Honzy Prušinovského, který vlastně k těm svým českým pepíkům, k těm postavám chybujícím, které odráží nějaké české stereotypy, tak furt jako přistupuje kriticky i s láskou. Rybanský podle mě v téhletý rovině dost pokračuje, když si vzpomeneme na jeho debit, Kdyby radši hořelo, tak tam ten Broňa, ten tvrdý dezinformátor a jako ředitel nebo předseda toho hasičského spolku s tváří Miroslava Krobota, tak na jednu stranu jako odsouzeníhodná osobnost a na stranu druhou máme rádi. Tak v tomhle jako autorský linii pokračuje. Je to tvůrce, který teda tady má jako ten film má obrovský problém, že je propagovaný jako rodinná komedie, jo, což jako vůbec není. Je to fakt jako autorský.
0: Rodinná komedie a film pro děti jsem našel na Wikipedii teda. No, tak což je jako ještě horší teda jako zabijáčnější charakteristika, protože pro děti to opravdu moc není, prosím
1: no,
0: vás.
1: No, tak to vůbec. Je to vlastně de facto film o rozpadu manželství, o nějaký manželský krizi, která se chýlí k tomu rozpadu. Teprve teda vidíme Svobodovic, který jako podlehnou tomu českému pábitelství. Pívečko, smažáček, limonádka, jedou do toho kempíku, kde tatínek nezařídil chatičku, ale musí být ve stanu, což se mamince samozřejmě nelíbí a to je jakoby pokračování těch problémů, které oni už jako přivezli z domova. Takže to začíná tohletou rovinou, pak se tam v 10. minutě strany úplně neuvěřitelně vtipnej zvrat, který nebudeme prozrazovat, byť je jako hilarious. Featuring Adam Myšík a pak se to jako zvrhne opravdu jako v 20 nejvtipnějších minut, který jsem letos v kině viděl, jako naprosto suverénně.
2: Já bych to určitě jako potrhla, ten film za mě je jako určitě jako silnější v té první polovině, pak ve chvíli, kdy se z toho stane místo komedie takový víc trošku jako survival thriller, jako, ale samozřejmě na ploše nějakých jako 5 kilometrů čtverečních, jo, že to je taky jako umění prostě ztratit se tímhletím způsobem v českém ráji a ostatně jako Češi jsou tím jako profláklí, že jo, že prostě jako nedbají různých jako doporučení, značení a tak dále. Ale za mě je to film, který fakt jako strašně dobře pracuje s nějakou jako komediální zkratkou, který vlastně velmi dobře si umí pomáhat těma jako filmovýma prostředkama k tomu, aby dosáhl toho komického vyznění těch scén. Takže tam, když právě jako zjistíme, že na jaký ploše se ten člověk ztratil, tak se to ukáže jako sérií prostě 3-4 jednoduchých záběrů, kde vidíme kolaře, lidi na koních, prostě rodiny svačící a tak dále. Mezi tím tam probíhá ten zápas o přežití toho člověka, který nemůže najít prostě zpátky znova ten kemp. Takže jakoby určitá prostě jakoby statičnost, určitá jako snaha o tu autorskou poetiku komediální je tady vidět a já si ji jako velmi cením v tomhletom ohledu a připomnělo mě to filmy, který jako zanechali nějakou stopu v těch dějinách jako postsocialistický komedie, jako třeba Pijeme píseň do hola, že jo, což je taky takovej jako táborovej, absurdní prostě v něčem něčím jako groteskně vychýlený film, který je taky tak zvláštně jako rozklížený, ale jako v nějakých jednotlivinách, nějakých jako konkrétních prostě scénách a komických postupech je to za mě jako velmi dobře zvládnutý dílo.
0: Je to takový hodně lakonický, úsečný film, vlastně film, který hodně pracuje právě, jak jsme říkali, s tou zkratkou, s tím, že včetně teda on dokáže chytře používat jakoby jump cuty právě k změně nějaký situace. Je to film plný ironie, která ale není vždycky nutně, vlastně nevede k nějakému gagu. Je to taková ta ironie, která je zároveň jako hořká, zároveň trošku jako posměšná, možná trochu až ke svý škodě. Jako mám pocit, že další věc, nad kterou jako přemýšlím momentálně, ještě to nemám úplně usazený názorově, tak je vlastně to, že co jsem zatím četl ohlasy na ty filmy, tak se to strašně liší v tom, jak různí lidi chápou, jaký je vlastně teda téma toho filmu. Jestli je to prostě zpracování nějakého traumatu z toho, že oni viděli smrt nějakého člověka, nebo jestli je to teda ten rozpad té rodiny, nebo jestli je to nějaký ještě obecnější teda úvaha nad tou jako postkomunistickou, ale pořád dost jako knedlíkovou a buranskou vlastně českou společností, tak tohle to je jako, a je otázka, jestli to vadí, že to nemá takhle jako ukotvený tam, to téma.
2: Tam právě jako, jak říkám, ten film je takovou jako to, o čem mluvíš ty, tak to je prostě věc, která se týká fakt jako první jako části toho filmu, nebo prostě první poloviny. A ten jako survivor v českém ráji, to je prostě úplně jako samostatná jako kapitola, samostatná věc, trošku přesně taková jako nesená za mě prostě nějakýma jako gegama, ale ne úplně na první dobrou, no, přesně
0: no, říkáš. No, ono se tam na druhou stranu vlastně furt jako vrací takový to téma těch jako neblahejch, jako nehod, že jo, něco, že se někomu něco stane náhodou, nebo málem se někomu něco stane, ten důvod, proč se tam ta postava vlastně, kterou hraje Tomáš Jeřábek, dost pěkně podle mě motá v tom českém ráji, tak je taky jako nějaký pocit jako viny a zároveň nějaký trapnosti, nebo jak se tomu říká, takový toho studu. Hmm. Je to hodně o studu zase film.
1: Je, ale pro mě jako to je jako de facto jako v tom jádru, tak je to film o naučení se naslouchat druhým, jo? Protože jako to je to film o sobectví, jak jsme zahledění do sebe, nemáme jako ochotu jako řešit nějaké svoje kazy, vždycky tu chybu hledáme na druhých a to, jak se ten film jako rozlomí potom a sledujeme teda toho Jeřábka, který cestuje tím lesem, je taková Odysea, že jo, v podstatě tam potkává prostě u rybníčku toho Hanuše, který tam jako rybaří, ale vlastně nerybaří, jenom tam pije ten rumíček, pak tam potkává furt ty lidi, od kterých chce vodu a oni mají jenom pivo nebo rum, že jo, to vlastně člověk, který si musí projít tím peklem. Ale paralelně tam vidíme tu jeho manželku, že jo, která prostě zatímco on si pobíhá po lese, tak je tu Penelopu, která zůstala s těma dětma. Je tam ten nápadník, ten Saša Rašilov, který jako dobývá tenhle ten jako Celadon single.
2: Opálený krásný.
1: Jo, nádherný samozřejmě. Takže vlastně i tohle, že tam máme tyhle jako paralelní linie, tak pro mě jsou nějakým způsobem významotvorný, byť ty emoce se nekomunikují nějak explicitně, tak když jako dojde k té jako závěreční katarzi, tak já ji nevnímám jako tím způsobem, že to snaží ten vztah vyřešit ultimátně. Pro mě to spíš ukazuje, že ten vztah je nějaká dlouhodobá práce a nemyslím si, že ten jako z toho jako uzdravení toho vztahu, že by bylo nějakým tématem, spíš nalezení cesty k sobě a být jako upřímný k sám k sobě vlastně v tom, že chybujeme a tak dále. Jako to je pro mě nějaký jako ústřední toho téma.
2: Já si myslím, že příští rok dovolená v Českém ráji nebude. Bude někde ve Středomoří, pod Píny.
0: Ale stromy jsou tam krásné a nikdo si jich tam nevšímá, co? A stromů je tam spoustu a rostou si tam, no.
1: Ale ještě chci jenom jako pak potrhnout, co říkala Šárka, tak jako vidět tady tvůrce, který nespolíhá jako na expresivní herectví, který by bylo tím zdrojem komiky, ale to, že ty herci to vlastně hrajou vážně, oni nejsou zdrojem toho humoru, jo. Tam jsou zdrojem humoru přesně ty pečlivě komponované scény, jako práce s mimoobrazovým prostorem, přesně ty jako účelový strašně silný střihový momenty, tak to je pro mě unikátní a jako měl jsem fakt strašnou radost, no.
0: Takže dovolenou v Českém ráji si dejte spíš v kině, než v Českém ráji. A teď už Karol Duchoň a neoficiální teda slovenská hymna. Píseň, která si myslím, že by měla být slovenská hymna, apelujeme. Píseň V dolinách.
1: Jasnej smeš. V dolinách.

0: Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, jeho dendrofilní speciál, nicméně my už se od těch dřevin a od té přírody přece jenom trošku si odpočineme a podíváme se naopak do světa dregu a taky do světa amerických rychlovlaků, protože my se teďka budeme se Šárkou věnovat snímku Stop That Train, který je spojený s jménem naší oblíbené drag queen a takového guru moderního dragu RuPaula Charlese. Ale ještě předtím musíme říct, že vlastně v tomhle díle Čelistí na rozdíl od těch ostatních, tak nemáme žádný film od Netflixu, nesledujeme tuhletu platformu, ale děláme to schválně, děláme to proto, že jsme zjistili, respektive Martin zjistil, že v Netflixu se ztrácí filmy.
1: No ne, ztratili
0: Nicolase Cage.
1: Tam je tvrdá krádež, prosím tě, protože Nicolas Cage tak měl hrát skutečného špiona, Duška Popova, který údajně inspiroval Jana Fleminga.
0: Jaroslava Duška. Ten největší špioníro Golubíro českého filmu.
1: Golubíro, přesně, což jako údajně tady pan jako špioníro Golubíro, tak byl jako, jako předobraz pro Jamese Bonda. Ten snímek se natáčel, prosím tě, přes 7 let a stál 45 milionů dolarů, jo, což jako je docela velká
0: částka. To nejsou malý peníze, to je podle mě víc, než co stál Stop the Train a tady dovolená českém ráji dohromady.
1: No a ten jako pomocný producent tak to přines do toho Netflixu, až se na ten film podívají a pak ho měli prosím tě smazat, jenže oni to ty kulišáci neudělali a pak prostě přišel e-mail, někdo nám minulý týden ukradl z kancelářských stolů pořádné množství disků, takže se nekradou jenom filmové kopie na pásech, ale kradou se prosím tě i disky a tvůrci tvrdí,
0: tvůrci tvrdí,
1: že kvůli incidentu bude film obtížnější nabídnout dalším studiím, protože hrozí jeho bezplatné šíření třetími stranami.
0: No tak to mrzuté, no. Tak samozřejmě špionýro Golubíro ukradl i film o špionýrovi, ale já bych se na to, já nevím, podíval bych se na to, Martine.
1: No určitě, já myslím, že Cage Rage jako Duško Popov špionýro Golubíro bude naprosto omamnej.
0: No právě. No tak asi někde na těch disketách to bude kolovat.
1: Ale
0: no.
1: Ten Netflix jako popírá, že by za to mohl, jo, takže... Je to ambivalentní
2: zatloukaj.
1: Případ, takzvaně. Doktor zatloukal pořádný.
0: No nic, tak Stop the Train každopádně je na jiných platformách, ale online už to je. Mělo to takový krátký run v kinech, kde to mělo takový střední fame a střední spíš jako ignore, mám pocit, a takový jako hodně vlažný reakce, který ale trošku jako...
2: Divíš se, Tondo?
0: Si myslím, souvisí s tím, že je to film, který je opravdu hodně silně navázaný na... tu jakoby dragovou komunitu kolem RuPaul's Drag Race, včetně toho, že vlastně všechny výraznější role hrajou významný drag queens, který právě jsou spojený s RuPaul's Drag Race, pokud to není zrovna Sarah Michelle Gellarová, která tam hraje teda dost legrační jako takovou vedlejší roli, jaké si teda herecké hvězdy, kterou nikdo nepoznává, kdo to je, ale jinak je to vlastně film, který je hodně insiderská záležitost, byť to režíruje Adam Shankman, který přece jenom je jako tvůrce s takovým středním renomé. On je autor toho vlastně skvělý nový verze filmu Hairspray. Toho té verze z roku asi 2007. Takže takový jako relativně významný jméno, ale pořád jako film, který asi mimo tady tuhletu bublinu, do který teda se Šárkou naštěstí trochu spadáme, nikdo moc neocení. Docenila jsi tenhle film teda vůbec?
2: Já zas až tolik se přiznám, že ne, protože mě tak jako namlsala ta úvodní sekvence, kde jsou různý jako montáže slavných sekvencí jako vlaků, že jo? Máme tam ty černobílý prostě, je tam Frigo na mašině a tak dále, tak jsem čekala jako pěknou jako cinefilní záležitost, křížený.

0: postavy, který tam hraje už opravdu zasloužilý veteránky dragový, což je Jujubee a Ginger Minch. Oni hrajou vlastně dvě vlakušky, můžeme říct.
1: Ano, ano, vlakuška je hezký slovo.
0: Oni hrajou dvě takové jako vlakušky prostě, který ale pracují u nějaký takový trošku jako povl vlakový společnosti a chtějí se dostat do té jako Glamazonian Railways, kam teda shodou okolností jako mají tu štěstí se dostat a pak samozřejmě začíná ta zběsilá jízda nějakou nejdivočejší bouří prostě v dějinách 20. století. Takže jako byť tam uvidíme některý známý veteránky, samozřejmě včetně samotného RuPaula Charlese, tak já pořád vlastně mám mnohem raději seriál, který můžete vidět na Netflixu, AJ and the Queen, který mně přijde jakoby mnohem přístupnější, co se týče té poetiky, co se týče té humoru, co se týče toho humoru. A vlastně i pro mě, protože je to seriál samozřejmě, takže toho prostoru je tam víc, ale my se tam setkáme jako s mnohem větším spektrem těch účastnic jako RuPaul's Drag Race. Tady je to opravdu jako omezený na pár jako jmén, je tam Brooklyn Heights, například tam Simone a tak dále, ale fakt to jsou jako jednotky, které spočítáme prostě maximálně na prstech dvou rukou. No.
1: Je to tak, to AJ and the Queen podle mě má tu výhodu, že má to lidský měřítko, že to je vlastně seriál, který je zároveň z části civilní a ten drag tam působí jako nějaká vystřelená atrakce mimo tu realitu, zatímco tady vlastně jsme celou dobu v nějaký stylizovaný právě realitě a la ty RuPaulový challenge, byť jakoby přes ten film naštěstí není tak jako extrémně hysterický, jako jsou často vlastně ty drag queens vedený do toho, do téhletý polohy, čím víc jako budou přehrávat, tak tím je to vlastně zábavnější, tak to by asi tady ta stopáž úplně neunesla a zároveň to není jako úplně taková ta green screen cinema, jako jsou právě ty challenge, kde mají hrát právě nějaký situace, ale jako nemá to k tomu vlastně daleko. Je to celý jako umělohmotný, laciný.
0: Člověk se toho bojí, že prostě každou chvíli to tam jako spadne, jo? Protože se to otírá u toho nebezpečně blízko a já si teda dovedu za sebe, bych tam jako ráda viděla víc jako hudebních čísel, že jo, nebo těch pěveckých vystoupení, protože těch je tam jako zoufale málo na to, že to je film jako z drag queens, kde hlavní roli hrajou drag queens. Podle mě to je otázka, nakolik tam musely být originální songy, ale já si dovedu tam představit těch lipsinků jako vecpat jako mnohem víc, že jo, protože to je ta jejich hlavní dovednost a jako ve chvíli, kdy ty herečky, queens, kdy začnou jako zpívat a začnou tančit, tak to ten film jako výrazně oživí a pozvedne.
1: Jinak je tam ten humor, je takový, je to taková jakový pokus o připoutejte se prosím prostě ve vlaku pro 21. století, že tam jsou takový tyhle, ten hovězí slovní humor prostě, na kterým ten film dost jel, ale tam to bylo jako roztomilejší a nejapnější, no, tady mám pocit, že vlastně...
0: Tak tady jsou to hlavně i fóry, který my jako známe, že jo, z toho, z té jako subkultury toho dragu, že jo, že tam se ptá nějak ta dispečerka prostě z té centrály, která řídí ty vlaky, can you read me? A vedle ní sedí Latrice Royale a říká, girl, kde bych teda začala, jako jo, prostě. Takže to jsou takový jako fóry, který mně přijde, že jsou příliš na první jako dobrou, jo, že si jako hrajou, že jsou vlastně jakoby servis pro ty fanoušky a pro ty členy té subkultury, jako jo, ale dál vlastně nikam nejdou, protože prostě tohle to není typ fóru, který by dovedl jako zaangažovat jako nový a další publikum. Když jsme to pustili Martinovi, tak tam vůbec neví, čemu se smějeme, že jo.
1: Jo, jsou silně insiderský, ale nejsou tam jenom tyhle ty insiderský vtipy, ale celkově jako to slovo fanservis je prostě, myslím, to, co tenhle ten počin vystihuje nejvíc. No. Je to takový jako vzmach vlastně jakoby jít mimo tu zónu té streamovací platformy Wow Presence Plus, kde je ten RuPaul jako doma, ale zároveň vlastně se to tak jako obloukem do ní jako vrací, no, do toho tunelu zajíždí zpátky ten vlak, no. Takže taková střední spokojenost, pokud jste fanoušci, ale spíš se podívejte na nějakou další sezónu RuPaul's Drag Race, než na tuhletu záležitost. A teď už Mat 213 s dalším letním hitem v našem domácím plejáčku potrvá. A to potrvá.

čau, teďkon mi řez potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: Pivo nespraví to a stejně si ho dám, což je životní moto některých členů týmu Čelistí. Zdravíme Tomáše Stejskala, ale teďka si dáme jiný nápoj. Teďka si dáme španělský, co se pije tak ve Španělsku? Co byste si
1: Sangrie.
0: Dali k filmu Pedra Almodovara za drink?
2: Sangriu. Sangriu podporuju, no.
0: Dobře, no. A budeme mluvit o filmu...
1: A nebo ten mezcal, který se nám tam objeví na konci.
0: Budeme hovořit o filmu Hořké svátky, takže něco hořkého. A Pedro Almodovar tady vlastně navařil takový snímek na principu mise en abyme, což teda je vlastně takový koncept díla zrcadlícího se v sobě samotném. Je to vlastně takový fiktivní příběh uvnitř jiného příběhu, kde jedna postava vypráví děj, který se odehrává v nějaké paralelní dějové rovině. Působí to docela složitě, ale zároveň je to taková jako příjemná, trošku možná sebekritická meditace nad vlastně tím, co si může autor dovolit říct o svých kamarádech, nebo jak zapojit své kamarády do svých vlastních scénářů. A mně se to líbilo. Koukám se významně na Martina, který je hater a Pedra Almodovara, tak jestli přijde nějaký shitstorm, anebo jestli jsi s tím v míru, s tímhle filmem.
2: Absolutně v míru, já jsem byl dojatý, ale vlastně ten film jako je podle mě sebekritický hodně a on začíná přesně, že jako člověk má tendenci sledovat ty metaroviny, jak se navzájem ovlivňují, ale nakonec mě to strhlo do těžký deprese. Jako já jsem z toho filmu fakt přesně Pivo nespraví to a stejně si ho dám, to jsem měl jako za pocity u toho filmu. Já jako u každého filmu Almodovara se říká, že to je ten jeho nejosobnější snímek a tak dále, protože to je autorský režisér a tady si myslím, že to posunulo trošku na jinou úroveň. On vždycky byl manýrista, vždycky byl jako vyznavatel toho melodramatického proudu, ať už to se týče přesně jako tý okázalý ornamentální mizanscény, vedení herců a tak dále. Ale tady mi přijde hodně subtilní, intelektuálně, jako na to kouká s takovým nadhledem, a zároveň přesně sebekriticky. Je to melancholický, ale zároveň nikdy ne úplně jako patos vnucující. A přesně, jako kde končí ta hranice vykořisťování vlastních přátel, nějaká autorská svoboda, přesně jako další, jako Pedrovo alter ego, který mi najelo asi jako z tého palety, kterých už měl X, že jo, zmiň mě tyho jako Kusy, Bolest a sláva a tak dále, tak tohle mi najelo zdaleka nejvíc a furt si s tím filmem tak jako trošku žiju, no.
0: Šárko?
1: No je to takový jako zrcadlový labirint, jo, je to film jako na diagram malinko, ale ve chvíli, kdy se v tom zorientujeme, což je někde zhruba jen kolem třetiny toho filmu, tak jako začne to... Vlastně začne to jako dávat smysl, začne to do sebe zapadat. Je to hodně sebereflexivní film o psaní a tvorbě, který zvlášť pokud jste v procesu psaní nějakého dalšího textu, tak vás přesně udeří jako na solar, jo? Protože vlastně my neustále jenom vidíme ty postavy, jak jako levitujou vlastně kolem toho autora, nebo jak on je k sobě stahuje a pak je zase od sebe jako odpinkne, jak má ten spasitelský komplex, že vlastně někomu musí pomoct, někoho musí zachránit a ty lidi o to třeba jako nestojí. A když už je nemůže zachránit jako v reálu, tak aspoň jim jako dopřeje ten happy end v tom scénáři, byť ani o to ti lidé jako ti jeho přátelé skutečně nestojí. A je to vlastně jako takový hodně pozdní Almodovar, tomu režisérovi je 76 let. Já se přiznám, že já mám hodně jako nasledovanou tu jeho ranou a řekněme středně jako vrcholnou tvorbu. A pak vlastně někdy kolem roku 2005 nebo nejpozději po filmu Volver jsem to přestala jako sledovat.
0: Jsme na tom podobně, bohužel, musím přiznat.
1: A vlastně mám pocit, že jako vizuálně, kdyby vám ten film někdo pustil a i vy zvuk, tak prostě je to una pelikula Almodovar. To poznáte prostě vždycky, jako jo. To tam pořád vlastně je hodně takový ty jako barevný kompozice, strašně jako...
0: Hodně pruhovaný film to je.
1: No, hodně jako živý barvy, harmonicky poskládaný, že si nikdy jako netlučou, fakt jako příjemně se na to kouká. Ale vlastně čím je starší, tak tím víc jako ty filmy jsou taky jako hypochondrický. Tady taky se zobe hodně prášku a je tam několik jako panických atak prostě a pokusů o sebevraždu a migrén a já nevím čeho. Ale na druhou stranu vlastně on jako fakt jako reflektuje vlastně to, co ho ta tvorba vlastně stojí a co stojí ho tolerovat během toho tvůrčího procesu to jeho nejbližší okolí. Jo. Takže je to film, který je vlastně trošku jako kriticky obrácený sám k sobě a zároveň tak jako pomrkává a uvědomuje si, že jeho nejbližší to jako musí mít vedle těch tvůrců prostě strašlivě těžký. No.
0: Ono je to taky, tam je silný ten, to téma té terapie, že jo? Ta terapie tvorbou, jako on ten film ukazuje, jak je to hrozně zrádná věc, protože oni vlastně to je jako vo scénaristovi, který píše scénář o scénaristce, která píše scénář zase o sobě, takže v tomhle tom je to takové jako ten zrcadlivý film, ale vlastně oba se snaží jako relativně dost jako upřímně se tam vyrovnat s nějakýma svýma prostě osobníma traumatama, ale zároveň vlastně vždycky jako ať už chtějí nebo ne, tak se tam dostanou na nějaký tenký led v souvislosti s jinýma postavama kolem nich, anebo jako ten příběh si od nich vyžádá nějaký prostě motivy, který pak, se kterýma pak se dostanou do nějakých konfliktů a ukazuje se právě, že ta tvorba jako vůbec není nevinná záležitost.
1: Mě na tom hrozně bavila jako jedna věc, že já jsem si vlastně říkala, že ty postavy v té jako hlubší rovině, té jako sebereflexe, když sledujeme tu scénáristku, která v tom scénáři vlastně píše příběh jako o sobě, o svém životě, tak jsem si říkala, že vlastně ona jako to alter ego a ty postavy, který píše, nejsou až tak zajímavý, ale vlastně pak se to na tom konci to do sebe tak hezky prostě zapadne, protože to je ten dramaturgický problém, který ten režisér samozřejmě řeší, jo, kdy tam dostane tu zpětnou vazbu. Osobní, profesionální, strašně jako, strašně velmi dobře propracovanou od té svojí jako dlouholetý spolupracovnice, kterou riskuje, že ztratí vlastně, jo, která mu fakt jako říká, přesně dovede pojmenovat ty věci, které my jsme mohli mít jako v průběhu toho filmu s tím vyprávěním. V tomhle to mně to přijde vlastně film, který je strašně chytrý, možná až ke své škodě, jako jo, trošku. A protože ty recenze na toho Almodovara, co já jsem viděla, tak nebyly úplně jako nějak nadšený nebo extatický a vlastně říkali, že to je takový jako Almodovarův jako mezifilm, takový jako mezičlánek, který vlastně není zas až tak moc pozoruhodnej i z toho důvodu, že tam nevidíme takový ty jako velmi známý jména, který jsou s Almodovarem spojený, jako Penelope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas a tak dále.
2: Je to výsostně konceptuální film, ale zároveň tam je furt jako cit a prostor pro tu organičnost. Protože vlastně to jsou taky dvě roviny, které jsou velmi těžký skloubit, že ty postavy se nestávají jenom nějakými chodícími koncepty, ale mají fakt jako prostor dýchat. Jsou to fakt jako živoucími jako postavami z masa a kostí. A zároveň já mám strašně rád, že vždycky, když někdo jako točí film o procesu tvorby nebo o filmování samotném, tak to jako často sklouzne k takové té cinefilní honírně. Jo. Tak já mám radost, že tohle to přesně jako sloupává tuhle tu načančanou jako načančaný pláštíček z tohohle, je to opravdu syrový a jde to takzvaně na dřeň.
0: Dneska máme samé takové filmové labyrinty, ale na závěr to ještě teda zabijeme naopak hodně přímočarým filmem, na kterém jsme se podívali s Martinem, což je Zmrzlinář Eli Rota, což je zase absolutně přímočarý takový gorefest. Bavilo tě to?
2: No bavilo mě tak 15 minut, no. Jsou to takový Weapons but Ice Cream, přesně vidíme tam zmrzlináře, který přijde do takového maloměstečka a když si ty děcka dají tu zmrzlinu, tak jim nejen, že jim zase jako upatlaná pusinka od toho, mají takovou jako volezlou ošklivě, mají tam ty třpitky a různý lentilky a tak dále, ale ono je právě zmrzlina posedné a pak se vydávají zabíjet dospělí a nejenom v noci, ale i přes den a mění se to v takový jako 50-minutový gorefest, kdy mlátějí do hlavy ředitelům, učitelům, což podporují samozřejmě tuhletu message a tak dále, ale vlastně jsou tam jako slastný scény, kdy se tam prostě vyloupne kopeček zmrzliny z něčího mozku, pak tam z těch jako mrtvejch těl udělají jako křídou rozkreslený obrazy na chodní a tak dále. To jsou vlastně šokující věci, které vás strašně baví. Ještě vzpomenu, že zubní nějaká zubní vrtačka mu tam strkají do ucha nebo něco takového. Slastný momenty, ale mám s tím gorefestem vždycky problém, že jak to vlastně na vás hrne furt a jste tím přesaturovaný, jako jsem tě jako otupili a pak se to zvrtne něco, co mě extrémně nebaví. Ale vlastně je krásný, že v době těch jako elevated hororů, který mají ten jako sociální přesah, jsou jako chytrý, variují různorodý společenský motivy, jsou jako mikrobudget a tak dále. Tak tohle je taky mikrobudget, ale je to jako přesně to jako přímočará prasárna, která se na nic nehraje, což cením tak napůl, no.
0: Jo, je to takový béčkovej gorefest, prostě čistá trash cinema, což ale jako je trošku ta Eli Rothova značka celkově a souhlasím, akorát jsem ještě víc kromě těch 15 minut těch slastných gorsen, tak ještě mám docela rád tu postavu toho zmrzlináře a ten motiv tý zmrzliny, taková ta upatlanost. A
1: jaká je to spojená, nejoblíbenější zmrzlina
0: s těma dětma? No, já nevím, pistáciová a citronová. Jo, a kávová, jak nemám rád vůbec kafe, tak kávová zmrzlina to jako možu.
1: To je uchylný fakt.
0: Co ty, Martine?
2: Šmoulová, jedině Šmoulová modrá, ale po tomhle filmu už si jako Zmrzlinu nechci dát, protože to je fakt jako obludný. Mně na tom nepřišlo jen tak obludný ty jako praskající mozečky a jako uřízlý hlavy a uřízlý končetiny. A mě fakt bylo nejvíc odporně, jak měli ty děcka opatlaný ty držky jako od těch Zmrzlin. To bylo fakt nejvíc nechutná věc na tom jako filmu.
0: Zůstaňte opatlaný, děkujeme za pozornost, to byly Čelisti a teď už na závěr Ivan Mládek, 14 kubíků.
2: 14 kornoutku.
3: Stage Rádia
0: Wave.
4: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave. To jsem tam
4: každé
0: omylem.
4: Každé pondělí o 9.
0: Překliknul sa. No nic.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tady je Pavel a tentokrát tady s námi není Kája a je tady s náma někdo jako úplně novej. Jo. Je to fanda do motorů a všeho motoristického. Jak se chceš jmenovat?
3: Nevím. To vymyslí. A nevím, tak.
2: Jenom tak, aby jsme to jako uvedli na prvou míru. Kája teď měla, co jsi to měla, nějaký...
3: Bronchitidu,
2: prostě... Mluví teď výrazně jinak než jindy.
3: Já jsem jak 12-letý mutující chlapec právě.
2: Takže nebojte se, nezměnili jsme naší sestavu, nicméně Kája dneska bude mluvit opravdu jako jiným hlasem, nezvyklým.
3: To se to třeba časem rozjede. Ne, Pájo, víš, co je psycho? Když je někdo psycho za volantem.
2: Ale jasně, no, jako ta nehoda, která se stala v Praze.
3: No my jsme to bylo na můj svátek, takže si to poměrně dobře pamatuju, ale v souvislosti s nehodou Filipa Turka, který měl nehodu na Legerově ulici, kde se srazil teda s nějakým nemocničním vozem.
2: Převážejícím.
3: Nějakým biologickým materiál.
2: No.
3: A prostě, aby jsme to teda uvedli do kontextu, věřím tomu, že většina z vás asi o té nehodě slyšela. My vycházíme z toho, co bylo zveřejněno třeba na iRozhlasu nebo na Seznamu, na Aktuálně.cz, kdy teda...
2: Věřím, že jste třeba viděli ty záznamy z kamer pouličních.
3: Jo, nebudeme se věnovat žádným konspiračním teoriím a podobně, ale prostě teda Filip Turek narazil do toho vozidla, to skončilo na střeše a důležitý uvést, že Filip Turek jel velkým autem, SUVčkem, takže...
2: Jedné nejmenované německé značky. A to je docela jako zajímavý. Je. Dneska právě se budeme soustředit i nejenom na jízdu, nebo že tam teda Filip Turek jak jel nebo nejel, ale i právě na to, jako vlastně jakým autem.
3: No, to je
2: se tam objevil.
3: To je taky zajímavý. No a on právě teda podle těch zveřejněných záběrů i třeba právě na webu Seznam zprávy předjížděl přesně před strážkou tu kolonu v odbočovacím pruhu. Pak se tam chtěla si zařadit, předpokládám, ale prostě tam projíždělo to houkající auto prostě a srazili se spolu a on teda tomu jeho SUVčku se nestalo nic, to je prostě tank. A jako ten pán, ten se tam převrátil prostě na střechu, skoro na střechu a otočilo se to.
2: Já teď vlastně jako nevím, myslím, že nějak jako byl zraněný, nevím jak moc, já pevně doufám, že je v pořádku. Co jsem ještě taky zaslechl, takže vlastně to jako auto, že, který bylo takhle jako sražený a otočilo se, tak proletělo kolem lidí, kteří byli na chodníku, vlastně kousek od nich. No. Takže je obrovský štěstí, že se doufejme nikomu nestalo nic zásadního. Jak říkám, bohužel jako nevím tohle to přesně, tuhle informaci, ale doufám, že to jako dopadlo co nejlíp, jak mohlo. Nicméně, že to mohlo dopadnout i výrazně tragičtěji, je na snadě.
3: Filip Turek samozřejmě se pak různě vyjadřoval v médiích, obhajoval svoje chování a nás to vlastně přivedlo k tomu, že tohle z toho, co se stalo, ta nehoda, nebyla náhoda.
2: Jasně, to bych chtěl, to je takové, jako když jsem se nad tím zamýšlel a četl si všechny ty články kolem toho, mám teď na mysli z psychologické literatury, tak to skutečně jako ta pravděpodobnost, že se Filipu Turkovi stane takovýhle druh nehody, a není zanedbatelná. Jo? A je to jenom čistě na základě toho, co víme třeba o tom, kdo má tendenci řídit auta prestižní značky, kdo má tendenci řídit auta, který jsou víc nebezpečný svýmu okolí, jo? SUVčka, mluvím
3: o SUVčka. My jsme třeba zrovna řešili včera se ségrou, jsme jeli v autě a jsme právě řešili SUVčko a tohle, že jakoby my máme tady u nás taky souseda jednoho, který má taky tohle ty obrovský auta. Já říkám, tady ve městě to vůbec nemá jako smysl v takovémhle autě jezdit.
2: Hele, oni vůbec jako SUVčka jsou zázrak, jo.
3: Zároveň chápu, taky zase, když máš dítě a máš SUVčko, víš, že to dítě, že se tvý rodině nic nestane.
2: Ne, tak docela. SUVčko je zázrak. Na základě toho, co víme, tak je to fakt jako zázrak, jo, protože SUVčka jako takový, nejste v nich bezpečnější při nějakým jako dopravní nehodě, kdy kam třeba najedete, vyjedete, tak to není bezpečnější auto než ostatní auta. Jo?
3: Je to bezpečnější?
2: Není. Jo, naopak to auto je nebezpečnější v případě kolize s nějakým jiným autem pro tu druhou stranu. Je výrazně nebezpečnější a to je jako několik málo procent, ale jako násobně. Jo? Potom, když se podíváš na ty data nebo ty články, které se na to podívali, tak tohle to přináší a ukazují to docela jako jednoduše a přesvědčivě. Jo, že je to nebezpečnější pro jako všechny vlastně mimo. Je to nebezpečnější pro chodce, jak to má tu zvednutou hranu, tak místo toho, aby přepadli při strážce, aby vlastně jako přepadli přes, aby spadli vlastně jako dopředu na tu masku a rozložila se nějak energie toho dopadu, tak je to naopak vymrští ještě dopředu, tím se vysvětluje, proč jako ta pravděpodobnost, že se vám něco stane, když vás srazí SUVčko, je větší. Platí to pro chodce, platí to pro kola. Je z toho hůř vidět, už se stalo xkrát, že někdo jako zajel svoje malé dítě, který se hrálo před autem, protože ho jednoduše neviděl. Tam jako proč je to zázrak, to SUVčko. Protože na základě toho, co my jako víme o SUVčkách, jo, že teda nejsou bezpečnější pro ty lidi, kteří v nich jedou a zároveň jsou nebezpečnější pro svoje okolí, mají tendenci vyhledávat lidi, kteří řídějí méně bezpečně, jo. A tohle to všechno o SUVčkách víme a přesto u nás SUVčka jsou legální, jo, můžeš je legálně vyrábět, můžeš legálně koupit, můžeš v nich legálně vjet do centra města. To je zázrak. To je prostě druhý neposkvrněný početí. To je zázrak.
3: Já právě jsem si říkal, že mě to jako ještě právě vyskočí. Já tam na věc, třeba jsem, když byl olympiáda, přijela americká delegace, který mají ty obrovské SUVčka do té Itálie. Je tam třeba blokovali příchod jako různých sportovců, protože se prostě neprocpali těma ulicama, protože oni tam mají ty auta ještě mnohem širší, než co jsou i tady ty SUVčka u nás. Tam bylo nějaké porovnání jako našich SUVček, co tady běžně jezdí, auta ty od švédské značky a podobně, tak oproti těm jejich to byly úplný prdítka. Jo, takže to je ještě jedna věc. Druhá věc je ta, že třeba v té Americe si umím představit, když se srazí dvě SUVčka, tak jako je to něco jiného, než když se to tady srazí s malým městským prdítkem nebo sportákem. Jo, tak to je asi taky jiná věc. Ale vždycky bylo tak jako přednášeno. Já jsem chtěla říct, že jsem z rodiny motoristů. To mi ušlo, že je blbost. Pak jsem chtěla říct, že jsem z rodiny autistů. A to taky není úplně dobře řečeno. I když myslím si, že o jednom členu rodiny, ahoj tati, mám jisté podezření.
2: Jakože má rád auta.
3: No,
2: to máš na mysli.
3: No. Já myslím, že to strandu, ale... Ne, tak můj táta je sběratel veteránů. Jak je motu mám jako blízko, ale jasně. Já právě nechápu, co se někomu líbí na SUVčku. Já chápu, že se někomu líbí sportáky. Já chápu, že se ti líbí veterány.
2: No,
3: ale já nechápu, co se ti líbí na týhle tý obrovský kraxně.
2: No, já tomu taky nerozumím. Jo.
3: To jako...
2: Ono, taky jsem viděl nějaký přirovnání k tomu, že ono je to vlastně jako, když si to vezmeš, co porovnáš rozměrově s tankem Sherman, jo? To byl tank za druhý světový války americký. Tak je to prakticky totožný, jo.
3: No jasně. A já si říkám, hele, já rozumím tomu, že třeba máme známýho, který má obrovské SUVčko, ale má jako obrovskou farmu, ranch, prostě musí to objíždět, jo, máš nemocnou ovec, tak musíš naložit ovec a vodit někam. Tomu rozumím. Na toto SUVčko je dělaný.
2: Pick-up truck, no.
3: No, nebo pick-upy, nebo něco jako je, tomuhle rozumím.
2: Jasně.
3: Ale nerozumím na to, proč musíš po Praze jezdit SUVčku, když se tam s ním nevejdeš. Že si tam budeš projíždět hezkým, elegantním sportáku. Ale potom mám pochopení.
2: Tomuhle se dostaneme, jo, protože co se týče třeba jako SUVček, jo, tak existuje spousta vlastně jako vtipných a zajímavých, nebo nejenom SUVček, ale vůbec jako aut prestižní značky, jo. Tak jo a taky, dneska se budeme teda bavit o autech jako různých jako značek. Dohodli jsme se, že nebudeme říkat jako jejich názvy, že jo, těch výrobců, ale já myslím, že z našeho popisu to bude poměrně jako pochopitelný, o co se jedná. Jo. A existuje teda spousta studií, které se zaobíraly. Řekněme, jo, existuje, jo, když uvidíte někoho, že jede jako v nějaký značce, nějaký firmy, v nějakém jako autě, který nějak vypadá, tak si vlastně o něm něco pomyslíte. Jo. Samozřejmě podle šatů nelze, nebo nějakého auta nelze někoho jako soudit, jaký je, nebo
3: podle
2: není.
3: Nesuďte knihu podle obalu.
2: Ale v tomto případě to jde.
3: Právě.
2: V tomto případě to vychází, že to tak jako skutečně za pravděpodobnost, že se vám jako podaří podhadnout toho člověka, opravdu jako není malá. Jo, co se týče třeba, víš, který jako auta ve Finsku jezdí nejrychlejc? Poruší nějakou jako omezenou rychlost nejčastěji?
3: Nechám se podat.
2: Hele, jsou to takový ty auta, když nemáš na opravdovýho sportáka, tak si to koupíš, jo.
3: Ja, počkej, to jsou ty auta, u kterých je podmínkou toho, že neumíš používat blinkry.
2: Jo. Hele, ale to čoče zrovna o tomhle s tom, jako taky na to byla zaměřená jedna studie a ta tam jako nenašla tuhle tu souvislost, že teda jako nepoužívali blinkry, ale zase používali prostě takový ten vyhrazený pruh pro autobusy výrazně častěji, jo. než zbytek ostatních jako aut nebo řidičů v ostatních autech. Je to takový to auto, když nemáš na sportáka, tak si to koupíš a vyrábí se to v jižním Německu. Já myslím, že teď asi víme, o jakou značku se jedná. Mm-hmm. Víš, jak tam dopadl český výrobce?
3: Ne.
2: Na šestý příčce. Mm. No už taky jako začíná, už taky nejsme úplně jako cheap.
3: Not great, not terrible.
2: No ne, že už to jako lidi začínají vnímat taky jako svým způsobem prestižní značku. Jsem jo. Z toho jako vyčet. No.
3: Hele, jako je pravda, že v některých zemích je prostě naše auta jsou považovaný jako luxus, jo, takže proč ne, ale je teda pravda, že o téhle značce tak jsou takový ty running jokey i na internetu, jo, že jo. Prostě že řidiče tohodle auta poznáš kdykoliv, že opravdu vstupním testem je, musím řídit rychle, nerespektuju předpisy a neumím používat blinkry.
2: No a skutečně to tak jako vychází, že jako řidiči těch aut opravdu jako v různých zemích nejčastěji překračují nějaký pravidla. Hmm. To je docela zajímavý, jo, ta věda, která se tím zaobírá, jak teda řídíme a co vede k dopravním nehodám, jo, tak rozlišujou mezi dvěma věcma, jo, tak rozlišujou mezi přestupkama proti pravidlům a potom chybama, třeba z nepozornosti nebo z nějakého, jo. A tyhle ty dvě věci, že teda jsou vlastně jako ty hlavní zdroje toho, proč se dějou nehody, jo. A logicky prostě víc přestupků budou dělat mladí lidi, víc nějakých chyb budou dělat jako starší lidi, nebo starší prostě už jako lidi, kteří vlastně jsou...
3: No, jsou chyby z nepozornosti prostě, tak, už ten mozek neslouží tak, jak má, no.
2: Ale co se týče třeba jako právě těch jako řidičů, který vlastně jezdí v těch jako prestižních značkách, tak ty se dopouští obojího. Jak přestupků, tak chyb z nepozornosti. Jo, což je jako docela zajímavý.
3: No, já jsem právě si jako vzpomněla na to video, co jsi mi posílal, že jsou tak naší rešerši, já jsem ho i viděla, myslím si, že dřív, ale prostě jsou na to výzkumy, že lidi přejedou spíš hada než želvu na silnici. No a nejzajímavější bylo, že tam chlapík teda položil hada umělýho, želvu umělou a dal to ještě teda mimo tu trajektorii, kde to auto jede. Takže když ještě se tam, to fakt ještě... musel přejet, jako že jsi tam musel opravdu...
2: Jo, tam měl čtyři věci, které...
3: Ještě tarantuly a list jako tak. Kontrolní skupinu.
2: Ještě možná bychom to popsali, jo. On to byl jako vlastně, tohle je youtuber, jo, no. Který... On to ty svoje data jako nikde neposlal, prostě jako článek někam doven, protože je s tím za A práce a pro něj by to jako nemělo žádný význam, přesně. Takže je jednodušší pro něj udělat video. Ale vlastně ta jeho metodika za A vlastně reagoval na nějaký články, které už existují, takže to vlastně jako replikace vědeckých studií a udělal to dobře. Jo, jako kdyby z toho udělal článek jednoznačně publikovatelný.
3: Jo, jako experiment byl opravdu, jako ten experiment byl dobře udělaný.
2: Krásně udělaný, jo, teď jak si to představit, jo, on si prostě sednul u silnice a měl čtyři různý atrapy, bo atrapy, jedna z těch věcí nebyla atrapa. Jo, měl atrapu tarantule, atrapu hada, atrapu želvy a list papíru,
3: list ze stromu, no, jako kontrolu.
2: Jako kontrolu, jo. A teď vlastně, co sledoval, tak bylo, jestli někdo záměrně tuhletu atrapu přejede autem.
3: A opravdu ty dal ty atrapy z té silnice tak, aby to bylo, že opravdu musí člověk tam fakt jako záměrně najet, aby to prostě přejel. A bylo to teda na těch videích i vidět, že prostě tam se řídilo auto a opravdu začalo směřovat jako ke té krajnici, aby to, tu věc přejelo. No a ne, no zajímavým zjištěním bylo, že ty lidi, že tam byli nějaký lidi, kteří se vyhli, nebo opravdu to zvěřátko chtěli odehnat, pak jeden týpek ho zčořil, což bylo nejlepší, jako.
2: To bylo kouzelný, tam byla jako ta výměna, jako že to zvednul, že jo, tu atrapu toho hada, a teď jako, že jo, co to je, a on na něj křičel ten youtuber prostě ze strany, hej, to je můj had, nech ho, já tady s ním dělám vědu, a ten tak na něj se podíval a hodil ho do auta a odjel.
3: No, takže, ale zároveň řidiče, který tu zvíře schválně přejeli, tak byli většinou řidiče SUV. Jinak z toho samozřejmě z toho experimentu vylezlo, že přijeli spíš toho hada, než tu želvu.
2: Jasně.
3: A i vůči tomu listu a tu tarantulitu úplně tu přijeli vždycky, že jo?
2: No, ne vždycky. Tam, jak to vycházelo, tak bylo vlastně jako většina, a to je důležitý, jo? Většina lidí jako nemá tendenci porušovat pravidla, většina lidí nemá tendenci jezdit nějak jako blbě, ale že vlastně 6% z těch asi 1000 aut takhle jako pozoroval, nebo 6000 případů, kdy tam projelo auto, a z toho 1000 aut teda 6% zareagovalo na tu atrapu a nějaký jako se snažilo třeba přejet, jo, nebo s ním něco udělat. A nejvíc lidi reagovali na tu tarantuli, potom na hada, ale až jako 1% řidičů mělo tendenci zajet želvu. U té tarantule hada, tam je to snad ještě jako trochu představitelný, že to, já nevím
3: je to,
2: co.
3: Máš to zvíře, s kterým máš strach.
2: Nevím, ano, je to prostě jako zvíře, který v nás vzbuzuje nějaký emoce, ale jako kdo zajede jako želvu, jo, to je...
3: Jo, a to mi přišlo, a fakt jako mě to bylo, já vím, že to byla atrapa, když jsem na to koukala, tak jsem a fakt tam jako jel na tu želvu, tak jsem si říkala, to mi fakt to bylo líto, jako jo, protože no, jo. Si vím, že to by bylo reálný zvířátko, který za to jako nemůže, ty jako si říkáš to, kdyby tam byla kočka, jo. Jo, a teď je to, jako, a je to jedno, jaký to zvíře je, prostě, každý žádný zvíře si to nezaslouží, ale byly to vždycky řidiči SUVček.
2: Jo, 90% těch řidičů, co takhle zareagovalo, tak jeli v SUVčku. Jo.
3: A většině těch lidí, kteří zareagovali, že zastavili, tak byli normální řidiči jakýkoliv jako jiných aut. A jediný ten, který zareagoval a zastavil, a tak to byl ten týpek, který byl v SUVčku, tak to byl ten, co zčořil toho hada.
2: No, hele, jako ono vlastně, teď možná jako to vyzní tak, že jako kdokoliv, kdo má SUVčko, tak jako je vlastně hrozný psychopat a nelida. Takhle to úplně nefunguje, jo, ale
3: jako
2: lidi, kteří
3: nerovná se, že když máte SUVčko, že jste psychopat, ale je tady vyšší pravděpodobnost, že psychopat si to SUVčko pořídí.
2: Přesně tak, jo. Takže i z tohle důvodu já jsem říkal, že je to vlastně jako zázrak, že furt jako tohleto jako nějak jako společnost neregulujeme, protože vzhledem k tomu, co o tom víme, tak opravdu jako není moc důvod, aby něco takového jezdilo po městě. Ale ještě jako co se týče právě jako těch lidí, kteří mají tendenci se pořizovat prestižnější značky, to bylo celé jako zajímavé, ale ono to platí, vypadá to, že to jako bude platit asi víc na chlapy než na ženský. Jo? To, že teda člověk, který není úplně přívětivý a nedělá mu problémy porušovat pravidla a tak dále, si pořizuje prestižnější auto.
3: Ono to je taky pravda, že většina těch studií, i když jsem to tak byly většinou jen na chlapech.
2: Jo, to, co já jsem viděl, tak tam jako bylo nějaké rovnoměrné zastoupení, ale bylo fakt jako zajímavý v jednom případě, tak tam teda vlastně třeba ve vztahu k přívětivosti. Jo? Přívětivost to je vlastně to, jakou máš tendenci prostě zohledňovat ostatní lidi. Je to z konceptu Big Five, to je takový jako jeden ze základních konceptů, který se zaobírá osobností. A vlastně ta přívětivost jako taková nejlíp vlastně odpovídá tomu konceptu jako tý psychopaty, to znamená hodně přívětiví lidi jsou málo psychopati a málo přívětiví lidi jsou víc psychopati. Jo, že to vypadá, že to jako je jedna věc. A u žen to úplně jako nesouviselo s touhletou přívětivostí. A u mužů jo. A já se vůbec nedivím, jo, protože já když si představím, že by třeba jako někdo mě někde jako v práci nabídnul, že bych teda měl řídit jako nějakým autem, jo, že bych dostal firemní auto a dostal bych třeba právě něco z těch německých značek pseudosportovních, tak bych se asi zamyslel nad tím, co si to o mě ten člověk myslí. Jo, že...
3: jako my jsme taky třeba, to je taky u nás doma, taky jako že třeba brácha řeší, jaký má auto a jakou má motorku. A pro mě s mým přítelem, já teda jako mám papíry, ale neřídím. A Honza nemá ani papíry, ani neřídí. Jo. To by byl blbý, kdyby řídil. Jo. Ale pro naše auto je něco jako lednička. I když tu ledničku si radši vyberu, protože tu mám hezkou, potřebuju mít hezkou.
2: Jasně,
3: jo?
2: Jasně.
3: Ale pro mě je auto spotřebič.
2: Jasně.
3: Jo, hlavně, když to, já bych jela hlavně to auto, že to samo zaparkuje. A jinak mi je to jedno.
2: To byla taky zajímavá jedna studie, kterou jsem tam našel, která jako zkoušela, protože třeba když máš nějaké jako zvířata, ať už domácí zvířata, nebo třeba trénuješ koně, tak jsou lidi jako z fleku schopní jim přisoudit nějakou osobnost. Mm-hmm. Jo. To není nějak moc jako překvapivý. Ale když se takhle zeptáš lidí, jestli třeba si jako pojmenovávají svoje auto, nebo jakou osobnost má jejich auto, tak jsou tohle schopní taky.
3: Jo? Jo, jo.
2: A jako víceméně to obráží jako jejich osobnost, ale ne prej úplně. Jo? Mm-hmm. Takže to je jako něco trochu jiného, ale samozřejmě lidi, kteří jsou přívětivější, taky ty jejich auta mají prostě přívětivější názvy, jako třeba zelený obr a tak dále. Jo? A ne, já nevím co, jedovatá kobra nebo něco takového. Mm-hmm. A taky bylo zajímavé, zrovna z této studie, že ta jako nejlíp předpovídala to samotné řízení. Hmm. Jo, že takhle, ty osobnosti, které přisuzovaly těm svým autům, tak nejlíp předpovídaly to, jak řídějí. Jo.
3: Tak já doufám, že mě segra teďkon nedá pak doma čajdu. Segra má prdlavku.
2: No, tak vidíš to. No, jo, tak,
3: a já musím říct, že se segrou jezdím hrozně ráda. A to je ne, ale to je opravdu, segra dlouho neřídila, pak byla nějaký donucena na nějakou situaci a vozit dítě do školky, prostě bydlí na vesnici a tak. Ale segra prostě když neví, tak to je člověk, který prostě zastaví si, někdy, já nevím, si naparkuje nebo někam to, prostě podívá se v klidu, rozhlídne se, rozmyslí si tu cestu, nezmatkuje. Já bych chtěla být takhle klidná. Já když jsem řídila, nebo jsem si dala nějaký kondiční jízdy. Jako já opravdu fakt jsem měla propocený záda. A já to fakt nedávám. A je to vtipný, protože jako malá jsem ráda řídila, já jsem měla motorku, já jsem měla motokáru a tyhle ty blbosky. Mě to hrozně bavilo. Ale já, jak tam je ten lidský faktor, tak já se bojím ostatních lidí, protože nevím, co udělají. Já umím předpokládat svoje chování a nevím, jak předpokládat to chování člověka za mnou a přede mnou, že jo.
2: Jasně.
3: A to je vlastně asi jako na tom, to co mě jako nejvíc, jako na celém řízení děsí. No mě právě v té souvislosti, když my tady máme, jsme jako popkulturní, jako pořád, nebo se zabýváme nějakou popkulturou, tak jsem vlastně přemýšlela nad tím, jak vlastně se jako nějaká riskantní jízda, riskantní nebo agresivní chování na silnici zobrazuje v popkultuře. Jestli rozebrat nějaký film, seriál, a já tady jako úplně nejsem jedna kvanda, úplně jak okela akčňáku. Co jsem se vybavila, akorát byla Cobra 11 a pak jako GTAčku, protože vyjde nový GTAčku, co obecně jezdí naprosto otřesně. Tak jsem si ale vlastně uvědomila, že ve všech filmech je nějaká riskantní jízda, rychlá jízda ve městě, v plný, samozřejmě za plného provozu. Tak ať jsi na straně paroucha nebo hrdiny, tak nikdy tam nejsou žádný morální konsekvence za to, že jezdíš jako velmi riskantně v tom městě mezi lidma, můžeš někoho zranit, nebo že jsou tam opravdu ty autonehody, jo, když se tam za tebou srážejí ty auta. A to nikdo tam vůbec, jako tam není žádný morál. Jo. A ještě vždycky vlastně si vybavuju, že když jsou třeba rozhovory s těma režisérama, s těma hercema, tak vždycky, že jo, ta honička, jak se to natáčelo a jak to vypadalo. Jo, já jsem teď koukala na Autozabiják, že od Tarantína. Taky jako jo, prostě byl teda ten týpek psychopat, jo. Jak se to stalo? Jo. Takže Autozabiják, že jo, kde vlastně ten hlavní hrdina, hlavní padouch je jako psychopat a teda pak narazil na další psychopatky. A takže to byl vlastně v obou dvou psychopatů, jo. Ale spíš jde o to, že vlastně jakákoliv honička autem, jako je tam ten adrenalin a tak. Takže asi těm lidem to dává ten adrenalin a tak, ale přijde mi tam jako zajímavý, že když tam i ten třeba hrdina, který jako je ten kladnej, tam udělá nějaký nemorální čin, typu i nevěra a podobně, a ho tam prostě dávají mu za to čajdu. A tady prostě za tohle, že jezdí jako velmi, velmi nezodpovědně, tak se tam neděje.
2: Ale k tomuhle mám dvě věci, které se zase jako týkají psychologický vědy. Ono jako když, jako vlastně ty studie, které se zaobíraly tím, jestli jako jaký lidi třeba osobnostně si vybírají, jaký značky aut, jakou mají tendenci jezdit, jestli teda mají větší tendenci porušovat pravidla, tak ty výzkumníci používali různý koncepty. Nicméně takový ten jako globální obrázek je poměrně jednoduchý. Opravdu jako člověk, který má tendenci porušovat pravidla, má tendenci si pořizovat silný auto, nebezpečný auto nebo nebezpečnější auto pro nás ostatníma vůči svýmu okolí, tak jsou lidi, kteří jsou psychopatičtější než nějaký jako srovnatelný zbytek populace. Jo. A zároveň prostě i co se dopravních nehod týče, tak takový to jako klasický Paretovo pravidlo platí, že vlastně nějaká menšina řidičů je zodpovědná za jako většinu těch jako nejzávažnějších nehod, jo, nebo těch nejzávažnějších přestupků. Jo. Třeba když spácháš nějaký přestupek, máš samozřejmě xkrát násobně větší pravděpodobnost, že znova něco takového se ti stane a větší pravděpodobnost, že se staneš jako účastníkem nějaký dopravní nehody. Jo. Tohle to platí jako docela jednoznačně. Hele, jo, a vůbec jako na celém, jo, my se můžeme bavit o tom, jako, jak to ten Filip Turek jako udělal dobře, špatně, to je jako hezký, ale ono je, co je jako podstatný si uvědomit je, že vlastně takových jako Filipů Turků vždycky bude nějaký počet jo, ve společnosti. Existuje nějaká prostě normální rozdělení rysů ve společnosti, takže vždycky tam člověk bude mít někoho, kdo řekněme nebude nutně úplně jako nejvíc jako ohleduplný vůči svýmu okolí. Jo. A takže spíš než jako odsuzování, jak teda kdo řídí nebo neřídí, tak je dobrý se vlastně říct, jak to udělat, aby k takovýmhle věcem co možná docházelo nejmíň. Jo, nebo aby jako dopady vůbec jako dopravy byly co nejnižší. Jo. A tady je potřeba říct jako jedna věc, že v tomhle tom jako Česká republika udělala kus práce. Jo, protože třeba jako vlastně v 90. letech jo, tady umíralo na silnicích kolem 1400 lidí ročně. Jo. A dneska jsme někde jako mezi 400 a 500. Jo,
3: to znamená,
2: takže prostě jako o dvě třetiny, prostě, že to kleslo.
3: To je hustý.
2: A je hrozně zajímavý, já jsem právě pro šéfovou jsem svýho času zpracovával nějaký data ohledně třeba obětí dopravních nehod a tak. Což je teda mimochodem zajímavý, jo, existuje památník obětem dopravní nehody. Jo. Ale co teda musím říct, tak za mě to byl jako šok, když jsem se dozvěděl, kde se nachází. A přijde mi to jako vlastně, co to asi jako vypovídá o české společnosti, protože on je na nultém kilometru D1 v Praze, jo. A to je fakt jako hnusný místo.
3: Tam je
2: prostě u toho nějaká jako benzínka, jo. A tam máš prostě památník obětem dopravních nehod. Jo, úplně jako zapadlý, zavšivený místo a tam máš jako něco takhle. Jo, takže vypovídá to něco o tom, jak se jako stavíme k bezpečnosti na silnicích. Dá se z toho na to usuzovat. Jo. Ale teď pojďme nazpátek k tomu, jako, co se nám teda povedlo a jakým způsobem k tomu pravděpodobně došlo, že teda dneska máme takovýhle jako relativně nízký čísla.
3: Mě právě ještě zaujalo, vlastně, jak jsem mluvil o tom bodovém systému. Já si hrozně pamatuju, když se zaváděl bodový systém. Já jsem byla malá. 2006 byl bodový systém, je to tak,
2: 2006,
3: že?
2: Přesně tak.
3: To je hustý, jak se pamatuju. To je zelený rok, nevím proč, mám to vždycky spojený se zelenou barvou. A právě, že bodový systém, když se zaváděl, tak já si pamatuju furt ty zprávy, jak na to všichni nadávali.
2: Jasně, jasně.
3: Jak se toho fakt báli.
2: Akce Krištof, že jo, všichni si to dělali legraci.
3: No, tak si pamatuju, kolik kolem toho bylo jako humbuku, jak se všichni báli, že prostě ty už nesednou nikdy za volant, jo, že za pásy, tolik bodů vám seberou, jo, a když nemáte připoutanýho spolujezdce a pak, že se vymýšleli, že teda lidi, že budou jezdit bez pásu, tak si týpek objednal mikinu, jakože je na ní nakreslený pás, akorát, že byla z Británie. To mají na druhou stranu. Tam říkali dopravní psychologové, když se hodně měli přednášku, jo, takže jo, takovýhle blbosti, jo. A tak si to pamatuju, jako kolem toho bylo humbuku, ale vlastně ty jsi mi říkal, jako, co se vlastně všechno díky tomu jako povedlo.
2: No ale ono takhle, aby jsme si to nějak jako přiblížili. Za tu dobu, co od těch roku prostě 2006 do dneška, to znamená za nějakých těch 20 let, jo, tak vlastně ten rozdíl jo, toho, jak to třeba vypadalo tehdy, jak to vypadá dneska, tak z toho se dá dopočítat, kdyby se nic neudělalo, jo, tak jako vlastně o kolik životů jako bylo zachráněných. Mm-hmm. Jo. A to číslo vychází zhruba na 20 tisíc lidí, jenom těch, kteří jako nezemřeli při autonehodě. Mm-hmm. Bylo to ještě důležité jako započítat do toho i to, že zhruba 4 nebo 5 lidí je těžce zraněných na jednoho zabitýho. Jo, to je relativně stabilní poměr, takže s tím se dá jako počítat snadno. A zároveň zhruba třetina až jako pětina lidí, kteří jsou těžce zranění, tak mají nějaký jako doživotní následek jo, toho těžkého zranění. Takže se dá říct, že jo, jako jako vlastně na každého jednoho zabitého člověka při nějakých jako autonehodách, tak připadá jeden člověk, který je doživotně postižený. Jo. Hmm. Takže se dá říct, že to nebylo jako 20 tisíc zachráněných životů, ale 40 tisíc zachráněných životů, jo, který prostě nějakým způsobem jako takhle nedopadly. A z toho teda 20 tisíc se dá dát na vrub větší bezpečnosti aut. No a zbytek, tam je otázka, jo, jak to přesně jako funguje. Lidi to různě dopočítávají. Ten bodový systém samotný, jo, tak se odhaduje, nebo jako různý odhady, ať už od nás nebo ze světa, tak se zhodujou na zhruba 15%. Já si myslím, že je to spíš podceněný odhad, že to bude spíš
3: víc.
2: A řeknu proč. Jo. Ve Španělsku tam zkoumali, co to udělalo za efekty. A zjistili, že vlastně jo, jako v bodový systém, jak funguje, jsou tam nějaký jako menší prohřešky, ty jsou bodovaný míň, pak jsou nějaký výraznější prohřešky, které jsou bodovaný víc, jo, třeba 6, 8 body a tak dále. A ono jako to zavedení toho bodového systému v tom Španělsku vedlo k tomu, že lidi vlastně dělali míň těle z těch dopravních jako přestupků, který jsou takhle bodovaný. Ale ty, který jsou bodovaný nejvíc, tak ty poklesly o největší, jo, jako o největší procento. Jo. Takže to opravdu jako má tendenci zabraňovat. A to jsou zároveň ty přestupky, které vedou k těm smrťákům. Jo. Prostě, jo, ono to jako je vlastně účinný a čím je to jako závažnější přečin, tak je to na to účinnější. Jo.
3: To je ale úplně jako skvělý zjištění. No, hrozně důležité, že to fakt dobře fungovalo a za tu dobu, já už si myslím, že úplně to všichni jako berou jako úplně normu,
2: jo.
3: A vůbec nad tím nepřemýšlej.
2: Jo. No jasně, přesně tak, jo, že ono ti to vlastně vytvoří nějakou jako normu, která, já to, když jsem tak jako přemýšlel, tak ono je to vlastně taková jako Darwinova cena v dopravě.
3: Jo.
2: Jo. Jestli znáte jako Darwinovu cenu, je to takový ten, že jako vlastně vtip, jo, že většinou se to vztahuje k nějakým jako videíčkám vtipným, že někdo udělá nějakou jako věc, která je nebezpečná a mohla by dopadnout i tragicky, ale nějak jako to třeba přežije, ale udělá to, protože jako z nějaký jako vlastní blbosti to udělá. To
3: má Darwinova cena, no, Darwinova cena dopravy, no.
2: Jo, že teda
3: je přirozená selekce.
2: Že se teda jako lidi, kteří by vlastně dělali ty jako smrťáky, takže se jako takhle vyselektujou. Jo. Jo, ale co se týče jako bodového systému, já teď mám takovou jako zásadní potřebu. Jako dát jako velký shoutout, to je pro mě naprosto jako neviditelný hrdina nebo hrdinové, který s tím vůbec jako tehdy přišli. My jako známe jméno, já nevím, všeho ministra, který to zaved a tak dále. Ale já si úplně nemyslím, že to nutně třeba jako tyhle ty lidi jako vymysleli. To musel být někdo, ať už z ministerstva nebo z nějaký jako organizace výzkumný, která se tímhletím zabývala. A který to viděli, jak se to jak prostě zavádělo v ostatních zemích a řekli, hele, to je dobrý nápad, pojďme to zavíst a přesvědčili vlastně ty svoje šéfy k tomu, aby se tohle to stalo. Protože prokazatelně zachránili přinejmenším 6 000 životů, no tu jako éru, co to běží, jenom v tom případě, že to je pouze těch 15%, kterým to má zabránit. Myslím si, že to bude spíš víc, protože právě to jako spíš zabraňuje těm jako závažnějším přestupkům. Jako, kdo může říct, že zachránil prostě 6 000 životů? Jo. Jako skutečně za mě je tohle něco, co by si klidně zasloužilo nějaký jako státního ocenění. Jo. Zkus si představit jenom, že dneska by někdo chtěl něco takového zavádět v České republice. To by bylo nepředstavitelné.
3: No, naprosto.
2: Jo. Domácí úkol. Co je tak jako zajímavý, tak to proniklo právě i do psychologické vědy. Je pár článků, který se zaobírají takzvanou motonormativitou. Jo. Aha. Jako, a co se tím chce říct, je, že vlastně je spousta věcí, které by si člověk nedovolil v jiné oblasti, jo, já nevím, třeba zapálit si někde, kde jsou ostatní lidi, tak většina lidí jako už jako má na tohle stránky, jako se to posunulo, že jo, že a je to srovnatelný s tím, co by se stalo, když by člověk sednul do auta, jo, že projedeš jim tam a zasmrdíš jim autem, to jako v tom nevidí, že je problém. Tak jak to jako máte vy, jak to máte třeba s tím, když sednete do auta, jo, jako přemýšlíte nad tím, jestli jako zrovna teď potřebujete to auto využít, anebo nad tím takhle nepřemýšlíte, přišlo by vám jako blbý, kdyby vám jako někdo vlastně vás za to moralizoval, jo, jako jak to máte? Jak to máš ty, Kája?
3: Hele, já právě neřídím, že jo, takže já za to auto jako za ten volant nesednu.
2: Jasně.
3: Mám teda hodně často sny, že řídím. Nevím proč, ale asi jak se toho možná bojím, tak se mi to o tom zdá často, že okay. musím řídit. Jasně. Ale jsou právě chvíli, kdy si říkám, že bych to o to ocenila, prostě třeba odvést nějaký bordel někam, jo. Že takhle to musím tahat sama někam. Jasně, jako, jasně, jo. Jasně. Takže jako, myslím si, že není potřeba lidi šejmovat za to, že ve městě používají auto, to se jako myslím, že ne.
2: Jo.
3: Je to prostě někdy to hold potřebuješ. Ale jasně. Musím říct, že jako člověk, který ho dlouho nevyužívá, a nebo prostě musím se spolehnout na ostatní, nebo si někoho zavolat, tak vím, že jsou cesty, jak to zvládnout i bez toho.
2: Hele, já, co se toho šejmování týče, tak já bych jako se z toho zase až tak moc nebál, ale jako za určitých jako prostě předpokladů, jo, že třeba určitě, co je jako šejmovatelný, tak je, že někdo jako sedne do auta a jede do práce, jo, když má alternativu. Jo,
3: ale já si nemůžu představit, když mám práci od sebe 20 minut tramvají, tak tím autem jsem tam mnohem, mi to trvá mnohem díl, že mi tam jenom brácha vezl a trvalo to mnohem díl, protože to tam je brutálně ucpaný. A takže tou sockou je to mnohem lepší.
2: Jasně, jasně. Jo, takže jako tohle to za mě jako je rozhodně šejmovatelný. A zase jako, auto je jako skvělá věc, jo. Já nevím, teď naposledy, když jsem se stěhoval, že jo, tak prostě to bylo jako skvělý jako pomocník. A, ale třeba i bylo zajímavé, my jsme jeli takhle s kamarádem po magistrále a bylo to relativně ucpaný, že jo, klasicky prostě bylo jako kolem nějaký jako 4., 5. hodiny, jak to tam vždycky stojí. A koukali jsme se na to, vlastně na ostatní auta, jako kdo tam jako opravdu ho v ten okamžik potřebuje. Dali jsme se k tomu nějaký, jako prostě pro sebe nějaký, když jsme tam viděli, že tam ten člověk třeba má dětskou sedačku, takže asi nějak jede někam vyzvednout dítě. Jo? Takže dává smysl, aby jel autem, jo? Nebo tam jede víc lidí v tom autě a tak dále. Jako polovina těch aut tam jako vlastně neměla zjevný důvod, proč by ten člověk zrovna teď potřeboval autem někam jet. Jo?
3: Ale jako to je můj táta, ten jako jezdí autem opravdu všude, furt. Má vždycky radost z toho, když ho vyvezeme někam tramvají teda. To je jako, už tak už je důchodce, tak jezdí zadarmo, že jo. Ale vždycky, děti musíte mi koupit líst, tak to má jako kratochvíle, jo. Ale je pravda, že třeba vím, že táta jak přijíždí mezi různýma schůzkama, že to auto využívá k kanclu, jo. Nebo jasný. A vím, že mám spoustu zase kamarádů, který to auto využívají, že rádi jezdí, že to je jediné místo, kde si pro české myšlenky při té jízdě. I to, že je to třeba jako, že při té jízdě se musí soustředit, takže je to taky opravdu jako pro ně dobrý fokus, že si tím český hlavu. Takže zase říkám, jo, někdy to tak
2: ale to jsem teďkon zčetl, že jako taky se odvíjí to, do jaký míry má člověk větší pravděpodobnost, že se u něho prostě ve stáří rozvine demence. Tak a jedna z věcí, co to ovlivňuje, je, jaký si jakou si vykonávala profesi.
3: Aha.
2: A třeba řidiči taxíků, to jsou jako relativně chráněný před demencí.
3: No jasně. Jo, tak ono je přesně ty předpisy, tohle to, takže já rozumím tomu, že opravdu třeba pro někoho ježdění autem je jako opravdu příjemná záležitost, takže a je to pro ně nějaký druh psychohygieny.
2: Jasně, ale zase na druhou stranu jsem si uvědomit, že jo, jako když to vlastně auto používáš, takže v ten okamžik ho jako nepotřebuješ, tak jako spoustu lidí tím omezuješ.
3: No,
2: jo. Vlastně. Jo, bavíme se o tom, že co, děti nechodí moc ven, ano, protože se je tam bojíme pouštět a tak dále. Je docela zajímavý, jo, v Holandsku, kde hodně vlastně se snaží rozvíjet to, aby se člověk všude dostal nějakým jako jiným prostředkem než autem, tak mají třeba nejspokojenější adolescenty na světě.
3: Hmm.
2: Jo. Čím to jako přesně může být, jo, těžko říct. V mojí představě to dává dost smysl, protože se jako nepotřebujou, nemají toho rodiče, který je aby ho potřebovali k tomu, že je někam zaveze, ale sami si tam dojedou. Jo? Takže vlastně jako daleko dřív mají...
3: Tak se můžou samostatnit, že?
2: Tak, mají tu možnost se svobodně pohybovat, mít prostě různý jako práce, různě daleko, nebejt závislý na tom, že se tam odsaď třeba jako nedostanou. Jo? Takže jo, je vlastně jako spousta věcí, říká se, jako když chceš někomu někde jako zakazovat auta, tak že omezuješ jeho svobodu. No dobře, ale ty můžeš taky říct, že jako tvoje svoboda nespočívá v tom, jako někam dojet autem, jo, nebo někam jet autem, ale tvoje svoboda spočívá v tom mít možnost se tam dopravit.
3: Přesně
2: jo,
3: tak.
2: To je ta svoboda, ne nutně v tom prostředku.
3: Tak jo.
2: Dobře.
3: Tak tímhle se s vámi loučíme. Tady Kája.
2: Kája s velmi pozměněným hlasem, ale ano, byla to Kája a Pavel.
3: A podcast Psycho.
2: Psycho.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
0: Špína. Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hezký čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave a zdraví vás Šaman.
1: A Judita, ahoj.
0: A dneska tady máme zase po nějaký době rozhovorový díl, za což jsme hodně rádi. A přišla kapela, kterou jste právě slyšeli, je to kapela Matertua. A máme tady kompletní kapelu, tak já vás poprosím, že vás je tady hodně, že se nám můžete představit, aby jsme poznali vaše hlasy.
2: Jo. Čau, já jsem tady.
3: Ahoj, já jsem Verča.
4: A já jsem Albert.
5: Čau, Krištof.
1: To se hodně dlouho nestalo, že bychom tady měli kompletní kapelu. Mm-hmm. A my jsme se tady dneska sešli ku příležitosti toho, že vy jste před pár měsíci vydali vlastně vaši debutovou nahrávku, vyšlo to na 10 palci, jmenuje se to Vstávat a ničit, což za mě musím říct, že to je extrémně dobrý název. Jakoby se, když to vidím, tak mě to tak příjemně pobaví, ale ne v tom špatném slova smyslu, v tom mega dobrém slova smyslu, zvlášť i v rámci toho, jak to zní. A myslím si, že nebo minimálně, když jsme se připravovali na tenhle ten díl, tak vlastně ono toho o vás moc nikde není. Takže my máme vlastně teďka i takový v ozovkách privilegium všechno zjistit hnedka od začátku i v rámci těch historických záležitostí. Takže nás by třeba zajímalo hnedka na úvod, vlastně jak dlouho fungujete, protože já mám takový pocit, že jako je to třeba 5 let, jestli je to možný, jakoby v rámci nějaký i digitální stopy, tedy na mě koukáže víc. A do toho jsme taky teďka slyšeli ve výtahu, když jsme chystali, že tam došlo k nějakým takovým záležitostem, že jste se taky na chvíli rozpadli. Tak jestli můžete nějak shrnout tady tyhle ty dějinný záležitosti, než se dostaneme k té desce.
2: Je to určitě více. Já si myslím, že jsme začali okolo roku 2018, tím, wow, že 2 roky jsme teda nehráli svoji tvorbu a kavry. Mm-hmm. A v téhle sestavě fungujeme teda od roku podle mě 21.
5: Možná 22 spíš.
2: Možná 22, nejsem si teď úplně jistý.
1: Takže nakonec ty 4 roky se tam nějak vyrejžovaly. A ještě než se dostaneme těm dalším věcem, jakoby, co jste dali za kavry? Pokud to není tajný, nebo to není trapas. Což samozřejmě nikdy není trapas jako kavry. Jakýkoliv.
4: Tak spontu třeba Germs, že jsme hráli, Lexicon Devil. Jo. A to jsme třeba nevěděli nikdy, jak to končí, tak jsme to hráli asi 25 minut dlouhý vždycky. A pak ještě třeba Rites of Spring a nevím.
0: To je zajímavá kombinace.
2: Jsme těch coverů hráli fakt hodně, já si pamatuju, že tam byl Nick Cave, určitě Vysáči tam byli a byla to taková směska Red Hoti nějaký, směska wow, jako všeho úplně. No.
4: Samozřejmě Traktor tam byl taky.
1: Takže taky Rock Zone akorát naživo prostě.
2: No, trošku.
1: A jak vlastně došlo vůbec takému, jako, že jste si chtěli prostě založit kapelu, chtěli jste jako vyhrát jako kámoši, ale prostě nechtělo se vám nic vymýšlet, tak jste se rozhodli, že budete hrát ty covery, nebo no, jaký byl ten důvod?
4: No to bylo po koncertě Rybovky na střední, tak jsme se nějak bavili s tedy, že na tom festivalu té střední školy, tak tam, že tam není žádná dobrá tvrdá hudba a tak jsme si řekli, hej, tak uděláme kapelu, ne?
2: A teda chodili jsme po členech té Rybovky a scháněli jsme bubeníka a přišli jakoby 2 lidi, jeden bubeník, co měl bicí a jeden kluk, co měl půlmetrový číro, takže bylo jasno.
0: On s tím čírem, že jo?
2: Takže to vzniklo vlastně na základě toho, že na naší střední byly prostě akce, kde se hrálo a my jsme se tam chtěli zahrát, no.
0: Takže vy se všichni znáte ze střední, jo?
2: Ne.
5: Ne. My se známe všichni z hudebního tábora vlastně. My jsme jezdili... To mám pocit, že já jsem byl poprý nějak ve 14 a tam jsem se poznal s Tadeášem a Verča pak přijela další rok a Albert tam jezdil taky, ale na jiný turnus, ale vlastně já, Verča a Tadeáš, tak jsme jezdili všichni 3 jakoby na tady ten hudební tábor. Odtud se známe.
0: Tak to je zajímavé, to jsme tady ještě neměli. Každopádně na mě to jako působilo třeba z těch vašich sociálních sítí, že se znáte strašně dlouho, jak kdybyste byli prostě sourozenci, mi to přišlo, že se tak jako jste tak nazývali takýma familiárníma prostě jménama v těch příspěvcích a tak, přišlo mi to úplně výborný. No a kdy se z toho stala jako regulární kapela? Ne, to bylo hned, že fakt jako začínáme kapela, nebo nejdřív covery a postupně, že už to bude vážnější?
2: Kavry byly podle mě třeba 2 roky, pak jsme, ale my jsme za ty 2 roky, asi jsme odehráli 4 koncerty a vlastní tvorba přišla po těch 2 letech třeba, no.
0: No mě by zajímalo ještě pak, jak jste se vlastně na hudebním táboře, nebo vy jste řekli, když jsme vás stali na kavry, tak jste první řekli prostě Germs. To bych od hudebního tábora nečekal, protože tam by čekal spíš ty Red Hoty. Tak tak jak to bylo, že jste se dostali vlastně k takovému typu hudby, nebo jakože jams ještě jako v pohodě, ale Rise of Spring to už není jako věc úplně, kterou na člověka křičí prostě ode všuť.
2: To vlastně nebylo na tom hudebním táboře, to bylo až později na té střední škole. My na hudebním táboře jsme se poznali v okolo těch 13 kapelů, teda pak jsme na střední založili okolo 17, si myslím 18. Takže, jak říkáš, na těch hudebních táborech to byly přesně ty Red Hoti a Motorhead a podobné věci a pak až na té střední, teda jako Germs, Rites of Spring a tyhle věci, jo.
0: No a k tomu jste přišli jak?
4: No, tak třeba ty Rites of Spring, tak mi doporučil kamarád z kapely, pořád mám ještě jakoby jinou kapelu a no a jakoby dřív jsem hodně poslouchal jakoby metal a nějaký progresivní rock a tak, takže, ale furt jsem jakoby měl hodně rád punk, takže jsem byl rád, že mám prostě punkovou kapelu a že dělám něco takového. No.
2: No a k Germs já jsem se vlastně dopracoval přes punkový kapely taky, no. Já jsem hodně poslouchal český punk, pak jsem se hodně zajímal o ten prostě zaoceánský a najednou tam vyplavala deska s modrým kruhem, která mi jako změnila život, no.
1: Wow, to zní úplně nádherně a zároveň zmiňuješ český punk, tak já do toho teďka skočím s tím, že je ideální čas a taky nazrál na to čas, že si pustíme první skladbu z vašeho velmi eklektického a skvělého playlistu a jako první jste tam vybrali Michael's Uncle, Michaelova strýčka, skladbu Nevzdáš z desky End of Dark, Psychedelia, tak proč si budeme pouštět Michaeláče?
2: Protože jsme se jima hodně inspirovali, no.
1: Tak skvělý, no. Tak se to budeme pustit a posluchač se to může srovnávat, jestli je to pravda.
6: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme si pouštili Michael's Uncle, skladbu Nevzdáš a hned na to nám navázali Molbo, skladba Fun and Games a oboje si přinesli v dnešním playlistu kapela Mater Tua, která je tady úplně v kompletní sestavě a kterou jsme si sem pozvali, aby jsme probrali jejich aktuální desku Vstávat a ničit. A než se o té desce budeme bavit dál, tak bychom ještě taky rádi slyšeli, proč jsme si pouštili teďka ty Molbo. Kdo to třeba vybral? A...
1: Jo, to jsem vybral já a... Vybral jsem proto, já jsem je vím, my jsme na nich s Tadeášem byli, to bylo třeba 2 roky zpátky, dělali to právě hluchkru v takovém vlastně jakoby prostoru, ve kterém bych to nečekal, ani jsem nevěděl, že ten prostor existuje někde.
0: On už neexistuje.
1: Nebo kousek od Myslíkovky vlastně.
0: Jo, oni
1: vlastně.
0: To pak hnedka druhý den začali tam vyklízet a rekonstruovat a my jsme takhle přišli o várnici, protože jsme jich tam nechali. Všechno se to vyhodilo strašem.
1: A vlastně jsem jakoby moc nevěděl, na co jdu a říkal jsem si, že to bude určitě dobrý a právě jsem viděl tady tu partu jakoby týpků vlastně, nebo jakoby lidí vlastně v našem věku, a který byli některý dost šíleně oblečený vlastně a měl to strašnou energii ten koncert a já jsem tam jenom stál a čuměl jsem a říkal jsem si jako wow, fakt super kapela vlastně.
0: Tak pomůže nám potvrdit, je to taky dost bavilo tenkrát.
2: Ale pojďme se ještě vrátit trošku teda k těm vašim začátkům. Mě by zajímalo ještě, jak vypadaly ty vaše první jako reální koncerty jako Mater Tua a už jaká, jako prostě fungující kapela reálná, nejenom covery, jako kde jste vlastně měli ty první koncerty, v jakém kontextu a tak, protože vlastně pro ty mladý kapely mi přijde, že to často je problém prostě se někde upíchnout a hrát.
0: A jako já třeba...
3: Ale my se budeme muset asi na chvilku zamyslet.
0: Jako já jsem vás třeba viděla nějakou první digitální stopu, že jste hrali třeba s Fialkama, to mě dost takový překvapil, v nějakém pivovaru blablí něco.
3: Jasně, to byl Punk Rock for Ferdinand a to byl vlastně první společný koncert v téhle sestavě. A my jsme se motali prostě i okolo toho punku, jako okolo všeho punku prostě, okolo agro, prostě okolo punk rocku, okolo všeho, co se nám naskytlo v tu dobu, jako no. A to byl vlastně první koncert, myslím si, první koncert v téhle sestavě vlastně.
2: No a obecně, když jste hrávali ty první koncerty, tak bylo to úplně náhodný, že jste se dostávali právě takový nějaký jako festival, pak náhodně s někým, anebo už jste byli součástí prostě nějaký scény.
3: My jsme určitě součástí té scény jako vůbec nebyli.
1: Myslím, že to byla vždycky jako náhoda, že se nás někam pozvali, tak jsme to vzali.
3: Náhoda, nebo my jsme si hodně dělali pak koncerty sami, že jsme prostě si zabukovali klub, sehnali jsme kapely, které stály podobně za... Teď to nemůžu říct. Který hráli podobnou tušku jako my tenkrát. A dělali jsme to hodně sami, no.
2: No ale asi to muselo být trošku jiný, ne? Když vy jste byli jako vycvičený hudebníci, tak takzvaně, že už asi musely být nějaký ohlasy, ne? Že ta kapela musela hrát trošku jinak, než ty ostatní, když jste to uměli, ne?
3: To se asi musel Hele, tady je hrozně velký rozdíl mezi tou první sestavou a tou, v který hrajeme teď. My jsme se to snažili dost dlouho posunout do toho zvuku, v kterým teď jsme, ale v té první sestavě to moc nešlo, takže bych ty ohlasy podle mě začaly, až když jsme začali hrát s Verčou a s Krištofem vlastně.
0: Jo, a jaký byl teda ten rozdíl v těch sestavách? Můžeš to nějak jako shrnout jednoduše, ať to můžeme představit?
3: Byl s náma jiný kytarista a jiný bubeník.
0: S Čírem
3: bubeník byl s Čírem Tomáš a David na kytaru, který byli naši spolužáci ze střední právě. No.
2: A dá se říct takhle, že když přišla Verča, takže jste se nějak jakoby si sedli už na tom jako na nějakým úcelným obrazu, co budete chtít hrát, že do té doby to bylo nějaký rozházenější a teď jste si řekli, jako teďka už třeba víme, jak chceme, aby to znělo.
3: Nebylo to rozházenější, ale dostalo to právě ten ucelený tvar toho, jak jsme celou dobu chtěli, aby to znělo.
4: Já mám jako pocit, že tam hrozně hrálo roli to, že jsme se prostě hudebně a i lidsky znali fakt léta a že i když jsme no prostě najednou jsme se potkali a bez toho, aniž bychom si jako řekli, co se teď bude dít, jak by to mělo znít, tak jsme si prostě strašně sedli a měli jsme z toho strašnou radost, že to najednou fakt hrozně zasvaklo.
1: Byla tam jako hned strašná sehranost vlastně, no.
3: Tak my jsme spolu v nějakých těch jako sestavách hráli na těch táborech už v těch různých jako prostě táborových kapelách, takže jako to, ta lidskost, jako ta lidská blízkost tam udělala fakt hodně.
2: No to nás ještě přivádí k tomu, že my jsme že jo, samozřejmě si zjistili, že vy máte i spoustu dalších kapel, i jakoby žánrově prostě od sebe různě odlišnej, tak co vás vlastně jakoby drží takhle pohromadě jako tu punkovou kapelu? Potřebujete jako někde vymáhat tu energii, když máte prostě jiný kapely?
3: No vlastně, to mi připomíná, když jsme měli jakoby tu pauzu delší, tak když jsme se potom jakoby z ní vrátili a začali se spolu zase hrát.
0: To byl ten rozpad, jako
3: no,
0: ta
3: pauza. No, jakoby potom, co jsme znova spolu si řekli, že spolu budeme hrát, tak mě vlastně hrozně chyběl jakoby to, že si prostě jakoby sedneme spolu, no. Jakoby nějaká ta prostě, že si prostě rozumíme nějakým způsobem, nějakým se jako nerozumíme třeba s jinýma lidma nebo s jinýma hudebníkama. A to, že prostě ze sebe vymlátíme jakoby nějaký věci, co jinde nejdou ven, tak to je taky jako velký plus.
5: Je to dobrý filtr, no. A když s někým jezdíš 4 roky na koncerty vlakem, tak vás to taky docela stmelí. No.
0: Jako jezdíte na koncerty vlakem, když hrajete?
1: Yes. Většinou, jo.
5: Většinu koncertů jako mimo Prahu jsme tak odjeli, no.
0: Skvělý.
2: No, to už se moc nevidí.
4: Občas jedeme i autobusem.
0: Když to jinak nejde, když prostě vyrvali
5: koleje. Auto jsme měli párkrát jsme měli auto, ale většinou fakt vlaky, autobusy prostě, jo.
2: To je bomba.
0: Nádhera. A já se obávám teda, že je asi zase čas, nebo teda jako obávám, samozřejmě váš playlist je výborný a já si ráda tady z něj zase něco poslechnu společně se Šamanem, ale opět jakoby přišla ta chvíle, že si dáme něco z toho playlistu a bude to Rutka Laskier, Vycpávač ptáků. Tak proč si pustíme Rutku? Tu jsme taky dlouho neslyšeli ve Špíně.
4: Tu jsem tam dala já a vlastně mě to napadlo hned, když jsme ten playlist dělali, že tohle je prostě věc, kterou nám pouštěl Krištof poprvé, nebo já jsem to podle mě slyšela poprvé od něj a od té doby to mám prostě hrozně spojený s klukama a to je všechno.
0: Kdybyste mohli jet víckrát autem třeba jako na koncert, tak byste to určitě třeba pustili.
1: Jo,
0: takhle ve vlaku JBLko možná. Budíš, každopádně teďka si dáme Rutku Laskier a Vycpávače ptáků.
6: Špína. Špína. Na rádiu Wave.
7: Létání jako projev. Projev o svobodě. Projev v prázdném divadle, kde není pódium ani hlediště, ani opona a herec zírá do tmy a doufá, že se nestratí. Nestratí se v prázdnotě své svobody, kde

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave. Právě jsme si pouštěli Rudku Laskier, Vycpávače ptáků, a pak nám na to ještě navázali Horor a skladba Punk Police, oboje z playlistu kapely Mater Tua. A o Horor jsme se tady ještě nebavili, minimálně ne do záznamu, bavili jsme se mimo záznam, ale tak řekněte i posluchačům, proč jsme si ty Horor pouštěli.
1: Já Horor poslouchám už strašně dlouho a vlastně to trošku inspiruje i ten náš druhý projekt s Krištofem a nevím, jsem velký fanoušek, přestože jsem nikdy nebyl na koncertě. Strašně mě to baví. Baví mě ta rozmanitost, baví mě ta žánrová jako namixovanost. Asi všechno, no.
0: Naprosto chápem.
2: No, jak Judita na začátku tady uvedla, že jsme tady hlavně kvůli té desce, tak bychom se měli bavit i o ní. Ta deska vyšla letos, ale už nějakou dobu ležela prostě hotová, připravená, akorát jste se mezi tím rozpadli, jak jste zmiňovali. Mě by zajímalo, jestli vznikala v průběhu těch spoustu let, co jste předtím hráli, anebo jestli to byl prostě nějaký moment, kdy jste si řekli, teď uděláme desku a uděláme tracky, které spolu prostě budou fungovat na desce. Nás proveďte tady tím procesem.
0: Verča nás provede.
3: No, ty tracky byly už dlouho, to vlastně je poskládaný tak nějak pár nových, co jsme si poskládali v téhle sestavě, pár starších z té předchozí sestavy, ale třeba upravený tou novou sestavou. A vlastně už ani nevím, na základě čeho jsme vybrali, prostě to nějak dohromady šlo, nějak intuitivně. A ten proces byl dlouhý, krom toho, že to vyšlo po dvou letech, stihli jsme se rozpadnout, tak vlastně my jsme to nahráli na dvakrát, protože jsme to přece poprvé nahrávali u Berta ve studiu si sami, nahráli jsme snad kompletní diskografii, to nějak nefungovalo.
4: Tak jsme si řekli, že ne.
3: A že to nahrám znova, no. Takže ono vlastně proces nahrávání čehokoliv trval fakt třeba 3-4 roky úplně dohromady. No.
2: Nechybilo vám to vlastně tu dobu, co jste hráli, že nemáte nějakou nahrávku, neptali se vás na to lidi?
1: Strašně, strašně, bylo to peklo úplně.
4: Jo, jako chcete zahrát, no a máte desku, ne?
1: Máte aspoň single.
2: A proč to vlastně trvalo tak dlouho něco nahrát?
1: Já mám pocit, že poprvý byli nějak špatně nazvučený bicí, když jsme poprvé nahrávali teda komplet to, co jsme měli. Nakonec posílali jsme to Lukášovi Polákovi, který pak teda zjistil, že se to bude muset přenahrát a neměl dřívější termín, takže jsme šli znova nahrávat podle mě pak půl roku třeba potom.
0: Jo, takže to vzniklo u Lukáše nakonec.
1: Jo, ale pak už to šlo docela rychle.
2: Bylo to něco, jako co vás, protože jste říkali, že jste se potom nějak tak jako rozpadli, bylo to něco, co vás tak jako unavilo to dlouhý dělání desky, nebo to na to nemělo vůbec vliv?
4: Myslím si, že to nahrávání a proces té desky vlastně ne.
1: Mm-mm, taky si myslím, že ne.
2: No a co to teďka, jak jste se dali dohromady, že jste se rozhodli, že to najednou jako dáte, že vytáhnete strom nahrávku a pustíte to ven. Já kdybych třeba měl kapelu, tak bych asi... Spíš mě bavilo, jak udělat něco novýho a je to vlastně, přijde mi to takový jako nezvyklý vlastně vydat na jednou starou nahrávku a tím oživit tu kapelu úplně. Jak jste tady to?
5: No, já nevím vlastně, bo já si myslím, že nám to všem určitě jakoby dost chybělo vlastně a pak jsme se náhodou potkali na Albertovém koncertě všichni vlastně a dost intenzivně jsme to tam nějak jakoby řešili, že bychom si spolu zase chtěli jako nějak zahrát a že by bylo fajn to vydat, když už je to vlastně nahraný.
1: To vlastně hodně vyselo ve vzduchu to, že ta nahrávka byla komplet hotová, jenom nebyla vydaná vlastně.
4: A ještě jsme všichni jak cítili, že jsme s ní jako hodně spokojení, že prostě jako víme, že takhle zníme a že to dobře smíchaný, dobře nahraný. A no, že by bylo škoda, kdyby to nešlo ven prostě.
2: A vy jste si to vydávali sami, že jo, tady tu nahrávku.
1: Jo, udělali jsme si to na sebe, už jsme asi nechtěli řešit jako nějaký labely a takhle, v kapelníka se byly peníze, tak jsme je propálili na desku.
2: To je nejlepší.
0: Na co jinýho to investovat, že?
2: Kromě festivalu Punk 2020, že?
0: A dál o té desce, potom co teda jako se uklidní situace, se budeme bavit samozřejmě v dalším vstupu, ale teďka je ideální čas na to zase si pustit něco z toho playlistu, ale vlastně si jen tak nepustíme něco z toho playlistu, protože si pustíme další věc od vás, právě z té desky, o které jste tady mluvili, která je dobře nahraná a byli jste s tím spokojený, takže jste to nakonec vydali, na 10 palci to vyšlo, jenom ještě bych dodala, to tady možná nezaznělo, a dáme si skladbu Benga.
6: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: posloucháte Špínu na rádiu Wave. Právě jsme si pouštěli skladbu Benga od kapely Mater Tua, která je taky s námi tady ve studiu. A ještě nám na to navázali Včera bylo pozdě, skladba Sršeň. Tak proč jsme si pouštěli Včera bylo pozdě? Včera bylo pozdě si tady teďka pouštíme poslední dobou dost často, protože si to hodně lidí přinese sebou a my s toho máme velkou radost. Tak proč vy jste si tady taky rozhodli dát Sršně?
1: Jsme kámoši teď s nimi. Včera bylo pozdě.
2: My jak jsme pražsko-brněnský, teda já jsem z Brna, kluci jsou z Prahy, tak se známe s nima asi skrz to Brno. S chvíli jsme s Adamem, včera bylo pozdě, sdíleli zkušebnu, tak.
0: Jasný, takže už to byla takhle jakoby to ruka přátelství v rukávu, jak se říká. Zároveň se nám aspoň i odpověděla na to, na co jsme se taky chtěli zeptat, jak to teda je s tím, že jste pražsko-brněnský, tak tím už se to taky demaskovalo, takže to už zjišťovat nemusíme. Ale já bych se teďka ráda i v rámci té desky dostala k takový záležitosti, takové věci, která se týká textů. Protože si myslím, že třeba jedna z věcí, která je hodně dobrá na vaší tvorbě a i konkrétně na té desce, je to, že jsou tam velmi úderný, velmi za mě vtipný, dobrý punkový texty a je i super, že vlastně je tomu jako rozumět při tom poslechu, protože si myslím, že hodně často prostě je tam fakt potřeba, aby tam měl člověk ten lyric sheet, aby si to přečet, ale zároveň občas, když je čistý zpěv, tak to vlastně bývá ke škodě a tady to fakt, že to prostě blbě zní, pardon, ale tady to prostě jakoby fakt extrémně maká. A teda, že ty píšeš texty sám, nebo ti do toho ostatní kecají? Jak to je, jakoby tady s tou tvorbou?
1: Většinou sám, asi tak myslím, že 90% píšu sám, něco psal Bert.
3: No jednu písničku.
1: OK, tak dobře, tak až na jednu písničku je píšu sám.
0: Ale ostatní do toho nějak neto, nebo jakože je to takový, nebo že
4: jsem občas třeba někdy remcám, ale
1: myslím si, že občas jako se změní nějaký slova, prostě nějaký části vět, ale v globálu mi do toho vlastně moc nemluvějí, no. A já jsem rád teda, já si to píšu do pusy prostě přesně tak, aby mi bylo rozumět, protože jak jsi zmínila, mě taky dost vadilo na spoustě kapel, že jim prostě není rozumět a přijde mi, že v tom hardcoreu je to nezvyk, když je tomu zpěvákovi rozumět, no.
0: Právě, jako není to úplně lehký to udělat, ale když se to podaří, tak je to podle mě fakt super. A mě by vlastně teda ještě zajímalo, tak snažíš se to psát tak, jakoby, aby ti to sedělo do pusy, aby tomu bylo rozumět a jsou třeba nějaký zpěváci nebo zpěvačky, i třeba konkrétně z Česka, protože jste se prostě zvolili, že budete zpívat česky, což je taky skvělý punkový, který tě třeba inspirujou, nebo jakoby inspiruje třeba i v poezii.
1: Tam se jako obratem vrátíme k těm Michael's Uncle, k modrým tankům asi trochu.
0: Mega.
1: A k poezii, no, prostě Hrabě a podobné věci, no.
0: Jo, a ze současníků?
1: Nevzpomenu si, ale.
4: A je to tak, že to píšeš fakt jako pro sebe, aby se ti dobře zpívalo, nebo se snažíš ty texty, aby byly nějak jako stylizovaný, aby třeba seděli všichni jako, aby všichni měli stejný styl prostě.
1: To ani ne. Asi vždycky mám nějaký téma na písničku, ale i z toho občas jako vybočuju, že někdy je to takový myšmaš jako na kombinovaný tři texty dohromady, z kterýho jako vznikne jeden, no.
4: Ve mně těch přijde, že všechno to jako, že to spojuje takový, že mi přijde, kdyby to napsal někdo fakt, že jdu něco říct, ale dal si s tím fakt velkou práci.
1: Ale tam asi hodně se v tom reflektuje nějaký vztek, nějaká sebereflexe na špatné vlastnosti, je to prostě filtr můj, ty texty jako no, opravdu ostrý a upřímný filtr, no.
0: A dokážeš si třeba představit, kdyby tady někdo z tvýho spolu

0: zmiňovali právě o těch festivalech punkových a tak, a celkem jako pěkně jste vlastně mluvili o těch punkových začátcích a i teďka mluvíte o tom, že tam jsou ty ohlasy právě toho Michael's Uncle a tak. Tak vy, jak vy to máte dneska se vztahem k tomu starému punku? Protože mně přijde, že spousta lidí se tak trošku jako stydí za nějaký svoje punkový začátky a vy to naopak máte jako... Jo, hlásíme se prostě tady k těm věcem a zahrajeme tady prostě klidně prostě starý punkový kapely. Máte to rádi do dneška.
1: Já si myslím, že stydět se za to je trošku póza, jako no. Takže nás samozřejmě dneska už baví úplně jiný věci, ale ten začátek takovej byl a my ho nezměníme a asi ho nechceme nějak zatajovat.
2: Teďka písnička, když na mě to koukáš, tak si pustíme zase další skladbu z vašeho playlistu, tak nám řekněte, co si pustíme a proč si to pustíme. Teda teďka mrzí, že tam nezazní ještě nějaký jakoby fakt hodně dřevní český punk, když jsme se tady o tom točili, ale teda co to bude?
3: No tak Rites of Spring si dáme, For Want Of.
2: Výborně, to myslím, že ani nemusíme nějak šířejc komentovat a zároveň už to tady dneska zaznělo, takže jdeme na to, Rites of Spring.
4: Špína.
5: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, která už se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Nicméně teďka ještě zopakuji, že jsme si pouštěli Rites of Spring, skladbu For Want Of, a pak k tomu ještě kapela Matertua, která tady s námi stále je ve studiu, přihodila Germs, Richie Degger's Crime. Germs už tady dneska sice párkrát zazněly, ale ještě, jestli můžete něco dodat k tomu, proč jsme si to pustili, proč třeba možná i ten konkrétní song?
1: Konkrétní song to ti asi nepovím, ale je to velká textová inspirace, protože ty texty Germs jsou fakt magie a my jsme v začátcích hráli i cover od nich a vlastně je to trošku naše oblíbená kapela, no. Krištof má vykérovaný, takže...
0: Takže nejenom trošku, ale na věky věku.
1: Přesně tak.
0: Oblíbená kapela.
2: A vy už to tady před chvilkou zmiňovali, že jste se jednotlivě jakoby trošku vyvinuli i jinam, prostě, že posloucháte jiné věci, tak pojďme si možná říct, protože vy máte i další kapely, nebo máte na sobě nabalený spoustu dalších projektů, tak co teďka děláte kromě Matertua?
3: Tak já jsem se v té pauze, kdy jsme byli rozpadnutý, a dala dohromady s Maluzínou, s Ústeckou holčičí kapelou, mnou to je teďka komplet holčičí kapela a strašně mě baví vlastně teďka ty dva úplný odlišný světy, na kterých dělám. A i hrozně jako jiný přístupy, tady je to prostě, ne, jiný přístupy, tečka.
2: Jaký to je pendlovat mezi Brnem a Ústím, to musí být docela daleko.
3: Ne, my zkoušíme, holky jsou už teďka pražský, jo, ale mezi Brnem a Prahou je to stejně docela občas fakt no, náročný, jako ježdění dvakrát týdně třeba. Občas to, no.
2: Wow. To berete zkoušení hodně to? Hodně,
3: ne, to, no, hodně někdy kvůli zkoušení, někdy kvůli práci, jo, ale jasný. Jakoby jo, no.
2: Co vy ostatní, co máte kromě Matertua?
4: No, tak já vlastně, jak Verča říkala, že během té pauzy se dal dohromady s novou kapelou, tak já naopak s tou pauzou jsem si dal jakoby velkou pauzu kompletně od hudby, ale hraju teďka pořád ještě s kapelou Sundrinker, vlastně tam hraju na basu a píšu texty a zpívám. A dřív jsem měl jakoby hromady jiných kapel, no ale teď Matertua a Sundrinker.
2: A zbývá nám tady Chrom, že jo?
5: Jo. Já toho mám, já kromě Matertua ještě hraju v Manon Mert, hraju ještě s mojí kamarádkou Andreou Blahovou a teďkon jsme s Tadášem nějak odstartovali náš nový projekt, který jakoby funguje už nějakou dobu, ale teďkon jsme se k tomu nějak dokopali vlastně oba. A no.
1: Máme venku první single, tak to ty šama nevíš určitě.
2: Jo, my jste za chvíličku zahrajeme, ale jenom jaký to je hrát takhle ve dvou bez zbytku kapely. Je to hodně podobný jako hrát z Matertua, nebo je to najednou něco úplně jiného?
1: Je to úplně jiný.
5: Je to jiný. Je to... Chtěl jsem teďka chtěl říct, že to je super, ale vlastně jsem si uvědomil, že to bude s ní blbě učit.
1: Ono je obojí super, za mě teda, ale je tam jiný přístup. Je tam jiný přístup tím, že je tam jako já, Krištof a počítač a tak nějak jako nemáme mantinely v žánrech a v ničem. Takže a tím, jak jsme to chtěli udělat dlouho už ve dvou, tak nás to těší prostě, no.
2: Asi se dá i líp jezdit vlakem, ne?
1: Jo, jsme jeli autobusem minulý týden.
3: Počítač se tahá trochu líp než ty bicí.
2: A co vás teďka čeká v nejbližší budoucnosti? Hlavně Matertua.
0: Kde si můžeme třeba tu desku pořídit?
2: No.
0: Někde asi naživo ideálně, kde uslyšíme i ten song.
1: Hele, desku určitě na koncertech, ale my hrajeme teda dneska na Povalči.
0: A tak takže plus, utíkejte, plus, až minus, to poslouchat.
1: Plus minus za dvě hoďky a pak máme bohužel na podzim pauzu, no. Ale ještě ji najdete teď na Punk Storeu, já jsem tam byl desky odvíst, já nevím, před včírem, takže tam někdy budou prostě.
2: A nebo vám lidi asi můžou napsat, že jo?
1: Taky. Jo, taky určitě.
0: A koncerty třeba s těma dalšíma kapelama? Jestli tam bys taky vlastně jste mohli vzít ty Matertu a jakoby to...
3: My s Maluzínou hrajeme teď. Taky na Povalči a pak hned s Matertuou. No.
0: Takže dvoják. Gratuluju.
1: Jo, tak Chrom má koncerty 24.8. v Davidský klubovně a pak 11.9. v Papírenský.
0: Super, takže si můžete poznačit posluchači a posluchačky, kdy co se bude dít a nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Jo, je to tak. Já tam nevidím na tu časomíru radši, jo. Takže, ale nějak to tak pocitově jakoby jsem odhadla, že už bohužel je konec, takže my vám moc děkujeme, že jste za náma dorazili do studia a taky jste rozpletli ten zajímavý příběh, jakoby ohledně geneze vaší kapely.
1: My jsme spíš zamotali ještě víc.
0: No to je právě úplně ideální, jakože nesmí se jakoby ta rouška toho tajemství zas až tak moc jakoby to poodkrývat. A ještě než se úplně definitivně rozloučíme, tak co si pustíme úplně nakonec?
2: Pustíme ten chrom, ne?
0: Pustíme ten chrom.
1: Okay. Song se jmenuje Jestli nemáš modřiny, tak nevíš, co je život.
0: Výborně, tak
2: není
0: co dodat, takže ještě jednou díky moc. Ahoj.
2: Taky díky.
3: Děkujeme.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
6: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Vinaře na rádiu Wave.
1: Čago Bello, Budulínci, my vás vítáme u našeho dalšího dílu pořadu Excalibur.
2: Excalibur, nejostřejší rapová show, široko, daleko, jsme opět ve zbroji a Kasa, kdo k nám dneska dorazil?
3: Dík za slovo, Jakube, dneska je tady YG Morris.
2: Let's go, dáme si hodinu skladeb a hodinu nabitýho rozhovoru. Zapínáme.
4: Man, listen, I'm not trying to hear none of that shit. What the fuck is you doing, playing hide the pickle? Come get on set right now.

Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.

0: upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Jak ve škole, tak na fotbale mi říkala, hala, tak rapeři o čem rapujou, tak ty to jak kdyby žiješ a tak. Žil jsem do 12 let v Zambii, v Africe, to o tom se ani nejdem bavit, víš, jakože tam jsou místa. Co no. se týče poslechu, tak to prostřejda můj, mm-hmm, no. Mm-hmm. Dva z nich vlastně, mladší bráchovi mi otáte, jo, ten jeden byl takový trošku hr. Ten mi naučil poslouchat toho DMX, mm-hmm. jo. A potom 50 Centa mi naučil jeho mladší brácha, který byl takový slušnější, no. To vzniklo z toho, že jsme bydleli vlastně na Nároce, na Národní třídě, v Ostrovní 22. Tam jsme měli takový trphouseík.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čago, Bélo, rytíři, my vás vítáme u našeho dalšího dílu pořadu Excalibur.
2: Nejostřejší rapová show, široko daleko, další zelený čtvrtek je tady. My nezastavujeme, my pokračujeme. Po nabitém rozhovoru s Darko Donem tu dneska opět nejsme sami. Brovsky.
1: Máme speciálního hosta YG Morris in this bitch.
2: Vosap.
3: Čau.
2: My se potkáváme s Morrisem po dvou letech, pro ty, kdo by nevěděl, viděli jsme se v roce 2004 ve scéně s opakem disu, kde jsme něco málo probrali. Dneska budeme probírat vlastně všechno, probereme nějaký začátky, probereme desku, kvůli který jsme se tady dneska potkali a klasický specialitky a špetka speciálu, můžu říct už o čem?
1: O Atlantě.
2: Jenom ještě na začátek chci říct, děkujeme všem, co posloucháte, co supportujete, sledujte nás na Instagramu Excalibur_RadioWave, všechny takový ty zviditelnění a tak dále, jak to znáte, follow komentář gang, je to tak.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Musíme začít s novinkama, jako to bylo doposud. Klidně tě to, kámo, nechám vykopnout, alebo to okay. Je rovnou z Atlanty.
1: Co nového ve světě? Rovnou začneme v Atlantě. Dobré zprávy ze startu. Young Thug oznámil, že pracuje na Slime Language 3. A Prey bude znít jako Barter 6.
2: Jo, no, Prey se vrací do roku 2016. Tak snad.
1: To jsem teda zvědavej.
2: Já jsem hodně zvědavej.
1: To jsou docela odvážný tvrzení.
3: To chtěl udělat ten Lil Uzi Vert.
2: Že se vrátí
3: album,
2: takhle.
3: Že, to, že chtěl udělat jak Barter 6.
2: Jo, a jako k tomu Barteru 6 se jakoby hodně artist jakoby odkazuje a vrací.
1: No, jako chudák Lil Wayne, kterýmu se ten poslední Carter moc nepovedl a od té doby mu na to furt všichni jakoby šáhají.
2: Yes.
1: Ale údajně i Lil Wayne teď chystá novej Carter.
2: Okay.
1: Neměl by to být prý takový slop, jako to byla ta deska předtím.
2: Tak snad mu vydrží srdéčko.
1: Uvidíme.
2: Hele, náš oblíbený kůň, švýcarsko-nigerijský rapper Pak Slim vydává v srpnu nový projekt. Kdo by neznal Pak Slima, doporučuji začít asi bangrem 10 AM in Lagos, nebo si dát projekt Dancing nebo EPčko Days Before Dancing. Máme ho hodně rádi a hodně se těšíme.
1: Držíme palečky. Náš oblíbený kůň Don Toliver.
2: To je na kasáče, no.
1: Jasně, na kasáče. Oznámil, že vydá desku Nitrous.
2: Ty už to říkal, že jo, Kasi?
3: Já jsem to tady říkal v minulém podcastu, že
2: to možná
3: někde
2: stane.
3: Někde to týzoval, respektive ta jeho tour teďkon po Evropě.
4: Dneska
3: se právě jmenuje Nitrous.
2: Jo, tam se tam jakoby jdem to zkontrolovat. No, on má ty liveka fakt dobrý, teďka mi říkal kamarád, že byl na tom festivalu v Polsku, na tom Cloutu a že to Liver doručil jakoby dobře.
3: Prej všude už hraje skoro a jakoby věci, co ani nevydával.
2: Nitrous Glycerin.
1: Takže nespěte na tom.
2: Hele, přesunul bych se k tomu, kdo vydal, bylo to celkem hodně, ale určitě bych vypíchl, že M. Hančo vydal deluxe verzi, ty jsi to dával, Kasi, určitě
3: super.
2: Ne.
3: Jsou to jenom 4 tracky, nic extra, ale yes, i ty 4 tracky jsou super.
2: Jinak vyšel taky novej Larry June do letních pohodlných dnů plného slunce a mraku a vlastně jsem rovnou chtěl tím říct, že za 2 týdny si dáme takový jakoby náš první díl bez hosta, kde probereme všechny tyhle nový releasy a rovnou sfouknem i to, co vyšlo prostě v roce 2006 a co jsme
1: zatím
2: rotovali, takže naše chytrý keci. Soon.
1: A pokud vše vyšlo jak mělo, mluvíme do budoucnosti, tak je venku projekt od Lenci Fuxe.
2: Jo no, ten už jsme tady taky teda zmiňovali, že bude vycházet, ale pak to úplně poslal k ledu.
1: Fimi Juerero mu údajně ve studiu řekl, ať už to vydá, a Lenci napsal, že v pátek.
2: Jo no.
1: Takže my tak přetáčíme, tak, takže doufáme, že to,
2: že to fakt vydal.
1: Pátek, kdy nevycházejí releasy.
2: No, takže jako na Lencio se hodně těším. No.
3: A je to jistý, jo, že to vydal.
2: Teď už to vypadá, že jako, hej, já jsem narazil na Instagramu na nějaký jeho jako druhý profil, který je jakoby k té desce a už se tam začaly objevovat nějaký posty, nějaký takový ty jakoby UK stránky, co sleduju, tak to taky sdílej. Tak snad jakoby v momenty, jako lidi už teďka dávají tenhle díl, tak už snad i jakoby rotujou.
1: To je docela spolehlivý v tom doručování, si myslím, takže by mohlo.
3: Já dokud tam není ten countdown, tak k tomu nevěřím.
4: Tak vůbec.
2: Přesně, countdown 68 dní prostě.
1: It's final
2: prostě.
1: Countdown.
2: No a taky se teda v tuzemském rybníčku udál taky rybí beef, že se utkali dva kapři ze soutěže The Mac Rap a je to tak nudný, že my tomu nebudeme věnovat žádnou pozornost.
1: Yes, všechno, co říct, jste no. O tom slyšeli od nás.
2: Spousta tracků.
1: Lidi teď akorát jakoby spekulujou, jestli to nebylo domluvený.
2: Jo, že to
4: nebylo domluvený.
1: Nebylo.
2: Ne,
1: tak
2: ne,
1: máme
2: ne.
1: Potvrzený, že nebylo.
2: Hej.
1: Možná o to je to horší, že je to taková nudná.
2: Ale věřím, že někdo se najde, koho to potěšilo.
1: Určitě, určitě, my určitě vám, fanoušky no, jídla aspoň jako.
2: Hej, my vám za dva týdny určitě dáme nějaký tipy, co nás tady potěšilo na české scéně, mimo to třeba. A důležitá novinka, co se stala 19. června, tak YG Morris vydal desku
4: Praglanta.
1: Praglanta, best.
2: Je to best, jo, tak to mám blbě napsaný.
1: Praglanta.
2: A něco nového ještě se událo, kromě Praglanty v tvém životě?
4: Kromě Praglanty, teď momentálně ne.
1: Na Karlštejně jsem viděl, že jsi byl.
4: Byl jsem na Karlštejně odpočinout si.
2: V bazénku?
4: Jo, tam je krásný bazén.
1: Noc na Karlštejně, doporučil bys návštěvu.
4: Jo, ale zrovna jsem tam šel se zraněnou nohou, takže jsem ani nešel nahoru, jsem se jenom koukal. Z bazénu. Jsem se koukal na ten hrát.
2: Tou zlomenou nohou jsi mi připomněl, že jsem dneska vynechal můj klasický úvod, jakoby anotaci, kdo dorazil, tak to řeknu teďka, protože tou nohou tam namostím. Rapper z Praglanty, majitel kvalitní beat selekce, oblíbený rapper mnoha tvých oblíbených rapperů a vůbec první host, který dorazil na rozhovor se zlomenou nohou.
4: Je to tak.
1: A taky vášnivý chovatel kozlů a koz.
2: Ale pojďme rovnou dát ze startu novinku, teda jakoby, tak jak jsi, co jsi skotačil, prosím tě. Ty furt máš nějaký zlomeniny.
4: To ADHD, takhle bych to řekl, jednoduše.
2: Yes.
4: ADHD a sport.
2: Dobrý movement.
1: Dobré, ruku v ruce, no.
2: Dobré, pojďme se dostat do hlavní části našeho rozhovoru.
1: Zapínáme
4: pásy Lego.
0: Hip-hop je mrtev, ať žije Excalibur.
2: Hele, já jsem si dával teďka v týdnu ten náš rozhovor v roce 2004 a říkám si, že jsme tam bez tak řešili nějaký kamo tvoje začátky. Neřešili.
4: Takže jsme to
2: fakt jsme to přeskočili absolutně. Rovnou na tu tvoji desku High School. Taky se o ní dneska lehce budem bavit, ale mě by možná fakt začínala taková ta klasická DJ Witch otázka, jak se YG Morris vlastně jakoby dostal k rapu, jak dlouho vlastně se věnuješ tomuhle řemeslu.
4: Ale reálně teď je to 10 let, jo, co se tomu věnuju, jo, s těma nějakýma pauzama a tak, ale nicméně nikdy jsem jako rap poslouchám od mala, jo, třeba od 6 let reálně, ale nikdy jsem nechtěl vyloženě dělat rap. Ale prostě jsem tak jako, víš, ve škole, tak na fotbale mi říkala, hele, tak rapper, že o čem rapujou, tak ty to jak kdyby žiješ a tak, chápeš, že máš prostě ten styl a takovýhle věci. Yes. Takže mě k tomu tlačili spíš kamarádi, víš, takže jsem se rozhodl, že proč bych to neskusil. A od té doby to nějak jelo, jsme se do sebe
1: zahnali. Pamatuješ si, jak se jmenoval tvůj první track třeba?
4: Pamatuju si to přesně, byl to LPLK, se to jmenuje.
1: Okay.
4: Last Prince a lidi kolem.
1: Okay.
4: LPLK,
1: můj velkolepý.
4: Jo, přesně.
1: Kde to bylo vůbec, ty tvoje začátky, když jsi začal rapovat? Bylo to v tom... To bylo asi tady v Praze.
4: No bylo to v Praze přímo, to už jsem jezdil z Berouna, z Králova dvora, jakoby jde, odkud jsem, nebo kam jsem se přesunul z Afriky, ze Zambie, tak to už jsem tady byl na střední škole. Na obchodce na Žižkově.
1: Yes.
4: Šarad Kubelíková. Yes. Gang.
2: Šarad Kubelíková, ale ne Šarad Kubelík. A někdo tě teda influencenul, klasika, byl tam někdo doma jako prostě, nebo nějaký kamarádi? Tě dotáhli jako prostě k rapu.
4: K rapu, k tomu, že jsem rapoval, nebo k poslechu?
2: Klidně k poslechu vlastně.
4: Jo, co se týče poslechu, tak to prostřejda můj. Dva z nich vlastně, mladší bráchové mi otáty, jo, ten jeden byl takový trošku hr, Magor takový, ten mi naučil poslouchat toho DMX, jo. A potom 50 Centa mi naučil jeho mladší brácha, který byl takový slušnější, no.
1: Okay.
4: Takový Vám, slušnější, jo. Jo.
1: Když ty děláš jakoby tracky, co je pro tebe jakoby důležitý, řešíš i jakoby jak to hraje, nebo máš na to jakoby lidi? Vím, že máš Udočiho.
4: Jako... Udočiho, jo, tak jako, ono je to různě, ale nechávám si posílat beaty, jo. Nechávám si posílat beaty, když na to mám čas, napíšu do něčeho takhle, nebo na míse, ono je to jakoby různě, to nemám přímo nějaký styl, jak bych to dělal.
1: Jak bys to dělal, jakože hodně se to liší.
4: Hodně se to liší, no.
2: A jedeš to jakoby starý dobrý lyrics, nebo jdeš taky ten punch in jako do majku rovnou?
4: Někdy freestylo. Hala, když už jsem na místě, když se něco vymýšlí na místě, tak ideálně punchen, prostě, jo? Yes. Že boom, tam něco toho a jedeš, sekáš, ale tak většinou to mám takhle napsaný. No.
2: Jo. Tak ptáme se tady lidi na taky oblíbený místo, kde píšou lyrics, co je tvoje, jakoby lyrics zóna prostě, kde?
4: Nejoblíbenější místo, kde píšu lyrics, reálně, hala, když se jdu projít, no, a jdu se ven. Jo, ideálně v horách, jo, fakt reálně mi se stává aspoň dvakrát ročně zim takhle na sněžku, víš, okay. Tak se projít a tohle, anebo když už mám něco rozdělanýho, tak to jenom tak dopimpit, víš.
1: Pamatuješ si vyloženě třeba nějaký trik, který jsi udělal na nějaký jako hoře, nebo?
4: Na jaký hoře, tak Snowman, jo, Snowman, to je starý trik, to je tak, 2021 to mají klip dokonce, a ten klip je natočený na sněžce přímo, víš, jsem to napsal vlastně v horách a se za půl roku jsem tam přijel a udělal jsem
1: Na místo činu klip. Prostě. Ty, no? To je hustý.
4: Na místě činu. To je to Snowman.
2: Sněžka je, to, je ten spot prostě. Jo, máš Sněžka, rozdělanou to... desku prostě, potřebuješ to prostě dodělat, tak jedeš, kluci jeden prostě.
1: Takže když potkáte Morise na sněžce, běhat
4: víte,
1: někde,
4: co dělá, no?
1: Tak víte, co dělá.
4: Víte, co tam dělám.
2: Teďka jsi byl někdy, jakože když se dodělávala ta deska a Praglanta, tak...
4: Byl jsem. A to je jak dlouho zpátky. 3 měsíce zpátky jsem byl na sněžce.
2: Když jsi měl vybrat jakoby tak letní hory nebo zimní hory? Asi zimní, co?
4: Po zimní, 100%.
2: Ten Snowman tam je zimní. Prostě.
4: Přesně tak.
2: Yes. Hele, takže chodil jsi na hory, když jsi dělal release high school.
4: A ještě když se ptáš na ty zimní nebo letní hory, tak strašně dlouho se chci dokopat k tomu, abych jel do Rakouska. Jo? Okay. Tam jsou krásný dolomy, máš ty jezera v létě, ale víš, nádhera.
1: Okay.
4: No, jsme tady řešili hiking, když zrovna nebudu mít zlomenou nohu.
2: Hele, nás zajímá jedna věc, když byl ten release high school, my tady máme i cover vlastně podle mě, a tak kdo by chtěl jako hlouběji o tom slyšet, o tom projektu, dejte náš díl Scéna s opakem disu. I tam jsme řešili, že tam máš tu skladbu Backpack, kde byla ta volná sloka.
4: Jo, přesně
2: tak. Takhle zpětně po dvou letech se tě chcem zeptat, potkali se, jako přišly nějaký ty feety? Jako...
4: Hele, ne feety přímo, ale kluci na to nahrávali. Donahrávali. Posílali mi to, dost lidi mi to posílalo takhle. Jo, anebo na TikToku tam dávali nějaké sloky na to.
2: Bylo tam něco dobrýho?
4: Takže se to vyplatilo. Jo, přímo. Týpek, jestli znáte toho Vlaďky syn?
1: Yes.
4: Jo, z Migu, tak ten tam naložil dobrou věc.
1: Ten teď, myslím, dal nějaký album Four Fingers, myslím, s nějakýma filmkama.
2: Nevím, no, je to možný.
1: Byl tady vlastně i s Paynem.
2: Hej. A objevil z někoho jako třeba přesto, jestli jsi říkal, jest, toho neznám, ten je dobrý.
4: Ty kráso, teď zpětně si to fakt nepamatuju, že bych přímo se na tom takhle to zasekala.
2: Jo. No a já dneska budu hodně, to rovnou řeknu nějaký disclaimer, hodně budu jakoby se odkazovat na ten náš rozhovor, protože všichni jsme tam něco řekli, že máme v plánu něco dělat do budoucna.
1: Ale stáně, jestli se to stalo nebo ne.
2: O tom bude trošku ten dnešní díl. Hele, ty jsi tam právě jakoby říkal, že máš rovnou nahranou ještě nějakou desku, kterou chceš hrozně ještě jakoby vydat ASAP jakoby po tom projektu. Tak stalo
4: po
2: se...
4: Po high school. To jsem udělal EPčko. Mm-hmm. No, to bylo po high school jsem udělal EP s Udočem.
2: Jak se to jmenovalo?
4: Já přemýšlím, nebo to bylo před?
2: Možná před, no. Já ty EPčka myslím, Spotify před. Tak jako schovává do těch singlů, že jsem to možná myslnul, ale... Tak jsem
4: já si myslím,
2: říkal...
4: že je to tím, že jsem chtěl vydat mixtape.
2: OK. No.
4: Mixtape, který ještě jako jakž tak leží v šuplíku, jo.
2: Dobré.
4: Takže neudělal.
1: Vím, že ještě jsme tam řešili, že jsi vlastně chtěl točit ty vlogy.
4: Tak to se stalo, to se točilo, to jsme točili nějakou dobu vlogy.
1: Máš to ještě v plánu třeba dělat někdy?
4: To 100%, ale ty starý vlogy, co jsme točili, jsme byli s kámošem během toho v Berlíně různě, jsme točili i s fotbalem nějaký, co jsme hráli Hans Palku, ale dal jsem to všechno pryč, takhle, víš, aby zase byla hudba, když teď je to, ale plánuji 100% dělat ještě vlogy.
2: Okay. To bylo na YouTube.
4: Lidi si o to i říkají dokonce.
2: Jo, dokonce vlog z toho našeho setkání na rozhlasu.
4: Přesně tak,
2: to je dost jakoby nabitý, to cením, když se dělá tenhle servis. No a když jsme ještě u toho teda jakoby, co se řeklo, tak ty jsi na tý ty jsi vlastně říkal, že...
4: To jsem nečekal, to cením.
1: Horký křeslo.
2: No a ne, protože já jsem jakoby dával jsem si nějakou rešerši a nakonec jsem si prostě poslechl ten náš starý díl, ne? A ty jsi tam říkal, že na high school nebudou žádný feety, ale na příští desce už budou nějaký feety, ale na ty nový desce dáváš Dám to sám, netřeba žádný feety.
4: To má své, počkej, to má důvod, jo. Krásná otázka, dobrá otázka, to bylo kvůli tomu, že ty jsem vlastně podepsal Universal a jsou v plánu nějaké feety i něco jako by je nahráno, ale chtěl jsem udělat první projekt bez feetu pod tím Univerzálem. Yes, abych neměl takovou prostě nálepku, nebo aby si lidi nepřipadali, že jsem šel do Univerzálu a Univerzál mi dotáhl nějaký feety, ale
2: jasně. Že jsi to vytáhal na týpkách prostě. Jo.
4: Takže to má určitý důvod.
2: Že máš docela single runy, že jo, jakoby feature věci vlastně jako... No, my když jsme se viděli na pose, jak to bylo Hnízdo a i s tím Benem něco a mezi tím toho vyšlo celkem hromada.
1: Takže ty jsi teď nově pod Universalem.
4: Jo, nově pod Universalem.
1: Jaký byly důvody k tomu, že...
4: Tak jako nabídlo se to a jako už jsem se chtěl přesunout jako by trošku víš jinam. Ale mám distribuční smlouvu jenom.
1: Je mi to jasný. Jako,
4: je to jasný.
1: Jo, my tady řešíme ty distribučky furt. Ale je to jako logický.
4: Ale jo, je.
1: Máš nějaký lidi na to pak a...
4: Já jsem byl chvíli pod Ruka Hore.
1: OK. Vidíš, tak to
4: jsem
1: ani
4: tam
1: nevím.
4: Byl DistroKid, Luka Hore a teď Univerzál. Ale dobře jsme se domluvili s klukama.
2: Dobrý deal.
4: Tam není žádná špatná krev.
2: A je to něco, že tě to třeba koplo, že prostě, jako jsi říkal, že prostě teď prostě to 100%, budu vydávat.
4: Jo. Bych do toho jinak nešel.
1: Ten Univerzál taky něco potřebuje do ruky, víš?
4: Jo.
2: A jakou máš teď aktuálně?
4: Už teď si říkám, víš, je to měsíc a už se cítím, jako, že už by tam něco mělo
1: padnout.
4: Ale teď momentálně... Ale teď momentálně bych chtěl vydat ještě tak dva singly a na podzim bych chtěl udělat právě ten další projekt.
2: Yes, sir.
4: Jo, a k tomu to udělat jakoby i show, první po dlouhý době jsem neměl vlastní show, jo, s tím, že bych pokřtil vlastně dvě desky.
1: Jo, dvě desky rovnou naraz.
2: Jo, no. Protože předtím jsi říkal, že přesně zdával show jako na frontlineu, mezi tím, co jsme se viděli, tak spousta festivalů zanikla, nebo měly být na nějakých polích, jako různě. No. Takže nám tady možná není ani přáno. Ale... Podle mě booking by to byl zajímavý.
5: Mě ještě zajímalo, když jste se bavili o těch projektech budoucích, tak máš třeba jako nějaký šuplíkový věci, které víš, že se třeba budou používat, anebo víš, že pojedeš jakoby od znova, od nějaký, jak by, kdyby pomyslený.
4: Mám tam určitě nějaký věci, co se budou používat, jo.
5: Mě to zajímá, jako já teď ten proces právě neznám, takže mě to zajímalo, jestli právě můžeš v klidu říct, jako mám šuplíkovky, bude používat, anebo ne, teď jsem to všechno nejlepší dal ven.
4: A mám tam i dost věci právě, co jsou nahrané, víš, jakože do beatu, co už jsou vydaný, víš, a dnes už to není jen tak, že dáš něco do nějakého beatu a dáš to na to, ne? Na Spotify, jo. Nebo no, to. Jasný. Takže mám dost věcí, co se musí dát prostě ty vokály, na ní nejbýt, nějak to vymyslet. Jo, takže spíš takhle, mám dost remixů nahraných.
5: A to, tady ty remixy nejdou vydat jako v nějakém mixtapeu nebo v nějaký kompilaci?
4: To nejde, podle mě to můžeš vydat maximálně tak na YouTube, ale co se týče toho, podle mě už...
2: Tě tam skrečnou no procenta, když tak, jo. No.
4: Ale pod DistroKidem to ještě šlo, doufám, že jsem se nenapráskal, ale
2: to jsem
4: vydal tak špinavá Diana například, to je poslouchanější track, co tam mám, ale jako beat od toho, víš, od Gane.
1: Jo, tak ono dřív ale si myslím, ještě to nebylo tak utáhlý, takže to šlo, my jsme taky takhle nahrávali jako nějaký mixtapeovky, záleží, jak je to dneska už utáhlý.
4: A máte je normálně na těch, ne? Na Spotify, na...
1: Jo, tam máme, no.
2: Jsou tam, hele... Lhal bych, kdybych řekl, že jsme všechno přiznali a zhozený to jakoby není. Lhal bych, kdybych řekl, že neznám jako různý třeba tracky, kde je vysamplovaná Madonna, jakože Madonna to jako nezhodila dolů. Gana to taky podle mě asi zas má na háku, podle mě týpek, no. No a tak možná bych zůstal u těch producers, protože my se k tomu, když tak za chvíli dostaneme, ale proč to nedát rovnou, tak jaký ty máš jakoby fakt výraznou prostě jakoby Atlanta bych řekl, že jakoby select to beats prostě, že máš docela dobrý beat taste. Tak pojďme říct, co máš trošku jako kolem sebe za producery, kdo to dělá ty věci?
4: Hala, tak většinu věcí je reálně, tak to je u Doči a Maza. Maza je můj producent vlastně, přímo jakože nemám oficiální label, ale něco se s tím bude jakoby dělat takhle a Maza z Plzně, ten dělá většinu věci.
1: Víme o tom, no, dělá fakt dobrý beat.
4: Jo, zabiják. A teď už dělá i víc lidem, jsem koukal tady Younger z Don Bar, i Don Darkovi a tak,
2: přijel těm
4: kluků. Takže ale půjde ještě nahoru.
1: Jako plno mazáka, ty
4: jo. Jo, mazá, to je to mazá, mazá, je to mazák. Má to tam. A dá jinak Udoči klasika, tam není o čem, jo.
2: Ten je neuvěřitelný. Jako
1: Silverboy jsem koukal, že
4: Silverboy tam má taky, to už je druhá věc, vlastně co máme spolu, ještě jsme. A poprvý, nebo ne poprvý, ale po dlouhý době, asi po 8 letech, tam zrovna na Praglantě mám MJ. Okay, jo, ten dělal ten track 22, no, jsme jasně. Dělali tenkrát, ty krásu, nevím, jestli si pamatujete, Nonstop se domenovalo ten track,
2: jo. Jo.
4: S Dorianem ještě, jo, ještě tenkrát si říkal DJ, David Albrecht, Dorian.
2: To ještě dělal v Megu, podle
4: to
2: mě,
4: to dělal
2: ještě
4: v Megu,
2: ano, jo. Lítal s mikrofonem.
4: Přímo, přímo.
2: No, jo. To jsou zajímavé časy.
4: To je naposled, co jsem dělal s MGM, no, a jo. To byl hit, a teď máme další hit.
2: Nice, nice, Shadow nice.
1: Zdravíme Virtuoza.
2: No a dáváš si někdy třeba jako nějakou objednávku, nebo bereš prostě, co kluci pošlou?
4: Co kluci pošlou? Jo, jsem tam, to dělám s Udočem, jo, uh-huh. S těma dvouma, jo, že prostě jim řeknu cca, co bych chtěl, jinak se nechávám posílat.
2: Yes. Ty jsi nedělal nikdy beaty?
4: Já ne, ale chtěl bych.
2: To si můžem podat ruku.
4: Jo, nikdy.
2: Jo, no, na to člověk potřebuje druhý život, mi přijde.
1: No, nejtěžší je začít hlavně. Jinak, co se týče názvu Praklanta, vnímáš nějaké podobnosti Prahy nebo Atlanty, nebo jak je myšlený ten název? Je to tak, jak to je. OK.
4: Je to tak, jak to je.
1: Takže si
4: už tej lifestyle, který tady žijem, tak žijem, dost tak podobný tomu. Jo?
1: Chození ven. Sport.
3: Jezdění autem.
4: Je to zvukově i životním stylem, víš, jako tam, jasně. Když nepočítám nějaké dvě melodické věci, co tam jsou, muzika a neznají to, tak zbytek to je prostě čistá čistý trap, špína, smrát.
2: Měl jsi to v hlavě už dlouho, ten název? Nebo?
4: Strašně dlouho. I dost jsem to jakoby komunikoval s kámošema, jo, jsme to řešili, tolikrát se jakoby přišlo na to, že ne, a nakonec jsem si řekl, že ne, přesto nejde vlak. Ale mě se začne, už jsem to rozhodil prostě mezi lidma a jakmile se něco stalo, víš, v novinách, teď se furt něco děje, ne, nějaký střelby. Toto. Tak vždycky, když se něco stane, tak to poslal nějaký kámoš a říká Praglanta. Chápeš? Takže už to prosadilo to svoje místo a tam už to bylo boom.
1: Takže Praglanty už movement, prostě, který žije mezi lidmi.
2: Pojďme rovnou klidně vlastně k tomu releaseu. Tak jak dlouho vznikala Praglanta deska?
4: Praglanta? Řekněme si, a co říkáte na cover?
1: Dobrý, mě to hrozně připomíná... Myslím si, že Jay-Z má takový cover,
4: Jay-Z?
1: Jako bílej.
4: Fakt,
1: nebo někdo takovej. Jako
4: černobílej.
1: Jo, připomíná mi to hrozně jako nějaký trošku old school cover známej. Ale nebudu tady...
4: Je to možný, pak se zkus vzpomenout.
1: Ale má to přesně takový ten jako... US vibe. Jako
4: je to tam.
3: Mě by zajímalo, jestli ta poznávací značka je udělaná, nebo jestli AIčko. Jako
4: ne, to není AIčko a on to dělal graficky.
2: Stará dobrá Photoshop práce.
4: Photoshop.
3: Tak to je furt lepší,
4: To dělal Shoutout Jan Bendík.
1: Yes.
4: Chyla, teda Betlam.
2: Já jsem si říkal, že Bendík, že by začal dělat grafiky.
4: Ne. Ono je to taková věc, že jsou dva fotografové právě. On je Krištof Bendík a Jan Betlam a lidi si občas.
1: Jo, okay.
4: Už se mi to nestává ty po dlouhý době, ale
2: taky
4: jsem to
2: u nás se tady ty jakoby dezinfo
4: Jan občas. Jan Betlam.
2: Pošlem. No, kdo by nevěděl, můžete nás jako dávat i s videem na YouTube a na Spotify, kde můžete vidět tady tenhle krásný cover, nebo si to když tak dejte na streamovacích platformách.
4: Otázka zněla ještě jednou, jsem to přeskočil.
2: No, to už ani nevím.
1: Už vím, co mě to připomíná, jak má Snoop Dogg ten track Drop It Like It's Hot.
4: Ten
1: černobílej. A to jsem taky nějaký Rolls Royce, tohle je teda Bentley, ale...
4: Pak má Quavo něco podobného takhle.
1: Yes.
4: Jo? A ještě tam má to piano.
1: Yes. No, vidíš to. No tak přesně to na mě.
2: Já už jsem si vzpomněl, no jak dlouho vlastně z desku vařil.
4: Desku, jasně. Ale když nepočítám jeden track, co už je muzika, Shoutout to dělal taky producent, zapomněl jsem jeho zmínit, KK, vlastně nový člen Million Plus,
2: yes.
4: Jo, Zabijákos, tak kdysi, když ještě zjívá hodně často takhle do Prahy, tak jsme spolu vařili ještě s Udočím, Nemo a tak dále, tak ten jediný track je reálně rok a půl starý, muzika, že jsem si říkal, tyhle, dropnout, jo, a nakonec všichni jsme se shodli na tom, že to je track, co už prostě musí ven. Jinak celý půl roku, rok, jsem ještě vyjazoval nějaký tracky, že tam prostě nemusí být.
2: Jo. A nahráváš, chodíš Co, někam do Štutka, nebo jak to máš?
4: Jediný track, který jsem nenahrál ve Skyboxu, je vlastně Hella Swag. To má Silverboy, to má produkce. Tak to jsme dělali u kluku u nich.
1: U nich.
4: Jinak celý je to udělaný vlastně s Udočem ve Skyboxu.
2: Yes, sir. Když tady koukáme na ten cover, abych se možná rovnou zeptal, ty celkem jakoby si na tom dáváš aj záležet jako na různých těch jako vizuálech. Možná by nás zajímalo se zeptat vlastně jako, jak vznikl ten klip k té skladbě Praha City, kdo by ho neviděl. A
4: Praha City.
2: Kde tam je krásný private jet, tak nevím, kdo tady má klip s private jetem teda popravdě.
1: Hector, myslím, ne?
4: Hector?
1: Hector má, myslím, jeden.
4: Je to možný. Jo.
2: A Rytmus má vrtulník, ne? Tím se chvástal hrozně.
1: Vrtulník. Jo, Rytmus.
5: No můžeme se shodnout, že ty jsi tam ten právě, že to jako by dal nejlíp zatím.
4: Jo.
5: Jo, za mě, jo, já jsem se tomu dost smál, jakože to vypadá.
2: Je to náročný se dostat k private jetu, jako natočit si?
4: Je to náročný, když nemáš známý, jo, než si mám dobrý známý, jo. Shoutout manažeris, můj novej Karim. A ten to zařídil vlastně, jo.
2: Nice. Ještě Klasik, ne? Videoklip?
4: Klasik videoklip taky.
2: A ještě máš něco v plánu jenom točit?
4: Něco už mám rozdělaný, jo, na tu 22 právě, to rovnou řeknu. Jo, na tu 22, kde má být ten MJ, tak je třetí klip. No,
1: to se zrovna zeptám na jako číslo 22, protože číslo 22 už jako všeobecně používá hodně raperů.
2: Jo.
4: Fakt jo.
2: No, máme tady rešerši, hele jo, jakože Astralky 22, Octavian má desku 22, Lil Candy Paint má 22 taky a Meky Šbírka má skladbu 22 dní.
1: Dokonce. U nás po Fakdisu se taky používala 22.
2: Jo, no, je to nějakým...
1: A každý má pro něj jakoby jiný význam, tak mě právě že zajímalo, jaký pro tebe má jako 22 význam.
4: Hele, já mám dokonce EP s jedním producentem z Nitry, který žil kdysi tady, je Mili, nevím, jestli víte Mili.
2: Jo.
4: Pamatujte si, jo, i pro Nick.
2: PG Mili, jo,
4: taková... PG Mili, přesně, od kluku, ne? Šimi a tak.
2: Jo. No,
4: tak s ním mám z roku, nevím, to bylo, 2019, myslím, máme Ostrov 22, dokonce projekt, okay. EPčko. A to vzniklo z toho, že jsme bydleli vlastně na Nároce, na Národní třídě, v Ostrovní 22, tam jsme měli takový trphouzík, jo, hodně hudby, hodně všeho, jo, a co ještě, 22, protože to takový šťastný číslo, jo, 22 vlastně jezdí na scénu, na Národní divadlo, kam se jezdili kdysi dávno, jako by hodně.
2: Já jsem čekal, že si vytáhneš.
4: A furt se mi jako by nějak to, jo, ta 22 nějak drží, ale...
2: Ta tramvaj 22.
1: Vidíš, to je vlastně vtipný, my jsme náš jako trep měli na Husický 22.
4: No vidíš to, jsme doma.
2: To jsem zapomněl.
4: Jo. A 22 dal jakoby shodou okolností rok, 22 je pro mě velký rok, kdy prostě jsem si řekl, že ty...
1: Zlomovej.
4: Jo.
1: OK.
2: Pojďme, jsi to vzal máka. Vážně od té doby prostě, že jedeme. All in.
4: Že mizíme.
2: Hele, ještě bych se vrátil k tracku Muzika, který ty jsi říkal, že je nejdýl nahraný, je to tak? Tak ty tam říkáš kašlat na Dubaj, tak se chci zeptat, co by YG Morris doporučil za cestovatelský typy.
4: Co bych doporučil?
2: Kam jet místo Dubaje?
4: Azorské ostrově.
2: To plánu.
4: Fakt to máš v plánu?
2: Mám to v plánu.
4: Tak to si uží, to si uží. Ale neudělej chybu, jako já jsem tam byl před 2 rokama s kámošem a byl jsme jenom na jednom ostrově, tam je víc těch ostrovů takhle kolem.
2: Yes, no, projet si to trajektem pěkně.
4: Projet.
2: Nice, jo. Tam to je pak z King Konga prostě úplně, jo. Krásný ostrovy.
4: Tak to je takový evropská Hawaii,
2: to říkáme. To je Excalibur Travel prostě, special.
4: tak.
1: Máš ještě v plánu nějaký destinace tenhle rok?
4: Nic 100% je v plánu, spíš bych jel makat.
1: Jasně.
4: No, hodně.
1: Až pak
4: za hodně. Potřebuji udělat tu druhou desku, boom, a uvidíme co pak si můžu odpočinout.
2: Trošku skáčem, ale ještě bych se vrátil k tomu, protože to je fakt dobrá otázka, co tady Dominik napsal k těm videoklipům. Tak pod klip Klasik ti někdo napsal, tak jdi repovat do Ameriky, když se cítíš jako v Americe a ty jsi tam odepsal, jen počkej zajíci, tak... Jsou tam nějaký plány?
4: Jsou tam nějaký plány, ale nebudem to rozebírat.
1: Mega jsem to tlemil, já vždycky rád čtu ty komentáře, to byla jako mega dobrá. Já strašně miluji ty lidi, když jsou v těch komentářích jako, že tahni někam do pralesa.
2: Jo, my od té doby, co máme, jakoby...
4: Když se cítíš jako v Americe, tak proč nejdeš rapovat do Ameriky, to je jaká věc, ty král, to jakože... mě týpek dostal.
2: Ale komentáře je věc, no, my od té doby, co máme Instagram Excalibur podlomítko Radio Wave, tak já se nestačím divit, když tam nějaký reelsko bouchne jakoby mimo tu bublinu, co se nám tam jakoby za exempláře objevuje.
4: Jako... Já miluju komentáře, já jsem člověk, co fakt jako na tom, jo.
2: Yes,
1: dám like a
2: podpořím. Vydávejte like, odběr. No, já si skoro myslím, že jakoby můžem se namotat, kámo, na tu Atlantu trošku, jakoby něco málo voní, jako, takže klidně dej výkop z vápna.
1: No, koho asi takhle hned z úvodu bych dal, kdo první z Atlanty tě jako nejvíc chytnul a kdo tě nejvíc jako inspiroval?
4: Ludacris.
1: Jo, okej. Okay.
4: Ludacris.
1: Tak to rád slyším, že jsme ho dávali i do tier listu dneska.
4: A on je shodou okolností je i ten? Ne, vůbec, to kecám, Soulja Boy z Chicago.
2: Jo. Ale byl tam.
1: Ale je narozený v Atlantě,
4: že? Vím,
1: on pak nějak se přestěhoval do Chicago, ty tě myslím.
4: Ale nebyl tam úplně od začátku. Úplně.
1: No, ale
4: on by hlavně jeho hudba nebyla, spíš jakoby spíš k Atlantě, než nějaký Chicago.
1: Je to pravda, no. A je narozený, myslím, v Atlantě.
2: Vsadím se, že by ti řekl, že on byl první, ale atlantský.
4: To ti řekne, tam není nic. Takže takhle, Ludacris, jo. Hlavně ten Ludacris.
1: Yes.
2: Hele, a kdyby ses měl poskládat jakoby svůj atlantský prostě Avengers tým jako o pěti hráčích, tak co jsou taky tvoji
4: pět hráčů, jo?
2: Top pět hráčů?
4: Prostě Young Thug, i když teď momentálně jako moc neto, jo? Není zas tak aktivní, anebo tohle, ale buduje dobrý tým, teďka má nový YSL, jestli jste viděli, jo, tady ten Jesus a tak, ale nicméně Young Thug 100% Future, tam není o čem, jo, numero uno, asi bych tady flipnul. Tyhle dva, T.I., o tom žádná, na to jsem zapomněl, totálně yes. T.I., možná dokonce i Ludacris, jakože T.I., toho jsem poslouchal možná i dřív než Ludacrisa. Takže T.I., Future, Young Thug, to je, koho bych tam ještě poslal?
2: Sebe.
4: Co? Já jsem z Praglanty, to je tak, to...
1: Možná určitě Migos, ne? Ty jsi taky vždycky hodně...
4: Migos tam není o čem, takže berem jako takhle celek, jo? Migos, 100% mají velký influence, jako obrovský, jo?
1: Gucci Mane, Waka Flocka.
4: To už jich tam máme tak 7.
2: To už se dáme v tom.
4: Jestli pět, je jich tam hrozně moc, ono je teď těžký dost, vybrat
1: je
4: pět. Fakt, jakože reálně, možná v New Yorku bych si vybral pět, víš, jo. Ale v Atlantě.
1: Zároveň teď se tam jakoby tam docela dějou kauzy v Atlantě. Zajímá mě, jestli sleduješ třeba tu vlastně tu kauzu Gucci Mane versus
4: Pusha Isty.
1: Jaký máš na to nějaký názor?
4: Ne? Ale mám názor na to, že za mě to furt Pusha Istyho. Ať už jakoby nejdeme řešit, jestli Gucci Mane to se ještě není potvrzený, jestli jakoby krysil nebo prášil, nebo, ale nicméně Pusha Isty tohle neměl dělat. To mi přišlo úplně naprosto zbytečný. Frér seděl 5 let, vyleze a po roce prostě udělat takovouhle to vyřešit jakoliv přes právníky a chápeš,
1: no, jako...
4: A vezme si ho tátu a celou crew, po tom, co se dělou 5 let, nebo jak dlouho 3-5 let, jo, a udělají takovouhle věc, prostě chápeš se zbraní a víš, a ještě to mají natočený.
1: Jak to se mají... tomu říká v Americe, crash out dummy, no.
4: No, úplně. A co už je škoda.
1: Je škoda, jo, jako mohl vydávat dobrý, jako spousty skvělý hudby.
4: Strašně moc, vydal 2 tracky.
1: Je to pravda, no. Sleduješ třeba situaci kolem Lil Durka, jako teď vlastně, jak se řešejí?
4: Teď není nic novýho kolem toho, ne?
1: Nebo... No, teď je vlastně jako aktualizace, že teď proběhl vlastně soud a hodně lidí jako říkalo, že už je jako v kelu, že jako...
4: Už je hotovo.
1: Že je na tom hotovo, ale teď vlastně proběhl první soud a byl docela velký zvrat, protože vlastně ty žalobci dostali totální jako kouř od soudce, že je strašně jako málo důkazů.
4: Jasně.
1: On má toho Briana Steela, který ho měl jako
4: který
1: je absolutní jako špička a byl to vlastně docela velký zvrat, že byl soudce naštvaný, že je strašně málo jako případů.
4: Já věřím, že tohle se může stát, no.
1: Že je málo důkazů, takže to vypadá teď pro Lil Durka po dlouhý době jako docela i vlastně jako dobře.
2: Což hodně přes
4: a to bylo stejný s YSL, když oni tam šli, ten začátek toho případu, tam říkali takový věci, že všichni půjdou na bůh ví jak dlouho.
1: Že už nikdo
4: a nakonec nevlaze. Kdo? Asi dva lidi, než to nás načli si dět.
1: Jo, jo, jinak, jinak zbytek vůbec vzal zbytek ty plý
4: deals.
1: Takže free little dude.
4: Jo, free, 100%.
2: Jaký ty jsi Gana fanoušek? Poslouchal jsi ho, nebo...
4: Poslouchal jsem ho a... i poslouchám to i přes to, co si udělali. Přijde mi to strašně osobní mezi, víš, jako Thugrem a Gunou, víš.
1: No,
4: jako,
1: jasně.
4: To není něco, co by mohlo rozhodovat. A hlavně hrozně moc lidí, víš, jako, no.
1: No, jako záleží, no, jak dlouho to bude podle mě jak Thugovi ležet v žaludku, ale myslím si, že jednou si řeknu, že to jako hodně
2: se vrátil ještě.
4: On se to snažil, Thugra, jeho táta se snažil okay. nějak... Já yeah. dokupy, ale vůbec absolutně.
2: Pošta pro, pardon, yeah. pošta pro tebe musí být prostě, no. Esterko.
4: Poštu pro, jo, z druhé strany bude to. Gana.
1: A Esterku.
2: To bych chtěl vidět, no, jak ten pošťák Ondra jede schánět toho Ganu.
5: Myslím si, že Gana poslední dobu vypadá, že má trošičku na paštice.
4: Co?
1: Že jo.
4: A tak jako ještě by ne, když jako poštval hrozně moc lidí, Young Thug, i když jak říkám, to je, on ho objevil vlastně Ganu, jo, on ho udělal Ganu, jo.
1: Jo. To je jeho chlebodárce.
2: No, kdo si myslí, že tady první dotáh ten Atlanta Sound jako do Česka z těch artist, co tady máme, ty?
4: Atlanta Sound?
2: Tu Ameriku já prostě.
4: Já to přemýšlím. Rád bych řekl, že já, ale tak to bych přeháněl. Jo, ty kráso, no.
1: Já si myslím, že je dost Sergej.
4: Sergej, ten mi leží teďka v hlavě, já přemýšlím, víš? Jo, mám barakudu, podpouštár, tohle, já přemýšlím. Asi, jestli je to přímo Atlant...
1: No, to byl spíš takový Dirty South, jo? Když bych jakoby... Jo. Což je trošku jiný.
2: A nejsme vázet
4: ale chvízu, asi, takže... hele, takhle reálně, asi Sergej, hele.
1: Ale jo, víš? Jako...
4: Reálně, jako by tenhle styl, ten... On tam jezdil, ne? Tam s někým dělal.
2: On má docela tu connect.
4: Asi bych tam hodil... Tox, ten styl, co dělal Bauchmany, tohle to nebylo, jakože přímo Atlanta, to bylo prostě
1: no,
4: jeho.
1: To moc Atlantě popravdě vlastně, mělo to v sobě ty prvky, a. ale že by to vyloženě mělo ten jakoby vibe, myslím si, že asi jako ten Sergej.
2: Zákeřná otázka.
4: Asi Sergej reálně, fakt,
2: hej.
4: Když nad tím takhle přemýšlím.
2: No a na tracku Henny, to je z takového toho Vic projektu, já tak tam sampluješ dokonce Future, tak se chcem zeptat, co říkáš na to jeho poslední desku.
4: Naprosto geniální, dobrý za mě, jo, spokojený.
2: My se rozhodně budeme hlouběji jakoby věnovat za dva týdny jako v tom našem dílu.
4: A takže co na to říkáte vy?
2: Já za sebe zatím řeknu jenom, že jsem spoko.
4: Spokojený?
2: Tady tak největší Future fanoušek.
1: Já dávám 8 z 10. Jako vím, že na to některý lidi jako nadávají, ale zároveň chápu, protože podle mě tato deska byla hodně pro fanoušky jako Futura.
4: Futura a ne tak, prostě bangry tohle.
1: No, vím, že třeba takový We Don't Trust You byla taková víc komerčnější deska, kde byl Drake tak, a jako tak. Ale myslím si, že tato deska byla fakt jako primárně pro fanoušky Futura, tím, že tam i nejsou jako feety a jsou tam takový ty různý jako jeho polohy, jak Hendrix poloha prostě.
4: A když už takhle porovnáváš ty dvě desky, We Don't Trust You a tu novou, co The Real Me, co má, tak co říkáš na to, že vlastně, co se týče toho We Don't Trust You, tak měli beef, ne, s Metro Boominem,
1: jo, jo, jo.
4: Všichni, a vlastně teďka udělal na novém albu Drake a má Future, ne?
1: Jo. Jo,
4: tak se na to říká.
1: Ale jako já si myslím teď jako vtipný, že se zase bylo jako mistrovství světa ve fotbalu a tam zase seděl Future se Asapem Rockym jako vedle sebe.
4: To jsem ani neviděl, to jsem neviděl.
1: A hodně se jakoby řeší to, že vlastně...
4: A tak to nebylo úplně jako, že...
1: Že vlastně Future ten třeba jako s Drakem si myslím má takový jako business vztah, že jako si řeknou, OK, ty jdem oba dva vydělat
4: prachy. A tak to je crazy, to jsem si myslel, že právě nějaký...
1: A vím... Myslím si, že jako Future dál felí jako s lidma jako Ace Proky a tohle, že to jsou spíš zase takový jako jeho kámoši.
4: Ale... Myslím si, že to bylo osobně spíš hodně Metro Boomin a
1: jo,
4: Drake.
1: Myslím si, že jako Future je takový ten člověk, co vždycky řekne, hele, co vy si tady děláte, to je mě
4: ale tak vlastně s Kendrickem ten beef začal u nich na desce,
1: no, jako jo.
4: Tam vlastně udělal to, ne, ten track
1: jo,
4: na Drakea a potom udělal tady...
1: Což je jako vtipný, že ten Future mezi tím tak jako proplouvá.
4: Jo, úplně vlastně v klidu. A nikdo nic, to jsem
1: a nikdo
4: právě
1: nic. Takže
4: jo, no. Jako na tom... trošku jsem byl zklamaný, ale říkal jsem si...
1: Ale jo.
2: Čertovem.
3: Na tom mistrovství se tam Future seděl nejenom s Acebem Rocky, ale třeba i s Farelem, který vlastně jakoby s Drakem má taky docela zajímavou historii.
2: Takže... A hlavně jakoby Aceb Rocky má to štěstí, že ho vždycky někdo name dropne úplně špatně, takže tam někdo, myslím, natáčeli Aceb Rocky a řekli tam nějaký úplně jiný jméno.
3: Ne, natáčeli Farela a řekli, že to je AK Rocky.
4: Jo, je to AKA ještě dokonce, ne Aceb Rocky, ale že AKA Rocky, to jsem viděl.
2: Nejsem rasista, ale.
1: Jo, to je jako u nás ve scéně, jsou pak jen disuje.
2: Jo, no. Nevím, jestli máme dneska čas úplně na dotazy od fans, ale jeden dám, Jiří Zdenek se ptá, jestli máš pas repovat o getu, když jsi z Králova Hradce.
4: Já myslím, že jsem...
1: Za prvý pozor,
4: ty jsi myslel nejsem z Králova Hradce, ale jsem z Králova Dvora.
2: Já jsem to tam měl špatně napsaný, pardon, Jiří Zdeňku.
1: Ale myslím si, že jsi myslel úplně jiný geto.
4: Přesně tak, ale žil jsem do 12 let v Zambii, v Africe, to o tom se ani nejdem bavit, víš, jakože tam jsou místa... Jde to, ale nicméně ani jakoby to Králův dvůr a ne, co jak to napsal?
2: Já jsem to měl špatně, možná jsem to zkazil.
4: Nevadí.
2: Jo, Králův dvůr, no, já
4: i
2: jsem měl, že Hradec.
4: Králův dvůr není úplně wow, nějaký palác toho, víš? Jo?
2: Jo, no.
3: On jen podle toho názvu to zní jakoby zavádějíc
4: trošičku. Králův dvůr u Berouna, to ať se zeptá, oni vědějí sami Berouna v Králově dvůr.
2: Yes.
4: Pár raperů bych tam poslal takhle na
1: trošku. Ty víš moc dobře, ty víš moc dobře, jak jsem tě tam honil.
2: Pojďme probrat něco kolem music right now.
4: Boom.
0: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: Chcem se tě zeptat na tvých top 5 desek z roku 2026, co jsi letos rotoval.
4: Jsem, ano, mám to tady i
2: napsané. Tak jestli máš pro nás...
4: Takže to bylo překvápko, nepřekvápko. Protože jsem zaseklý na tom, že nemůžu se nějak dostávat k nový hudbě poslední dobou. A prostě koukal jsem na to a poslouchal jsem, hele, tenhle rok hodně. Dumb and Dumber, je to starší deska, Key Glock a R.I.P. Young Dolph. Tenhle rok, ne, jste říkali. Takže pak Super Slimy, to je něco, co prostě nemůžu přestat, nemůžu. No, ale prostě, Drip Season, trojka, jste se ptali na toho Gunu, co si o tom myslím, když teda jsem větší fanoušek, nebo hlavně Thugra, tak Drip Season, trojka, tam má dobrý věci, Top Off a tyhle věci. A potom Paradise, to je jediný, co asi lidi by mohli, Young Nudy.
1: Young Nudy, yes.
4: Minulý rok dropnul Paradise album,
1: jo,
4: ten je strašně skvělý.
1: Jo, minulý rok dropoval strašně dobrý desky.
4: Jo, jo, strašně, to doporučuju slyšet, jestli jste neslyšeli, bomba.
3: Myslím, že jsme ten jeho ránek jako hráli v rádiu, jsme Young to řešili, že vydával dobrý. Fakt docela dost každý
1: jako
3: měsíc.
1: Minulý rok on vydal snad 2 nebo 3 projekty a všechny byly jako dobrý.
4: Byly skvělý, no, to Paradise a teď vydal jenom Yadik, se to jmenuje, jeden track single, strašně dobrý.
2: Klasický Kudy z Nudy prostě.

0: věci, co zrotoval, tak věřím, že se to tam objeví.
1: A čekal jsem právě, až vydá album, jako pustil, ale to s tím Gucci Mainem. Jo, co už je škoda, ale to FD hrálo úplně všude po Americe. Okay. To bylo number one třeba 4 měsíce v kuse.
0: Wow,
1: furt.
0: Hele, no.
2: No vlastně teď ještě vlastně zmíním do dílu, že teď vydal Tory Lanez další album vlastně z J.Lo.
1: Přesně tak, 17 věcí, ne, tam má Fred.
2: A teda jako...
1: Ty jsi to slyšel už?
2: Jako slyšel jsem, hodně tracků jsem proskipoval, protože jsou to takový ty smash R&B tracky pro holky, ale je tam jako jeden strašně tvrdý track.
1: No, on má, pokud se nemýlím, tak on má jednu stranu jakoby na CDčko, že jedna strana rap a potom R&B, že to R&B, jo, že to má rozdělený.
2: Tak. A jako fakt bomba, nechápu, jo, jak to dělají prostě přes jail phone, ale vůbec bys jako nepoznal, že je to jako nahrávaný.
1: Poslechnu,
2: jako
1: to mám to v plánu, to poslechnu.
2: Zní to fakt dobře a teda jako klobouk dolů.
0: On to chrlí hodně vlastně celkem, no. No, dal bych trochu něco málo o koncertech, tak jenom jak jsi užil ten Rolling Loud, když byl v Portugalsku v roce 2023.
1: Nádhera, nejlepší. Jo, jsem byl 2023-2024 vlastně.
0: Yes,
1: oba dva ty ročníky, pak už to bylo nejenom v Portugalsku.
0: Pak to bylo ve Vídni snad, ne?
1: V Německu a teď nevím kde.
0: No, ještě někde blízko prostě. Hej.
1: Ale bomba úplně, poprvé jsem viděl vlastně všechny rapery, co poslouchám, ještě jako Lil Baby, A$AP Rocky, Future tam byl, ježiš, evropský.
2: Jaká show tě bavila nejvíc? Byl bys
1: nejvíc? Future byl headliner, jo, Future byl headliner v 2023 a měl tam fakt hodně dobrou show, hodně dobrou show.
0: No, poctivej.
2: No, on to neflákal, no, hlavně, tyjo, jak půlka, já to vždycky všem říkám, že jako jak půlka tady těch už starších jako rappers přijdou a prostě jenom hypujou svůj track, tak to on není jako náhodou, ten tam skáče prostě.
1: Playboy Carty má taky dobrý show a tam není o čem, Ten ani nemusí, hlavně ten má nejlepší, že ani nemusí rapovat. On tam přijde a začne jenom řvát něco, chápeš, a už to jede.
2: No já jsem teď viděl tu show v Rumunsku na tom.
0: Já jsem to chtěl říct, ale fakt nás tlačí čas, jakože chci o tom Rumunsku za 2 týdny si pokecat trošku do hloubky, protože tam co se stalo, je fakt neuvěřitelný.
1: To si pak poslechnu.
0: A tak možná ještě dáme za nás nějaký tipy, ještě se zeptám tebe, jestli se chystáš teďka někam na nějaký koncert.
1: Na jaký koncert teď momentálně?
0: Nebo jestli dáváš vůbec koncerty nějaký, ne, jako návštěvník?
1: Absolutně, jako chodil jsem hodně, ale teď, jak říkám, mám nějaké svoje věci, co si řeším.
0: Yes,
1: plus ještě, když jsme tady, tak e-shop. Zítra po zítři by měl být tady e-shop. Jo, hodně lidí se ptalo na to, jestli bude konečně nějaký merch, CDčka, tyhle věci.
0: To jsem se chtěl zeptat, ty jsi měl nějakou bundu s nějakou výšivkou Praglanta.
1: Praglanta, tu jsem si chtěl vzít dneska, ale říkám, hele, bude vycházet klip s tím, takže aby to nebylo na sílu úplně všude, ale ta bunda bude rozhodně na prodej.
0: OK, vy to posloucháte v moment, kdy už ten e-shop nejspíš existuje. Přetáčíme trošku do předu, takže držíme palce, jestli to vyšlo. Za nás můžeme dát nějaký skromný tipy. Teďka 8.10. dorazí do Meat Factory takový zástupce mladý undergroundový scény, který si říká, teď nevím, jak to číst, úplně blöd. A jsou to hodně distorted beaty, hodně takový zrychlený čávo a je to vlastně celkem zajímavý, jakoby fresh jméno s takový ty, já nechci říkat alternativní, všude to píšou, že jakoby alternativní rap, ale já si představím taky ty lidi s bosejma jako nohama, když se řekne alternativní rap. Taky ty z divadel, jakože...
2: Past Praha.
1: Ale Meat Factory, to je celkem jakoby velký, to má kapacitu celkem, ne?
0: Jo. Takže jako tohle doporučujem.
2: Na pražský fashion event RecoverCon dorazí 28.8. Lil Gnar nově, krom toho, že tam bude ještě 4-5.
0: Jo no, na to se hodně těším.
3: Dokonce ještě Eddie Fresco tam bude.
2: Ještě Eddie Fresco.
1: Dává smysl, oni mají spolu něco, ne? Nějaký track.
3: Já myslím, že právě spolu mají.
0: Mají. A podle mě budou mít i s 4-5, až tady přijede 4-5, no. On se vždycky odchytne. Takže to doporučujeme. No a ještě doporučujeme něco od nás tady z baráku 11.8., což je vlastně za pár dní od toho, co vyjde tenhle díl, tak Radio Wave dělá v Troji, tam na zámku v zahradách event Riviera, kam pozvali za rap Josefa K. a za takovou větší alternativu Klaru Voden a Silence, a co bych rád řekl, je to za fré, takže kdo si chce dát jakoby hudební večer v klidných zahradách Troji, zámku, tak doporučujeme.
2: A dávejte náš příští díl, tam si uděláme nějaký reporty z akcí, kde jsme byli my.
0: Jo, my jsme hodně chodili teď.
2: Jo, a bude to kritický, a bude to tvrdý, jo. A bude to ostrý.
0: Jsem chodil hodně a už to u mě bylo i kriticky, že zase dlouho nikam teď nebudu chodit, takže se to všechno zhrneme v dalším

0: díle poslouchejte Excalibur.
1: Jezr. A budem na naší sekci buď a nebo.
2: Rytířský rozstřel. Excalibur.
0: Excalibur. Tak, hele, nechám to vykopnout klidně tady maestra, můžeš se tomu víc věnovat do hloubky ty odpovědi, nebo vůbec nemusíš.
1: Klidně si pak vysvětlíme.
3: Když se mi bude chtít, tak odpovím prostě, Lego.
1: Yes. První buď a nebo, dát mu pecku, když je na zemi, nebo se nechat zákeřně vypnout jako Jirka Procházka.
3: Dát mu pecku, když je na zemi.
1: Kámo, dejte mu jednu. Tak to jako, kdo byste nevěděl, já nevím, jestli to ještě někde dole, dáte to video, legendární video, kde Morris vlastně, myslím, před rokafečkem, jsem tam látě nějakýho týpka, jako, a týpek už leží na zemi a týpek mu chce dát další a Morris
3: říká, hej.
1: Morris zasáhne a řekne, hej, nedáváš pecku, když je
3: leží na zemi.
1: Tyjo, vzpomínám tady na to video. Takže jsou i momenty, kdy můžete dávat pecku na zemi.
0: Nechceš si vypnout jak Jirka Procházka?
3: To ne.
0: Hele, vzít si na pustý ostrov diskografii Futura, nebo vzít si na pustý ostrov diskografii Young Thuga?
3: Pá, see like debil. Fuh.
0: Teď tady lítají takový ty chomáče.
1: Se zastavil čas.
0: Jak na tý pouští.
3: Future.
1: Yes, správně. Prošel. Nekouřit už byliny, nebo mít v hlavě piliny?
0: Tak to dal jak na hip-hop campu. Rým šprým.
1: Netojí.
3: Nekouřit už byliny.
1: OK. Jo, je to pravda. Jakože.
0: Dáme takovou RIP. Oživit Young Dolpha, nebo Bankroll Freshe?
3: Young Dolph.
1: OK. To jsem trošku čekal. Společná cela s Drakem nebo Puff Diddym?
3: Společná cela s Drakem, udělali bychom i ty.
1: Jasně, a možná bez nějakých...
3: No homo.
1: Bez nějakých úhon na zdraví.
0: Jedeme dál.
1: Musí se přidat do party Lil Durk nebo NBA Youngboy?
3: Lil Durk?
1: Yes.
3: Jakýkoliv den v týdnu.
1: Cením.
0: Hele, a desku ti produkuje ATL Jacob nebo Take It?
3: ATL Jacob.
1: Yes.
3: Eripe Take It.
1: Praklanta prostě. Take It je, myslím, z Memphisu, takže vlastně.
0: Jo, ano, správně, prošel.
3: Ale jenom se vás zeptal, nevíte, kde je Murda Beats? Jenom v rychlosti.
1: Ty jo, no.
0: Kde mu je konec, nevím.
3: Potom se taky sohla, že?
0: Getro by možná třeba věděl, no. Nebo ne, pardon.
3: Jestli to někdo ví, tak ať dá vědět.
1: Jako možná nahrabal až moc.
3: Nedávno jsem nad tím přemýšlel, ale jedem jo.
1: Je pravda, že se s ním hodně sled... Možná si myslím, že on byl taková jako dvojka se Smoke Parpem. A jak pak přišla taková ta, to období flopu jako Smoke Parpa, tak si myslím, že i jako dost lidí zanotilo třeba na Mordu Beatsa. No. Ale nevím, těžko
3: a
1: říct.
3: Se interpreti, jo? A těžko říct, nedávno jsem nad tím přemýšlel.
1: Vím, že myslím tenhle rok nebo minulej vydával single s někým a fakt docela dobrý.
0: Jo. Já vím, že rok, já jsem řekl blbě toho Getra, vím, že myslím Endyr za ním byl jako a dělali spolu 2 roky zpátky v Americe nějaký beaty právě.
1: Yes.
0: No.
2: Excalibur Tier List.
0: Pojďme se dostat do té naší finální královské disciplíny našeho pořadu, což je Tier List aka Žebříček. Pro tebe jsme si připravili dost jednoduchý jakoby on point Tier List. Je to Atlanta Tier List. Já nevím, jestli jsi někdy dělal Tier List, ale S Tier je to nejlepší prostě, F tier je, že už to nikdy nechceš prostě jakoby radši ani slyšet nebo vidět. Mm-hmm. To mezi tím je takový jakože různý.
1: No, Bčko je střed, no. Nepotěší ani neurazí.
0: Děláme to
3: jo,
0: tak, že...
3: A Cčko už...
1: Cčko už je takový, jako, že to vlastně úplně nepotřebuješ k životu.
0: Je to jakoby od 1 do 5. Mm-hmm. A děláme to tak, že vždycky kasič přečte a ty se následně rozhodneš. Můžeš komentovat, i nemusíš.
4: Ne, nepojedu to rozhodně postupně, budu to tam jen tak random dosázet, jak se mi to líbí.
1: Jasný.
4: Takže prvního bych vytáhl třeba PV Longway.
3: Pee-wee Longway, to je zabijáček.
4: Už ty jsi na něho reagoval dobrý, už.
3: Dobrý Bčko, dobrý Bčko.
4: Okay.
3: Dobrý Bčko. Sedí teďka, to jste viděli, ale za co? U nich našli úplně fů.
1: Nesmysl.
3: Hrozně moc
4: různých věcí.
3: Pak vám to ukážu.
4: Yes, yes, yes, yes.
3: Ne, že vám ukážu, co mu to. Co mu dali, to nemám. Pee-wee Longway, dobrý Bčko, nesu přáně, že bych mu dal hnedka do. Ale...
4: Jako můžeš postupně, ještě to budu říkat, můžeš to, když tak si jako říct,
3: jo, když tak si postup, to přehodit, jo.
4: Hele, další bych vytáhl třeba Outcast, ano, to by bylo.
3: Outcast, tak ale musím prostě Ačko, jasný, tam není o čem, jo. Hmm. Jsme se bavili o té Atlantě, tak jsem zapomněl dát shoutout velký, jo.
4: Hudrič Pablo.
3: Aha. Hudrič Pablo. Dáme ho k tomu Pee-wee Longway, yes, zatím, yes. Jo. Shoutout Hudrič.
4: Co třeba 21 Savage, ten vlastně jako není ani původem, potom vlastně se zjistil, že je z UK, ale...
3: Je z UK, ale...
4: Ale bere se jako Atlantan.
3: To je, dáme mu Ačko, tam není o čem, fakt jako, že to udělal hodně.
1: Co to fred. Poslední album jeho bavilo tě? To vím, že docela jako tak propadlo.
3: To poslední, ne, ale beru to celkově, víš, jako ne podle z posledního alba. Nicméně on je s tím Young Nudem bratranec.
5: Ano.
3: Yeah. Úp týdu.
4: Young Easy?
3: Ty vole, teď ještě, Young Easy. Fú, taky dobrý Ačko. A koho dáme úplně nahoru?
4: No, já myslím, že třeba tady Ludacris.
3: Tak tam není o čem.
4: Tak toho můžeme dát nahoru?
3: To je úplně fakt, jakože s tou rukou obrovskou, ty jeho klipy, ježiš, no, to byl král.
4: Jsem schválně vybral ten obrázek.
1: Spousta lidí, jestli si pamatujete starý track Blueberry Yum Yum.
3: Blueberry Yum Yum, jo.
1: Tak on ten track psal Future.
3: To psal Future, jo, tenkrát.
1: Ten ghostwriteoval mu to Future, což je hustý. Jsem nevěděl.
3: Takhle Future taky rapuje nejdýl. No. On byl v té crew, ne, on byl Dungeon Family.
1: Dungeon Family, je to tak. Přesně.
4: Tak, Future, kam s ním?
3: Future je boom, víš kam s ním, nahoru, no, zpěvně ho tam, jo, fakt no. Tam není o čem, se to tam zaslouží.
4: Ten Young, tak rovnou ho dám k němu, nebo by
3: ho na Ačku? Dej ho tam k němu. Yes. Ty vole, 3S-ka ta kapela.
4: Tak,
3: ty, co třeba
4: Lil Nas X?
3: Tak toho rovnou dej sem, ano.
5: Dáváme ho do písmene.
1: Aby něco obsadilo.
3: Dostal se tam někdo? Dostal se tam někdo už?
1: Ale jo. Máme Evu Farnou, myslím, v dílu s Darkodonem, myslím, Fevku.
5: Jo, občas tam někdo padne.
4: Snažíme se tam dát něco, aby to Fevku.
1: Záměrně dáváme vždycky něco trošku mimo mísu.
3: Není to nic proti nikomu, ale prostě ať se tam sedne a zůstane se tam.
4: Migos,
3: pojďme Migos dát do Ačka, jo, tam jich je hodně, fair. Pak to ještě taky nějak roz... Jo.
4: Lil Baby?
3: Lil Baby, tebe, tam se už nevejdou. Tebe,
5: ale ono se to nafoukne.
1: Je to
3: jo, dobrý Lil Baby taky do toho, dej ho do Ačka.
1: Yes.
3: Jo.
5: No, my umíme, my máme nejnovější softwary, ty listy.
3: Gangskury, tam není o čem, určitě bych ho nedával k Pee-wee Longway a Hudrich, to by byl disrespect, takže yes. Taky Ačko.
1: Rest in
3: jo, fakt, R.I.P.
4: A poslední nám zůstal Gana.
3: Gana.
5: Tam s ním.
3: No. Taky do. Přeháněl bych ho dávat k Thagrovi, jo? Takže Ačko, takhle mi to dává.
4: Já mám takhle pod Thagra.
3: A teď se na to jdu podívat ještě.
5: Můžeš zredukovat klidně.
4: Teda mi to dává smysl.
5: Nám tady vznikají taky hezký festivalový stage.
1: Jinak
5: právě.
1: Samozřejmě, kdo by chtěl nadávat, že tam není Gucci Mane, Waka Flocka. Záměrně jsem je tam nedával, protože asi víme, kam by jako sedli.
3: Tam není o čem.
5: Ale hezky.
3: A Jeezy, oni měli beef, ne? Dlouhodobě s jim
1: s Gucci Mane. Kde se to vlastně až při tom Versusu.
3: Tak tenkrát jste viděli ten Versus, co měli?
5: To asi je Dominik jediný.
1: To bylo jo. Legendární. Tak pro ty, co by nevěděli, tak Gucci Mane live vedle Young Jeezyho vlastně zdisoval jeho mrtvýho kámoše.
3: Naživo.
1: Naživo. A vlastně si to tam pak vyříkali a dali spolu jako společně
3: track. A potom
1: malej
3: klub Pusha jistě jde dělat tohle, chápeš to?
1: No jasně.
5: Bláznovinka, takzvaně, jak bych řekl. No, hele.
3: To dává smysl.
1: Jo, yes, takhle to
4: top,
1: dává, to
4: krásný, myslím, super tier list.
5: Hele, tak ještě takhle úplně závěrem teda můžem si říct teda jakoby co od YG Morrise ještě čekat, takže nějaký možná klip ještě bude, nějaký
3: klip,
5: merchandise.
3: Klip 100% bude ještě jeden klip tady k tomu vlastně projektu. jak jsem řekl, merch první konečně, bude hey. Merch, bude e-shop, jo, teď to bude vážný.
6: Když tak si řekneme, ale za dva roky, co se stalo a nestalo, to si mě dostal, by the way, to musím ocenit, že Fred se na tohle podíval. To.
3: No, investigativa no. Prostě.
6: Jo, a zbytek, nerad bych sliboval, ale určitě.
5: Takže možná jo, do konce roku nějaký singly, možná ještě co něco většího.
3: To 100% do konce roku, do yes, času dost, yes, nic než dost, jo.
5: Hele, a že se kamarádíš se Sambou z Popoutu, tak kdybys mu, mohl vlíct do mailu a buknout si nějakého svého oblíbeného artist, koho bys chtěl tady dovíct do Česka, tak...
3: Koho bych buknul?
5: No, koho bys bukl?
3: Podíváme se na tohle. Ne, tak koho ty kráso, jako do Česka přímo.
5: Oni asi nepřijedou, ale...
3: Zkusil bych to tak, dá, tam není o čem. Zkusil bych to takhle.
5: Do Německa
3: Future jezdí. Je moc velký, to by nebylo jen tak hej. Tady udělat Future, ale
5: musel by routučku asi, no.
3: Musel by routučku, no.
5: Jo. Hele, a teď tady máme ještě takovou novou, jako naší zábavnou takovou jakoby rubriku, která se jmenuje Zeptej se našeho příštího hosta na něco.
3: Okay.
5: Zábava spočívá v tom, že já nevím, kdo bude příští host.
3: Okay.
5: Takže na co by se zeptal z našeho příštího hosta?
3: Tak příští host, kdyby měl vyřadit ze scény tři jména okamžitě, tak kdo by to byl?
6: Okay.
3: Vyřadit, ať už se nikdy neukážou, nikdy nerepujou, smažou si Instagram a rodný list, ať si necháš.
5: Mohl bys v klidu dělat tady s náma jakoby moderátor, ale když jsme tady měli kluky z Piraboys před dvouma týdnama, tak jsem tam přesně měl jakoby otázku, na koho by aplikovali prostě, koho by prostě vyhostili ze země, no.
3: Jo, vidíš to.
5: Nechtěli name dropnout.
3: Takže jsem zvědavý.
6: Ceníme hate free dotaz, kámo.
5: Hele, my ti moc děkujeme, kámo, že jsi dorazil k nám do Excalibru.
3: Tak.
5: Jestli chceš někoho pozdravit, tak teď je ten moment.
3: YGMG, rodinku a díky za pozvání, that's all.
6: My díky. Taky děkujeme.
5: My jsme probrali desku Praglanta, vidíme se, slyšíme se za dva týdny, probereme releasy TOP 2026, co vyšlo a i to Future a i ten prostě rumunský šílený festival.
3: Yes. Čus, Budulínci.

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
7: Brooklyn,
6: pašeráckou kapsu, babylonskou věž
7: a
6: měsíčky paní nadlesní.
1: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
8: Nekonečná!
1: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
8: Pizza lieto!
9: No, tak to já si dám ty řízečky.
8: Mozzarella.
9: Špagety, pampareto.
8: A Kambora.
9: Já bratwurst, já currywurst.
8: Hanswurst.
9: To je postava nějaká, Hanswurst.
8: Ano, Honza Párek.
9: Výborně, Honza Párek. Nazdar.
8: Ahoj.
9: Nazdar vy mrňousci chudáčci. Čau.
7: Mrňouskoví chudáčci.
9: Čau.
10: Ahoj. Dnešní díl bude touto řečí.
11: Ale už tu dlouho nebyl pan Obr.
10: Ale byl.
11: O skřítci, vy jste se mi zabydlili v botách.
10: Říkej nám ananas.
11: Ahoj, ananas.
9: Dnešní díl bude na téma dementi.
7: To ne.
9: Ne, to ne. To ne.
7: To ne.
9: A dost už. Jak ses měl, Petře?
7: Dobře.
12: Dobře, tak jo.
7: Co ty?
9: Tak se mějte hezky.
7: Čau.
9: Já jsem se měl taky výborně. Jaký byl fuck up, Petře?
7: Můj fuck up probíhá vlastně v těchto letních dnech každý den. A to je to, já nemám šortky.
9: No jo.
7: Spoustu lidí mě zastavuje s tím a nedává mi to najevo jako tím, že mi řeknou, to je skvělý, že máš dlouhý kalhoty. A říkaj mi. Vždycky, třeba teď se mi to stalo dneska, jo. Šel jsem na výstavu a tam byli prostě lidi a koukají se u toho na mě, jo. A říkají, no a tam bylo prostě takových 5 chlápků prostě v kraťasech. No to nevypadá dobře prostě. I v tom létě prostě je dobrý nosit ty dlouhý kalhoty, viď. A jasně, tak proto nosím dlouhý kalhoty.
9: A je to tak?
7: Není. Ale... Je to o tom, že nemám šortky.
9: A proč je nemáš?
7: Já nevím. Mám plavky. Jak ale právě řekl režisér, s kterým jsme dneska měli schůzku, to by si zavodřel. A...
9: Petře, co budeš točit?
7: To je jedno. Takovou věc. To opravdu nechcem, by si zavodřel. Ale... A mám potom takový šortky, který ano, ale v nich dost často...
9: Si ho odřeš.
7: Tahám ty kameny i. Když už teda zničím ty společenský kalhoty, tak mám ještě jedny šortky a oni jsou tak špinaví, že už jsem si řekl, to jsou kalhoty, které už musí zůstat špinavý na věky. Nebo jakože se vyperou, ale už jsou takový yeti. A ty jsem nevytáhnul a to jsou jediný šortky, který mám. Takže to je takový můj fuck up, protože ono to fakt není příjemný.
9: No to jo.
7: Mít furt dlouhý kalhoty. Já prostě ráno vstanu. A ráno je třeba, dneska byl chládek, jo, takže si říkám.
9: Kor u vás v horách.
7: No tak je. A říkám si, no tak dneska, hele, musíš vyjít v dlouhejch, protože nastydneš.
9: Uh-huh.
7: A pak vyjdeš do toho rána, který má 32 stupňů.
9: A říkám
7: si, ten chládek, Ivan. Takže je to fakt nepříjemný. Třeba uprostřed dne se chci přebalit. Jako, ne, že se počurávám, ale prostě
9: jo,
7: jako,
9: pokračuj.
7: Že jsem takový celý upocenej, no. Ale ono zároveň, když máte bavlněný, nebo já nevím, co to je za látku, ale když je to savý materiál.
9: Spoďáry?
7: Ne, no spoďáry, tak jasně. To třeba. Ale kalhoty, taky když se lidi se potí třeba i v podkoleních jamkách.
9: Je to tak, Petře, ano.
7: No, to jsem zjistil. A to
9: kor
7: je
9: v létě, že? Když je horko.
7: Kor v tom létě. Mm. A já stárnu a tím pádem si to uvědomuju. A třeba když potkám nějakého staršího, třeba staříčka, který má jako košily, vestu, dlouhý kalhoty, zimní ponožky. Normálně jsem si uvědomil, jak...
9: Když se musí mít jeho podkolení jamky.
7: No.
9: Tak to je úplný bajkal, že jo?
7: Víš, co museli dělat?
9: A tak to když běží, že jo? To když běží pro rohlíky, tak takže ono to spíš.
7: Teď jsme každý udělali jednu nohu.
9: No to jo.
7: To bylo dobrý.
9: Já jsem dělal tu, kde má tu endoprotézu.
7: Já dělal takovou čistou. To bylo endo.
9: No to tomu tam ten klop
7: jo,
9: mu tam
7: skřípe. Jo, to zaskřípalo. Jo, takže jsme i loutkáři a animátoři.
9: Aha. Ano.
7: Co ty, Adame?
9: Hele, dobrý, já bych chtěl říct, že fuck up je, že jsme vytvořili něco, co lidem přináší přehnané množství sebekontroly do života. Zjistil jsem to následovně. Vedl jsem Jozífka do školky. Uh-huh. Šli jsme trošku později, takže jsem ho vedl už rovnou na svačinku, kde naše oblíbená, moje oblíbená vychovatelka, ahoj Kristýnko, teď to znělo... Co je Kristýnka, je vychovatelka, ne, tam nějaká holčička.
7: To je jedno, ne?
9: No, ty bys jí znal. A takže...
7: Vychna.
9: Takže vychna.
7: Tak se říkalo vždycky...
9: No, tak to máš jiný
7: vychovatelka. Ale tohle je vychovatelka.
9: Učitelka. Tak a rozdávala zrovna dětem svačinky.
7: Ano.
9: A říká, tak děti, baštit. A koukne se na mě, říká, ježišmarja, promiň. Že jako slovo baštit, víš?
7: Ona to slyšela.
9: No, ona poslouchá chudáčky, proto teďko asi říkám, ne, Petře, když jste pane.
7: Aha, ty právě dávalo by to největší smysl, kdyby si věděl, že to neposlouchá. Jako právě...
9: Jsem chtěl pozdravit.
7: No, ale jak?
9: Jak, Kristýnko, ahoj. No, takže tady Kristýně, prostě...
7: Říkáš, že Kristýnka, jo?
9: Normálně, Kristýnka, no, miláčku. A takže ty to ovlivňuje život tím, že chudák se teďkon bojí říkat slovo baštit. Moje máma taky se musela chytit za nos. Tuto ale ovšem nějak nerozhodilo v tom, aby v tom pokračovala. Že moje máma
7: říká to ještě z větší chutí.
9: No samozřejmě, říká, tak a najus, baštit. A potom ještě mám takovouhle zkušenost s tvojí ženou, ano, která mi nahrávala hlasovku, říkala, ty šmejde, právě jsem si šla koupit knížku a zjistila jsem, že i s tou pokladní udělám small talk. Načeš mi ale v té hlasovce ten small talk úplně celý v rámci toho small talku popsala.
7: No,
9: tak já řekl, to je skvělý, takže jsem vlastně prožila dvakrát. Řekla, ty jsi takový šmejd. Takže tohle jsme nechtěli, přátelé, tohle jsme nechtěli.
7: Mně se stalo ještě, pardon, to musím říct, jenom je takový easter egg, nebo ano, ani ne, prostě jenom egg, nebo jenom prostě taková krátká povídka o tom, jak Andrejka říkala, tyjo, co si pustíme na spaní? A říkala, no tak to je snad jasný. Jenom vyjdíl chudáčku. Tak. A ona, a myslíš, že u toho usneš? Já, no rozhodně ne. A ty taky. Takže já jsem, musím poslouchat, já jsem do ní dloubal.
9: Počkejte,
7: teď to je srandovní. Andrejka se usmívala, byla tma. Já jsem ožil.
9: Ty jsi hýkal.
7: Já jsem se řechtal.
9: To je tak strašně ubohý.
7: Je to ubohý.
9: Ale já taky to mám, no.
7: No, je to tak jsem to jenom potřeboval sdělit. No.
9: To je dobře, že se nebojíme.
7: Že se takhle navzájem prodlužujeme životy.
9: Ano, přesně tak.
7: Nicméně, dnešní téma bude zvláštní v tom, že někdo má pocit, že možná tato kombinace krade lidem život, protože jinak si nedokážu vysvětlit, s jakou nenávistí jsou vytvořené tábory proti ananasu
9: na pice. Takže přátelé, téma dnešního dílu je podle Petra ananas na pice, podle mě ananas v jídle.
7: Já myslel, že celkově můžeme se bavit o tom, jak některé kombinace
9: ano,
7: v lidech prostě spouští nějaký nenávistný momenty.
9: Tendenci se vymezit.
7: Jako by toho v životě nebylo málo.
9: Přesně.
7: Jo?
9: Nicméně, co ty a pizza Hawaii?
7: Já jsem velký fanoušek.
9: Seš tým pizza Hawaii?
7: Já jsem tým pizza Hawaii. Za prvý už jenom kvůli tomu, že to lidi některý štve.
9: Tak ty jsi byl vždycky radikální proti proudu.
7: Fakt rebel, no
9: to jasný.
7: Prostě rebel.
9: Nemáš šortky a prostě pan na pici ti nevadí.
7: Rebel, jak má být, tak každý den prostě mě potkáte za Hawaii v ruce. A no, za prvý a za druhý, mě to chutná.
9: Hele, já úplně rozumím. Já tím, že jsem fanoušek a milovník veškerého gastra, tak...
7: Proč ne?
9: Tak proč ne? No, nemám s tím vůbec problém. Musím říct, že jako vzhledem k tomu, že já, i když si dám někdy pizzu, která není nikým zatracována, tak stejně
7: Margaritu
9: se nejví...
7: Margaritu třeba. To máš jako té trefa do černého.
9: Ale jako to je, tak on, ale i tu Margaritu vlastně málo kde udělají dobře.
7: No tak já jí znám jenom s párkama, že?
9: No teď jasně. Ale já se stejně na té pice nejvíc těším na to, až to s ním a pak si budu moct ty okraje máče do tatarky, že? Tak.
7: No, jasně, jo. To je velký lifehack tohleto.
9: No tam prostě přichází, jako tam přichází no, jasně, to
7: gro. Teprve vlastně to hlavní jídlo.
9: No to jak druhý den po kalbě, to není pro každýho prostě.
7: Rozumím.
9: Takže jako jsem fanoušek, nemám s tím problém.
7: Ale a proč? To lidi štve. Rozumíme tomu? Jako chápu, kdyby byli naštvaný Italové třeba. Chápeš, že to je jako jejich národní jídlo a že ho nějak mrvíme. Ale proč jsou naštvaný i Češi, že kazíme pizzu?
9: Jako...
7: Nebo tak se to vždycky vykládá, že se kazí tím. Nebo patří ovoce na pizzu? Proč
9: tak
7: ne?
9: Asi,
7: jako?
9: asi...
7: Dělají se i sladký pici.
9: Mně to dává smysl, když je
7: to od
9: lidí, kteří se tomu gastru opravdu věnujou a třeba se snažej kultivovat tu kuchyni tím způsobem, aby se nestráceli nějaký jenže právě pizza jako já chápu, že někomu nechápu.
7: Já to nechápu.
9: Nechápu, ale dovedu si představit,
7: že ti to vadí.
9: Důvod. Proč, když někdo jako má pocit, že je nějaký, jako nevím, když je třeba bujabéza, prostě francouzská polívka, která je postavená na tom, že má úplně nesmyslně brutální seznam těch ingrediencí, ale jako to jsou, já plácnu, ale myslím si, že to nepřeženu, že je to třeba 8 různých druhů ryb a některý z těch názvů, když se na ten recept koukneš, já třeba neznám.
7: Jasně.
9: A je to jako opravdu... A teď taky doufám, že to neplácnu, ale jako je to jako v okolí Marseille, je to prostě jejich jako signature věc. A tak rozumím tomu, že asi když potom někdo jako řekne, hej, tam mám bujabézu, nám je tam kapra a hranolky, tak prostě, že by je to jako mohlo štvát.
7: Rozumím.
9: Ale,
7: a přitom zkoušel jsi to, je to excelent.
9: Ale jako třeba pizza Margarita, tak ta má ty ingredience vybraný proto, no, aby byly jako italská trikolóra.
7: Jasně, ale pojďme
9: takže
7: si třeba říct, že jako u Margarity nebo u jakýkoliv pici je třeba podle mě třeba základ i jenom těsto.
9: No jasně, no.
7: Jakože...
9: Aby bylo dobrý, no.
7: No třeba, nebo jakože...
9: Aby tam bylo.
7: Aby tam bylo, no.
9: Tak jako takhle, pokud tam není to těsto, tak to si nenechte běžet,
7: ale
9: že lidi dělají
7: třeba na listovém těstě.
9: No tak jako...
7: To jsou takový ty, víš, takový ty...
9: Takový to, že jdeš prostě do supermarketu, hráš si pizza rohlik prostě jenom
7: ne,
9: protože víš, tam budu hodně sejra a kečupu.
7: Ne, ale já to... Mně to chutnalo vždycky jako dítěti. Mě to máma dělala.
9: Já to mám rád do té.
7: Z listovýho těsta,
9: no,
7: ale že prostě se dá na kastrol, vyloží se tam prostě věci, dá se to do trouby.
9: No jasně, to
7: no,
9: je...
7: ale taky tomu říkáš pizza.
9: No jasně, tak je to...
7: A proti tomu nikdo, jako, chápeš? Není
9: jo,
7: v hejtu.
9: Ano, máš pravdu.
7: Ale proti ananasu na pizze.
9: Tohle je dobrá, to je jako dobrá poznámka.
7: Myslíš, že jsme to rozsekli jako celkově?
9: Relevantní poznámka.
7: Myslíš, že to
9: utichne
7: jako?
9: Hele, já myslím, že určitě. No to, bo teď, pšt, dost už.
7: dost. No, nicméně třeba, já nevím, rodiče třeba nebyli spokojení s tím. Já vím, že to teď bude znít zvláštně. Ale zkoušeli jste to někdy. Uděláte si rýži.
9: No.
7: Dáte si do toho mé selský jogurt.
9: No.
7: Zakápáte to sojovkou.
9: Dovedu si představit.
7: Excelentní.
9: No. Dovedu si představit.
7: Excelentní. Já jsem to jedl třeba 10 dní v kuse. A od té doby to nemůžu jíst, protože jsem se toho strašně přejedl, ale do té doby nejexcelentnější jídlo, co existuje.
9: To zní jako docela dobrý fitness hack, kdyby to byl jako nějaký třeba skir.
7: Že jo?
9: To jsem párkrát taky jako praktikoval.
7: Skvěle.
9: No takovýhle vlastně trošku jako na první pohled ne zrovna chutné bizárky.
7: No máš
9: ale,
7: tam něco?
9: Hele, no já ještě zpátky k té k tomu tvýmu dotazu na ten ananas. Já totiž celkově fakt nemám rád, když někdo o čemkoliv, co kdokoliv jí, i kdyby to bylo jako...
7: Babylonská věž.
9: I kdyby to byla babylonská věž, což musím opravit po poznámce našeho bývalého emeritního uměleckého šéfa Davida Šiktance.
7: Zdravíme ho.
9: Zdravíme ho, že babylonskou věž v Ústí, vy, kteří jste poslouchali jeden z našich starších dílů, tak je to, myslím, to, že byla krutí kuřecí, kýta, jahody, broskve,
7: Ajdam.
9: Meruňky sypané ajdamem, tak není to ve čtvrti, který se v Ústí říká Bronx, ale Brooklyn.
7: Máš pravdu.
9: Já jsem, on ten díl slyšel a pak mi psal, že nechápe.
7: No tak to je
9: jak jsem to mohl takhle.
7: Ale já jsem tě nechal v tom, protože jsem si doufal, že se na to sám přijdeš. No.
9: Ano, ale prostě nemám rád, když kdokoliv o čemkoliv, co někdo jiný jí, říká fuj.
7: No.
9: A je to vlastně taková věc, jako na kterou...
7: Ať si každý jí, co chce?
9: No, ale hlavně, rozumíš, tak jako...
7: Fuj, víš, teda nějak
9: dokud,
7: vypadá.
9: Dokud žijeme... prostě dokud na světě přece jsou lidi, kteří umírají na to, že mají jídla nedostatek, tak je úplně vrchol domýšlivo a přezíravosti hlavně říkat o jakýmkoliv jídle fuj, takže na no. To já jsem pes, na to já jsem
7: jo,
9: pes.
7: Ať jo, ať si každý jí, co chce.
9: Přesně.
7: A jako fakt někdy člověka překvapí, jaký chutě spolu souvisej. Je to jako v Ratatouille, pamatuješ, jak ta...
9: Myšička.
7: Remy.
9: Jo, jo.
7: Jak kombinuje ty chutě a nikdy by tě to nenapadlo.
9: Je to tak.
7: A on objeví.
9: Jaký je největší bizár, co jsi jedl?
7: Největší bizár, co jsem jedl.
9: Já... No. Ty
7: máš
9: říct.
7: Něco na srdci? Jako, já mám pocit, že ze mě to lezlo teda docela, jako už jsem fakt se nadechal, opravdu, takže klidně nám něco pověz a já si třeba vzpomenu, já nevím, já to jídlo nějak, já si to, tak samozřejmě jsou třeba pašerácká kapsa.
9: Yes.
7: Já mám rád tyhle ty názvy vůbec, celkově jsou mi nějak prostě miluju. Příjemný.
9: Měsíčky paní nad lesní.
7: A to bylo prostě v restauraci. Kam přijdeš? Ta restaurace už bohužel nevaří. Ale my jsme tam přišli, jo, v takové větší skupině, slavili jsme čarodejnice a s cestou jsme se zastavili v takové restauraci. Nebudu říkat jméno, protože i když stejně skončili, tak možná někde otevřeli a dělají to zase. A tam přišel a tam se na to podíval takový pán a říká, Ježiši. Dobrý den, vy budete jíst? No, říkali jsme si, že by to bylo fajn. No tak, já se zeptám kuchaře, jestli něco neuvaříme, no. Ale to musíte předtím volit aspoň hodinu dopředu. Já jsem Karla odvolal. No takže takhle a dali jsme si u něj pašeráckou kapsu, což je podle mě řízek,
9: mm-hmm.
7: který je celý v ajdamu. Zastrčený podle mě nějak.
9: On je v bramboráku, ne?
7: Ne, to bylo ještě jinak. Bylo to tak, že podle mě kuřecí je v hovězím nějakým plátku,
9: mm-hmm.
7: že taková jako zastrčená
9: že
7: věc,
9: tam
7: taková
9: pašuješ.
7: Schovka. No pašuješ
9: tam kuře,
7: jiný
9: prostě.
7: Masátko. Masátko. A samozřejmě posypaný taky, což je tradice, mám pocit, i jako Ústeckýho kraje celkově, nikdy není dost ajdamu, takže... Paráda.
9: Hele, tak tohle obecně, tahle debata, tenhle díl vede ke vzpomínce, což je opravdu...
7: Na lípu.
9: Ano, restaurační zařízení, se kterým my jsme prožili celé naše angažmá a já musím říct, že kor v poslední době, když je takhle hezký...
7: Myslíš na něj?
9: Tak já, jako fakt se mi strašně stejská.
7: Chápu.
9: Po
7: knize.
9: Jednak po knize Dobroty Pavla Novotného, která byla takovou naší biblí, ale hlavně po těch jako obědech druhý den po premiéře na zahrádce u Lípy.
7: Ne, já jsem myslel knihu toho Meníčka.
9: Jo, takhle, ano.
7: Protože
9: no,
7: jako
9: jo, rozumím.
7: To byla opravdu menu, kde si člověk musel vzít záložku, aby jako nestratil stranu, kde si chtěl objednat.
9: Bylo tam 320 položek.
7: Což je neuvěřitelný.
9: A bylo to... Jako
7: u každého
9: druhého jídla byl vtip, ale takovej ten vtip z rodu, jak dneska rádi říkáme, cringe.
7: Můžu?
9: Jo? Ano, no samozřejmě.
7: Holandský řízek? Asi s travkou, ne?
9: a stravkou napsáno s dvěma F. Stravkou, jo, jako takovýhle, takovýhle, ale a názvy prostě Pivrnců Frostoč Kolotoč, směs Ústeckého mocnáře, pikantní směs šéfce Matěje, směs, pikantní směs pana Šejtročka, která se od Matěje lišila tomu, že jedno bylo kuřecí, druhý bylo z vepřovým, a jinak to bylo vlastně všechno kaťák.
7: No,
9: já jsem tohle...
7: Ale oni tam měli i specializovanou kubánskou, oni to měli na ty, na státy,
9: no,
7: přece.
9: Jo.
7: To bylo jako neuvěřitelné.
9: A já jsem to sbíral a bylo to naprosto, naprosto nádherný, protože druhý den po divadelní premiéře si jako nechcete dát fine dining prostě, nebo zajít si někam, no, na finger food. Chcete prostě, aby toho bylo hodně, aby tam byly hranolky, aby tam byla tatara,
7: a
9: aby,
7: česká
9: to, aby to v tom plavalo. Ano, smažený sýr měl v sobě zapíchnutou českou vlajku. Takže jako lípa byl klenot a byl. Opravdu mi chybí.
7: Jo, chápu.
9: Máme, byl tam na, jako super taky takový momenty naprostý, naprostý nepřízně a diletantství té obsluhy, které, ale to patřilo to,
7: ale
9: k folkloru.
7: To bylo kouzlo.
9: To bylo výborný, když si člověk si objednal sírovou jehlu, ta sírová jehla přišla, Honza Jankovský do toho říznul a vysypala se úplně sírová strouhanka. A tak on to vrátil, že jestli by to nemohl jíst jako hotový, žádný omlouváme si, říkal, jo, vidíte, no tačky, tak já to hodím kuchaři. Za chvíli to přinese znovu, říznul do toho podruhý a znovu se vysypala ta syrová strouhanka a on říká, pardon, to je pořád syrový. A ten řízník řekl, no tak asi do třetice všeho dobrýho, co?
7: No, nebo prostě a to bylo to, to sportovně.
9: Přesně, nebo taky Honza Jankovský, ten měl, na to si teď uvědomuju obzvlášť štěstí, že si objednal flank steak k obědu.
7: A on si dával jako takový jako fakt náročný věci.
9: A čekal opravdu dlouho na ten obědový flank steak a když se ozval, tak se na něj fakt podíval s takovým výrazem, jako jestli se úplně nezbláznil ten číšník a říkal, tak to asi jako chvíli trvá, než to rozmrzne, že jo. prostě paráda.
7: Zdravíme,
9: ale,
7: lípu.
9: Ano, zdravíme lípu i přes všechny tyhle ty naprostý bizáry.
7: Ale my to milovali.
9: Já jsem to fakt, opravdu jsem to miloval.
7: Jo. Nicméně, Adame, já myslím, že my se krátíme. Nebo náš čas se krátí. Já si pamatuju právě ještě na restauraci Slávy, tam jsem si jednou šel dát oběd.
9: Tam byl ten vrchní a ten měl takhle na předloktí takovým tím nejvíc generativním fontem napsáno Only God can judge me. Ale byl to takovej totální ňumínek. No. Byl úplně jako hodňoučkej.
7: Já teď jsem to nemyslel zle, Slávie byla zlatá.
9: Slávie byla dobrá.
7: A i ta lípa.
9: No,
7: hele, celkově už... Ty čase, no.
9: Ale fakt, jako vrátil bych
7: tohle
9: to hned.
7: Tohle se ztrácí,
9: to hned, fakt se mi stejská.
7: No jo. No jo, chudáci, no, tak ještě máme 30 vteřin světu, to ze sebe něco vymáčknem.
9: A pak budeme zase vzpomínat.
7: Po svých.
9: Každý svým směrem.
7: A po svých.
9: Vzpomínat na časy, kdy ještě chlapy byli chlapy.
7: A kdy časy?
9: Byly časy.
7: Hmm. A kdy ještě byl nečas?
9: Jo. Jo, a Naďova. to si nesmíme říkat. Čekaj, tak můžeme to, a oni byli, ne? To můžeme říkat.
7: Oni byli.
9: No, tak tomu normálně můžeme říkat.
7: Ty chceš překrucovat pravdu?
9: Nečas a Naďova byli.
7: Tak jo, 30 vteřin světu, Adama, za chvilku, až tam doletíme. Teď.
9: Milý světe, ananas na pizzu rozhodně patří, ale je otázka, jestli pizza patří na ananas. A už se nenecháme utlačovat. A budu říkat espresso. Alungo neexistuje, to prostě dlouhý kafe. Velký. Jo?
7: A natáhlý.
9: Neštvete mě, natáhlý. A hned tak přijdu domů, tak si udělám takový ty kafička z takový tý pixličky a všechno to nahážu do skla. Tak. Ne, to neudělám. Já třídím odpad a tady to kafe nepiju. Čau.
7: Můžu něco říct?
9: Jo, promiň, ještě Petr.
7: On už měl zbalený kufry normálně. On už odevzdal kartičku na recepci. Tak můžu ještě?
9: Jo, pojď Petře,
7: tak děkuji. Vidíte, že tam pořádně zajímám, opravdu, že to je taková týmová práce. Já jsem z toho vždycky nadšený, jak tady máme toho sport, jako toho kolektivního ducha. Tak jo, 30 vteřin světu.
9: Ne, už ti
7: já to řeknu sám, jo. Nebo už ti to uběhlo.
9: Už ti uběhlo 10 vteřin tím lamentováním, přestan fňukat, snowflake.
7: Já nic říkat nebudu, protože uvědomte si.
9: Přestaň kňučet, máš se moc dobře. Tak ahoj.
7: Těhle lidi, jako je Adam, a už se do nich počítá, fakt. Ono se to nezdá, on má docela mladý hlas. Ale kdybyste ho viděli naživu.
9: Tak, ne. Počkej.
7: Tak jo, ne, to máš za to, to máš za to.
9: Narážíš na můj směs.
7: Pisej, snowflake.
9: Na můj sněm v koutnici.
7: Ne.
9: Nic. Tak pojď, 30 vteřin světu Petra Uhlíka. Nic si neřek, teď.
7: Milý světe. Je úplně v pořádku jíst úplně cokoliv. A ananas je bomba. Kdykoliv. Kdekoliv. S kýmkoliv. Kupte si ananas, který teďka prodávám. Nic. Miláčkové, chudáčkové, děkujeme strašně moc za tu podporu, kterou nám dáváte na sociálních sítích.
9: Ano.
7: A i to celkově, my to cítíme. My teď mluvíme do mikrofonu, ale když se já podívám teďka na reproduktor, z kterého za chvilku budeme hrát, já tam cítím ty ouška.
9: Vaše hlavy.
7: Ty vaše hlavy.
9: Jak vykukujou.
7: Ty hlav Sony.
9: Jak vykukujou. Ahoj, ahoj.
12: Ahoj. O čem to zas mluví?
7: No a celkově, chudáčci, šíleně moc děkujeme za tu odezvu. Nebudu lhát, že jsme to nečekali.
9: Nečekali.
7: Nečekali teda.
9: Ne, hlavně my děkujeme za všechna ta doporučení těch témat. Protože jich je přes 40 a pokud ještě trochu zaberete,
7: tak máme
9: tady,
7: rok.
9: Tak tady s váma budeme ještě rok, protože to zase po nás nemůže nikdo chtít, aby jsme vůbec nekonečně vymýšleli, o čem budeme mluvit.
7: No to je jasný.
9: Takže my jsme tak, helejte se, konec konců, stejně nás tak všichni berete, my jsme takový váš privátní jukebox.
7: Je to tak?
9: Vlastně, hoďte korunku rozhlasu, napište, o čem chcete, aby Peťa s Adamem klábosili a ono se to stane.
7: A přijde mi na zahradu klidně.
9: Přesně tak. A
7: ještě.
9: Ano.
7: Můžu?
9: Jo.
7: Já bych chtěl poděkovat slečně, která napsala, že, a teda i té sestře, že nás doporučila té slečně, která nám psala, tak je to správně češtinářsky, nebo možná vůbec, ale...
9: Ty jsi opravdu ty bys měl třeba vést kondolence na pohřeb. zemřela matka, se dcera.
7: Tak kdo umřel?
9: Děkujeme, že si nás moc doporučujete prostě a dělejte to dál, protože nás to drží. No vidíš, jak to jde normálně, takhle takový poměrně jednoduchý větě.
7: No, máš pravdu. Ty mi to ještě jednou naučíš. Jsme s vámi.
9: Jo.
7: Jste vy s námi? Otázka.
9: To záleží na vás. Tak ahoj!
7: Ahoj!
9: Čau. Do našeho...
7: Don't worry.
13: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

vás. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Budapešť.
1: Český rozhlas. Radio Wave.
2: I'm sick.

Český rozhlas. Radio Wave. Děláme

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

If you want to describe my

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
2: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.